jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já, jo, jako já.

má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kde má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

Dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točer, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job.

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Rity Pavone z roku 1964 Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00.

Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
6: Ano, Kateřina Macháčková, vítám, zdravím,
5: ano, to je
6: krásné
5: jak,
6: odpoledne.
5: Když děláme docházku, ale je to tak,
6: ano.
5: Můžeme začít všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
6: Ano, humor, Ježíši Kriste, to zavazuje.
5: Jo.
6: Nejlepší je bezprostřední humor.
5: Bezprostřední humor.
6: Ano.
5: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
6: Ano.
0: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ale ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty. Nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovody, krupice, krupky, kruti, brka. Koukejte, co mi všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je kukrku?
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: A tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost.
3: To nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, to byl... typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On jako, teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olby, Williams, americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olby, byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako to, proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut.
1: Jo, nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to?
0: Jo, no tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Když se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, taky tohle dělal.
1: Tak na s tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další, jako nejenom
1: na tu... ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli některý jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano, nebo dopis. Jsme to měli na vrátnici, na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči
1: vzkaz? Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli najíst.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
1: Taky.
3: A chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře, tak
2: ano.
1: Jo.
2: No,
1: děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Humoriádice Růžena z Lichnovska, nashledanou.
1: Děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat. Aha. Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, messie, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: No, Angličan, no,
7: Angličan,
6: no,
7: nebo... Jo, tak to řeknu, když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
7: A je, znám. No. Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni ma gore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
7: Ja, kistihnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslova?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Ježi. V tom případě, pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak se přijaté.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové,
7: ano.
6: Berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: Je, pan vedoucí, ještě, jo, že jste mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jo, jako co vyšacuju,
6: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
7: Děkuju, otci, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahračka,
1: no, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že no, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve barech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: jak teď, pane. Že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, stýská se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavné, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké kina. A tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní. No, bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No, ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo jo. Dva. Tak nebylo čas.
1: Aby
2: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct o druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakého člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu to, teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy, ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, pač tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, lepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty připy, to mají to, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře. A pán, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo. Jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tý, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu, jo.
0: začínali spolu, Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak, nebo
2: přehrával.
0: No ne, tak asi
2: jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No. Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne, a tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že jo, to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Krukovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo na jevišti?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne,
0: tak to je, ano. Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano, přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04 a teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady, tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humor jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Dá by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře,
3: ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady je Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: mějte se krásně.
1: A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo
3: Bčko.
1: To mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě.
9: No.
8: Já vás snad nežádám, jste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam nejde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý člověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane? Já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte? Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: A jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kila, pane.
8: Na něj chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem.
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Jak bych se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: To neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude komplit. On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletl jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No, o tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože sledu. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dělal.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: To se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Aha, jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo?
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede. Někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma? No co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co kdybych ty byl teda pes a štěk a teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. Čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mně to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňouka je. Co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi jo, čoveče, no. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici no. S konvema a rozdává mléko.
8: No, vidíte. No, vidíte, teď mi ho nedáte,
9: víte? No nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk, člověk. No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak do nás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Korn, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako... No,
1: já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo, auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to byl stejný autopark.
1: Pořád to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No, ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
3: ale
1: souhlasím.
3: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce, nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, po druhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přetečku no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já na vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč, člověče.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků. Si vemu.
6: Ten mi dá, ten mi dá. Co to jíte, člověče? Počkejte. Počkejte. Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktory.
7: Doktor říhá.
8: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
8: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
8: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk.
8: Ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
8: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor říhá, prosím pěkně, co se stalo?
8: Z druhou stranu Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No, já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
8: No to já zase
7: no, tak
8: nevím.
7: Se ho zeptejte.

0: Až dáme minuta je drahá.
1: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Doktor je zvědavý. Chce vědět, kde máte ty prášky.
0: Žaludku.
1: Žaludku, aha. Pane doktore.
0: Doktor zvíhá, prosím.
1: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
0: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
1: To nevím, zase já, pane
0: doktore. Zeptejte, každá minuta je od těho vám zobák na
1: roce. Nezvěďte na mě. Čuče, asi nenechám nadávat od doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
0: Kapse.
1: No, kapse. Tak, pane doktore.
0: Doktor, prosím.
1: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
0: Tak mu je vemte a podejte mi.
1: Jo, já mu je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. No, tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
0: Celasko?
1: No, celasko.
2: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
1: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
0: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko?
1: Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
0: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
1: Vitamin C bych mu dal, celaskom bych mu nikdy nedal, doktor.
0: Vitamin C, to je přece celaskon.
1: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane doktore. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
0: Víte co?
1: Ano, co ne?
0: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do ksoví,
1: jo, jo, jo, to už potřebuji delší dobu. Nashledanou, doktor.
0: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím, tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3×, 6×, 8× celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochlejte, děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu více, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý s vám.
3: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
4: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
3: Výborně.
4: S mými posluchači, s
3: je
4: vámi.
3: To tak. Já, tak si dejte celasko, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
4: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V kroměřížské podzámecké zahradě je nově opravená voliéra pro okrasné bažanty. Od července nebudou ženy na mamografické vyšetření potřebovat žádanku. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačnost možností srážek a na teploměru nejvýše naměříme až 23 stupňů. Matěj Neradilek a ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. V podzámecké zahradě v Kroměříži dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Rekonstrukce za zhruba 500 000 korun začala loni na podzim a 70% nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Ve voliéře žijí okrasní bažanti zlatí a stříbrní. Stavba je součástí takzvaného pavího dvora, který podle Šárky Brantlové ze stavebního oddělení olomouckého arcibiskupství také čeká oprava.
2: Protože když se podíváte na průčelí toho pavího dvora, máme tam určité statické narušení, to teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci a předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029 a to už je komplexní obnova toho pavího dvora.
0: Návštěva mamografického screeningu bude od poloviny letošního roku možná i bez žádanky gynekologa nebo praktického lékaře. Na rozvolnění pravidel se dohodla Všeobecná zdravotní pojišťovna s ministerstvem zdravotnictví. Vedoucí lékařka mamografického centra krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Ivana Vávrová to vnímá jako vstřícný krok vůči pacientkám.
3: Myslím si, že to zjednodušení přístupu k péči pro ženy, že ne každá žena má čas nebo energii běhat jako si jenom pro žádanky k obvodním lékařům nebo ke gynekologům. Takže doufám, že samozřejmě to přivede více žen do screeningu.
0: Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letišti Václava Havla speciálně upravené letadlo, které jej dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
4: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
0: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny. Právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Itálii 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
0: Další zápasy čekají Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Dále Rakousko podlehlo Švýcarsku 0-9, Slovinsko Švédsku 0-6 a Spojené státy porazili Německo 4-3 po nájezdech. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, přehánky se v první části dne objeví hlavně na Vsetínsku, spíše ale jen slabší a s menší pravděpodobností. Odpoledne bude pravděpodobnost přeháněk vyšší, výjimečně i možnost bouřky. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnosti. Pované ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 14 až 8 stupňů, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Morkovicích Slížanech na Kroměřížsku je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Provádí zde stavební práce související s vodovodem. Ze zpráv bylo vše a Český rozhlas Zlín přeje pohodový čtvrtek všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: nový jarní den. Doufám, že milí posluchači pomalu nabíráte energii a vstávání do čtvrtku probíhá v atmosféře pohody. V kalendáři vidíme 21. květen, svátek oslaví Moniky a my se už za chvíli vydáme na malou historickou procházku přes kalendárium. Zatím si poslechneme startovní písničku Karla Gotta. Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Je 5:05.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Společně otevíráme nový den, čtvrtek 21. května. Český rozhlas Zlín přeje svým probuzeným posluchačům dobré ráno a podíváme se do kalendária. Dnešek je Světovým dnem za kulturní různorodost, dialog a rozvoj. Vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN v prosinci 2002. V roce 1881 bylo v Praze instalováno první soukromé telefonní vedení. Majitel Vysočanského cukrovaru Bedřich Frejs jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. Dnešní datum nese také brněnská vyhláška z roku 1907, která zakazuje plivání na podlahu v hostincích a kavárnách. Za porušení hrozily tehdy pokuty do výše 200 korun nebo vězení. V roce 1921 v Malé Vrbce to se narodil pedagog, zpěvák, tanečník a vypravěč František Okénka. Vystupoval s cymbálovou muzikou Martina Hrbáče a příležitostně s řadou dalších moravských muzik. Je to 30 let, kdy byl na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici oceněn za celoživotní přínos folklornímu hnutí. Teď tu mám rok 1990, kdy byl vyroben 3 milionový vůz značky Trabant. Sice už nešlo ten původní dvoutakt, ale o Trabant se čtyřdobým čtyřválcem Volkswagen. Nicméně o 2 měsíce později výroba definitivně skončila. A dnešek připomíná také 21. květen 2014. V ten den Krajský soud ve Zlíně uložil hlavní tzv. Zlínské větvi metanolové kauzy Tomáši Křepelovi a Rudolfu Fianovi za obecné ohrožení doživotní vězení. Hlavnímu distributorovi otráveného alkoholu Jiřímu Vaculovi, který pomohl případ objasnit, soud za obecné ohrožení uložil 15 let vězení a mnohaleté tresty dostalo i dalších 7 obžalovaných.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Je to jenom pár dnů, co irská zpěvačka Enya oslavila 65. narozeniny, no a my se teď vrátíme k jejím hudebním začátkům, tedy do roku 88, kdy světu předvedla svůj první velký hit, Orinoco Flow.

0: 5 hodin, 18 a půl minuty, projdeme si aktuality, které beru od meteorologů a než upřesním dnešní vývoj oblačnosti, zastavím se, jak bývá zvykem, u ranních teplot.
1: Počasí.
0: 13 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě a v Holešově, 12 hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy a Zlín. 8 stupňů vidím v Hošťálkové, v Luhačovicích, ve Štítné nad Vláří, no a když přejdu potom do Bojkovic, Strání, Valašského Meziříčí, tady je to hodnota 10 stupňů. 9 stupňů hodnota ve Vsetíně, Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě, Velké Karlovice uvádějí stupňů 7. Dnes bude převažovat oblačno, přehánky se v první části dne objeví hlavně na Vsetínsku, spíše ale jenom slabší a s menší pravděpodobností. Odpoledne bude pravděpodobnost přehánek vyšší, výjimečně je tu i možnost bouřky. Srážky se pak k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty, podobně jako včera, 20 až 23 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou rozptylové podmínky, upřesníme si jejich další vývoj potom z meteorology a biozátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo je už za chvíli spočítá Martin Písařík.
2: Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu předpolednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Jožka Kubáník.
3: Víte, že na jaře se nám prodlužuje čas přirozeného slunečního světla skoro o 4 minuty denně? Ano, už zítra toho můžete stihnout bez umělého osvětlení zase o něco víc. Půjdete na výlet? Budete chtít objevovat nové věci, potkávat zajímavé lidi, zajímat se o život kolem vás? Pustíte si příjemnou hudbu? To všechno a ještě mnohem víc můžete zažívat i v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. Každý všední den mezi 14. a 16. hodinou. Rád s vámi budu kdekoliv a u čehokoliv. Těším se.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Život plyne dál.

0: dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes odpoledne představí první dva nové vozy z obnoveného vozového parku na náměstí Míru ve Zlíně. Zájemci si elektrobus i bateriový trolejbus mohou prohlédnout v čase od 14 do 18 hodin. Vozy na náměstí zůstanou i v pátek od 10 do 16 hodin. Společnost během následujícího roku takto vymění 50 ze 101 autobusů a trolejbusů, které aktuálně provozuje. Divadelní festival Ludmily Cápkové dnes začíná v Kroměříži. Až do nedělního odpoledne budou mít návštěvníci možnost zhlédnout 10 inscenací. Akce je postupovou přehlídkou ochotnických souborů na festival Mladého amatérského divadla Podejbrady. 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Průzkumu se mezi 14. a 18. květnem zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé. Téměř pětina dotázaných si myslí, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Skoro stejné množství lidí očekává, že vztahy naopak zlepší. Po více než 60 letech se do Česka vrací obraz Elizonor 5 Františka Muziky. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny z roku 1964 je inspirované Shakespeareovým Hamletem. Dílo měl doteď nizozemský sběratel. Zájemci jej mohou ode dneška vidět v galerii Arthouse Heitmánek v Bubenči v Praze, která ho 4. června vydraží. Obraz má vyvolávací cenu 4,5 milionu korun. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, přehánky se v první části dne objeví hlavně na Vsetínsku, spíše ale jen slabší a s menší pravděpodobností. Odpoledne bude pravděpodobnost srážek vyšší, výjimečně i možnost bouřky. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnosti. Povane ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty měříme mezi 13 až 7 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ranní doprava ve Zlínském kraji je plynulá. Pohodu nejen na cesty přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V Podzámecké zahradě v Kroměříži se včera otevřela nově zrekonstruovaná voliéra pro okrasné bažanty. Za chvíli uslyšíme podrobnosti v reportáži Blanky Kovandové. Teď je 17:30. Dobré čtvrteční ráno.

0: Máme 6:30, začátek čtvrtku, 21. května v kalendáři. V Podzámecké zahradě v Kroměříži dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Je součástí Pavího dvora a od včerejška se v ní zabydlují okrasní bažanti. Voliéru tvoří kovová konstrukce z někdejších arcibiskupských sléváren ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Podrobnosti teď uslyšíte v reportáži Blanky Kovandové.
1: Voliéra je původní, pouze jsme opravovali. Když jsme začali rozebírat, zjistili jsme, že veškeré ty spoje, té litiny s tím klasickým železem jsou šroubované, že jsou plně funkční od té doby té výroby. To bylo neskutečně dobře vymyšlené, ty technické detaily těch konstrukcí, a do dneška jsou funkční.
2: Popisuje Šárka Brantalová ze stavebního oddělení arcibiskupství rekonstrukci voliéry z 60. let 19. století.
1: Takže my jsme odlívali pouze jeden ten hrot s těma volutama, ten je nový, protože ho někdo odšroboval a ukradl.
2: Ve voliéře už se zabydlují bažanti zlatí a stříbrní. Oprava vyšla na 500 000 korun a 70% částky hradil Zlínský kraj. Podle Šárky Brantalové tu ale práce nekončí.
1: Protože když se podíváte na průčelí toho Pavího dvora, máme tam určité statické narušení, to teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci. Předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029, a to už je komplexní obnova toho Pavího dvora.
2: A stavbaři pokračují i u nedalekého rybářského pavilonu.
1: Vypadá to tady, že tubinec, ale prosím ne. My jsme teďka vlastně dali prostor k dispozici archeologům, kteří si tu provedou záchranný archeologický výzkum.
2: Zmizel litinový zdobený balkon, který byl v havarijním stavu, a restaurátoři budou na jeho opravě pracovat celý letošní rok. A ředitel správy arcibiskupského zámku Aleš Taufar naznačil budoucí využití romantické stavby na břehu Dlouhého rybníka.
3: Opravdu jsme teďka ve fázi vymýšlení toho záměru, máme nějaký nápady, chceme obnovit dopravu po té vodě, takže pokud by se nám podařilo v nějaké době tady zprovoznit lodičky, tak samotné nás by to těšilo.
2: Příští rok pak rybářský pavilon ještě čeká oprava interiéru a fasády. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před malým okamžikem bylo 6:15. Jaké zprávy pro nás mají meteorologové, probíráme pravidelně. Je tu čas na další krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Současně se dívám na údaje měřících stanic, tady jsou aktuální čísla. 13 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě a v Olešově. 12 vidím v Bystřici pod Hostýnem, dál taky Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Zlín mají 12 stupňů. 8 stupňů, to je hodnota v Hošťálkové, ve Vizovicích, Luhačovicích a ve Štítné nad Bláří. Bojkovice, Strání a Valašské Meziříčí mají v současné době 10 stupňů. 9 stupňů uvádí Vsetín, Valašská Sednice, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva a ještě Velké Karlovice se 7 stupni. Dnes bude převažovat oblačno, přehánky se v první části dne objeví hlavně na Vsetínsku, spíše ale jenom slabší a s menší pravděpodobností. Odpoledne bude pravděpodobnost přehánek vyšší, výjimečně tu i možnost bouřky. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den to bude vítr mírný severních směrů, o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré nebo velmi dobré, měly by se takové udržet a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ranní pozdravení posílá Český rozhlas Zlín, připomínám, čtvrtek 21. května. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, koho pak si Alex Minářová tentokrát pozvala a na co se bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu předskokanem? Začínáme po 13. hodině, nalaďte si nás.
0: Děkujeme, to byla odpolední pozvánka Alex. My si už za chvíli poslechneme nové zprávy s Matějem. 6 hodin bude za 8 minut.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Z Uherského Brodu odejdou dominikánky i jejich kněz. Všechny mše se přesunou do farního kostela. Do vsetínského parkovacího domu už vjedou auta do 2 metrů. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa po obratu Itálii 3-1. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačnost možností srážek a na teploměru nejvýše naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Pěkné ráno. Mnišky kazatelského řádu kvůli sporům mezi sebou opustí dominikánský klášter v Uherském Brodě. Magistr řádu vyzval sestry, aby každá z nich požádala o transfer do jiného kláštera. Společně s nimi arcibiskupství Olomoucké stáhne z Uherského Brodu i dominikánského kněze, říká mluvčí arcidiecéze Jiří Gračka.
5: Těmito změnami ohledně kláštera padá důvod mít dominikánského kněze v Uherském Brodě a ty jeho kněžské síly, jak si využívala i farnost, která je poměrně velká v tomto městě, takže arcibiskupství jak si má za úkol nebo bude muset zajistit druhého kněze, kaplana, který bude vypomáhat farářovi v Uherském Brodě.
3: Zpovídání a veškeré mše svaté se přesunou do farního kostela na Masarykově náměstí. Do parkovacího domu u nádraží ve Vsetíně nově vjedou vozidla vysoká více než 2 metry. Ke změně došlo po jednání mezi vedením města a správou železnic, která je vlastníkem objektu, dodává mluvčí města Jana Rašková.
6: Podle vedení města konstrukce od začátku umožňovala vjezd vozidel do výšky 2 metrů s výjimkou nejvyššího podlaží. Kvůli původně nastavenému omezení ale byl vjezd do všech pater sjednocen na 180 cm. Správa železnic po upozornění města výškový limit upravila. Většina osobních aut tak nově projede i z rakví na střeše.
3: Česká ovocnářská unie odhaduje, že škody způsobené jarními mrazy se vyšplhají do stovek milionů korun. V celé republice bude letos úroda ovoce asi o polovinu nižší oproti průměru. Předseda ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný předpokládá, že se to podepíše i na cenách.
7: Jižní Morava to odnesla dost. Tahle ta sezona jako taková, jako rok 2026, ovocnářsky bude podprůměrnej. Budeme se spolehat na import, ale netýká se to jenom České republiky, ale odnesly to i sousední státy jako Německo, Polsko, takže myslím si, že ovoce jako takový podraží. Sport.
3: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Fleck a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
8: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch. Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno. Přehánky se v první části dne objeví hlavně na Vsetínsku, spíše ale jen slabší a s menší pravděpodobností. Odpoledne bude pravděpodobnost přeháněk vyšší, výjimečně i možnost bouřky. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty se pohybují mezi 13 a 7 stupni, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Holešově na Kroměřížsku je uzavřena ulice Nerudova. Objízdná trasa je vyznačena přes ulice Palackého, 6. května, Přerovská a náměstí Svobody. Zprávy jsou za námi a ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jestli v máji neprší, červen to dovrší. Význam této pranostiky je zřejmý i bez další nápovědy a já vás, milí posluchači, zdravím u probouzení s přáním hezkého rána. Dnes máme čtvrtek 21. května, svátek si užijí Moniky a co se týká zajímavé historie, na to se společně podíváme v kalendáři hned, jak si pustíme písničku Báry Basikové. Petr Uhřík zdraví od mikrofonu, teď je 6 hodin a 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Společně otevíráme nový den, čtvrtek 21. května. Český rozhlas Zlín přeje svým probuzeným posluchačům dobré ráno a podíváme se do kalendária. Dnešek je Světovým dnem za kulturní různorodost, dialog a rozvoj. Vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN v prosinci 2002. V roce 1881 bylo v Praze instalováno první soukromé telefonní vedení. Majitel Vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. Dnešní datum nese také brněnská vyhláška, trošku kuriózní, z roku 1907, která zakazuje plivání na podlahu v hostincích a kavárnách. Za porušení hrozily tehdy pokuty do výše 200 korun a nebo vězení. V roce 1921 v Malé Vrbce se narodil pedagog, zpěvák, tanečník a vypravěč František Okénka. Vystupoval s cimbálovou muzikou Martina Hrbáče a příležitostně s řadou dalších moravských muzik. Je to 30 let, kdy byl na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici oceněn za celoživotní přínos folklornímu hnutí. Teď tu mám rok 1990, kdy byl vyroben 3 milionový vůz značky Trabant. Sice už nešlo o ten původní dvoutakt, ale o Trabant se čtyřdobým válcem, VW, Volkswagen. O 2 měsíce později ale i tak výroba definitivně skončila. A dnešek připomíná také 21. květen 2014. V ten den krajský soud ve Zlíně uložil v hlavní takzvané zlínské větvi metanolové kauzy Tomáši Křepelovi a Rudolfu Fianovi za obecné ohrožení do životní vězení. Hlavnímu distributorovi otráveného alkoholu Jiřímu Vaculovi, který pomohl případ objasnit, soud za obecné ohrožení uložil 15 let vězení. A mnohaleté tresty dostalo i dalších 7 obžalovaných. Tolik z kalendária a zpátky do aktuálního regionu Legiovlak přijel do Zlína. Pojízdné legionářské muzeum se na zastávce Zlín střed zdrží do 31. května. Co všechno je ve vlaku k vidění i ukázku komentované prohlídky uslyšíme už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Bohatí a chudí, tedy Ricky Epovery, nám připomenou úvod 80. let, kdy se i u nás v prodejnách Suprafonu objevily desky slavné italské trojice. Takže jejich muziku generace našich posluchačů jistě dobře zná. Teď je 6 hodin, 11 minut. Dobré čtvrteční ráno.

0: Za minutu bude 14:07, čtvrtek 21. květen před námi. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Historický legiovlak, který postupně projíždí celým Českem, si mohou lidé prohlédnout ve Zlíně. Pojízdné muzeum představuje autentický život československých vojáků, legionářů, veřejnosti. Vlak si společně se školáky prošla i naše reportérka Karolína Macejová.
1: Vás tam na legiovlaku. Normálně byste si pustili dokument, ale pan učitel se to už viděli, tím pádem to můžeme přeskočit. Následně prohlídka bude trvat zhruba hodinku. To se postupně dozvíte věci o legionáři, jak tam žili, takové, jak se to říká, špeky.
2: Takto průvodce v dobové uniformě vítá žáky zlínské základní školy v legiovlaku ve stanici Zlín Střed. Jde o kopii soupravy, která v letech 1918 až 1920 vozila československé legionáře transsibiřskou magistrálou v Rusku. Dnes se představuje po celé České republice a slouží veřejnosti jako připomínka válečné historie.
1: Nyní se nacházíte v hrogoně takových těpluškách. Když tím naši legionáři přišli, nenašli byste tu zhola nic, pak se takové to kamínka. Teď je první, co se přidobí takové to palandy po obou stranách. Další problém bylo to, že jsme na těch palandách museli se střídat, protože ten chlap to spal u okna, často k němu přivrzel.
2: Dodává průvodce Jiří. Návštěvníci si mohou prohlédnout 10 muzejních vagónů, například zdravotnický, kovářský, poštovní, krejčovský i obrněný. Ten často zanechá v návštěvnících silný dojem. To potvrzuje i žák 8. třídy základní školy v Malenovicích ve Zlíně Štěpán Josef Jurášek.
3: Nejvíce mi asi líbil ten zdravotní vůz a tady ten obrněný vůz na konci. A aktuálně probíráme první světovou válku, vlastně i československé legionáře, takže to souvisí.
4: Bylo to krásnou náhodou, že vlastně vlak sem přijel a my jsme měli možnost spojit běžná fakta, která žáci získávají v hodině, ale zároveň tady to vidí naživo, můžou si to ošahat a slyší to i od někoho jiného než jenom ode mě.
2: Doplňuje učitelka Jana Vandová, která bere své žáky na prohlídku legiovlaku při každé návštěvě vlaku ve Zlíně. Kromě škol nabízí legiovlak zdarma denně prohlídky i veřejnosti. Kolem jdoucí do vlaku ale mohou i jen nezávazně nahlédnout a projít si ho sami, říká pracovník legiovlaku Jiří Miller.
5: Každý sem chodí za jiným účelem nebo každého zajímá trošku něco jiného, co se týče školních výprav, tak my se snažíme spíš ukázat to, že dějepis není jenom nuda, že to je taky o lidských příbězích, když to tak řeknu. Dost často nám sem chodí potom i návštěvníci, kteří tady hledají právě v naší databázi své předky, legionáře, což jsme samozřejmě rádi, že to prohlubuje i jejich zájem, takže když zjistí, u jaké byly jednotky nebo v jaké byly funkci, v jaké byly specializace u těch legií, tak potom poskytujeme třeba v digitální podobě i kopie třeba kronik těch pluků.
2: Legiovlak mohou lidé navštívit ve stanici Zlín Střed až do 31. května. Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Říkají jí strnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
6: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 6:30. Dnešek podle Českého hydrometeorologického ústavu, tedy přes počasí. To nás bude zajímat teď, když volám do Brna, abych zjistil další vývoj. Všechny aktuální informace má pohromadě meteoroložka Jitka Kučerová. Přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A hned se věnujeme tomu dnešnímu čtvrtečnímu. Jaký je aktuální stav Zlínského kraje?
1: Oblačnosti aktuálně docela přibylo, i když ještě před nějakou celkem nedávnou dobou bylo spíše ve Zlínském kraji menší množství oblačnosti, tak teď převažující nějaké oblačno, možná dokonce i skoro zataženo. Teploty jsou momentálně takové docela vyrovnané, většinou od 9 do 13 nebo ke 14 stupňům Celsia na jihozápadě kraje, no a vítr fouká jenom slabý a směry má zhruba, řekněme, severní.
0: Co nám dnešek přinese v kompletním hodnocení oblačnosti a maximálních teplot?
1: Dnešní den by měl mít na obloze převažující oblačno, ale teď v ranních, možná ještě z počátku dopoledních hodin může být občas polojasno, takže ta velká oblačnost, která je teď spíše nad Zlínským krajem, se ještě po ránu a dopoledne může trošku měnit, možná občas až na to polojasno, ale potom už zase přes den znovu to převažující oblačno. Mohou se také objevit lokální přehánky postupně zhruba předpolednem v odpoledních hodinách a to možná i na větší části kraje. Výjimečně se vyskytne bouřka, ale ta pravděpodobnost je spíše hodně malá a srážky se potom k večeru vytratí, bude pozvolna ubývat i oblačnost. Teploty nejvyšší dnes mezi 19 až 22, možná ke 23 stupňům Celsia v těch nejnižších polohách Zlínského kraje. No a vítr přes den bude pofukovat mírný severních směrů.
0: Když si ještě doplníme číslo do biozátěže, tak jaké nabídnete?
1: Jednička, ano? Jednička nejnižší mírná.
0: A jdeme na zítřek. Jak vypadá předpověď na pátek? Je tam nějaká změna?
1: V podstatě příliš není v oblačnosti, ta bude mít zase takový ten denní chod, takže v nočních hodinách skoro jasno, převažující chvílemi polojasno, to ještě zítra i po ránu, potom v průběhu dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, bude jí přibývat, postupně zase čekáme to oblačno, ale zítřek už bude bez srážek, k večeru se ta oblačnost bude rozpouštět zítra, ale v průběhu večera může ještě nějaká další oblačnost sice přibývat, ale to bude taková ta vysoká průsvitná oblačnost. Teploty zítra ráno 9 až 6 stupňů, tedy nejnižší noční, a odpoledne zítra 21 až 24 stupňů. Vítr bude zítra foukat možná trochu víc než dnes, mírný od severovýchodu až severu.
0: Přimlouvám se, pojďme ještě kousek dál na víkend, jenom pár větami, jak prozatím vypadají výhlídky na sobotu a neděli.
1: Oblačnost zase hodně podobná s tím denním chodem, to vlastně charakter počasí, který už nás pár dní provází, takže to bude podobné i v sobotu a v neděli. Možná v neděli je tam zase nějaká teoretická šance na přehánky v odpoledních podvečerních hodinách, ale spíše menší, sobota bez srážek. No a postupný nárůst teplot, ty sobotní by měly být mezi 21 až 25, neděle zřejmě bude nejteplejší v tomto týdnu 24 až 28 stupňů. Celsia maxima.
0: Na závěr nesmí chybět zajímavost z historie. Rádi si od vás, Jitko, poslechneme, jak to máme s rekordními teplotami pro 21. květen ve Zlínském kraji.
1: 21. květen už dokáže celkem dost přitopit. Konkrétně to bylo v roce 1920, kdy jsme v Napajedlích naměřili 34,4 stupně Celsia, ale také mohou být třeba minus 3,5 stupně Celsia. To je hodnota zase z roku 1943 nejnižší. Naměřena byla ve Vizovicích a v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Všechny aktuální informace i pohled do historie nabídla meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké jarní dny a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Za 4,5 minuty bude 6:30, před zprávami ještě zahraje Olympik svoji jasnou zprávu.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v odstraňování autovraků. V loňském roce vyřešila radnice 26 z 30 evidovaných případů, letos zatím 12 ze 14. V ulicích tak aktuálně zůstává 6 vozidel, většinou s propadlou technickou kontrolou. Šumice na Uherskobrodsku vybudují v blízkosti fotbalového areálu nové dětské hřiště. Vedle toho tam řemeslníci instalují i venkovní posilovací stroje. V současné době probíhá výběrové řízení. Hřiště by mělo být hotové letos na podzim. Za první čtvrtletí letošního roku spotřeba energií v Česku vzrostla. Vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle úřadu za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně porostla o 3%. Stoupala hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali hlavně velkoodběratelé. Jeho spotřeba vzrostla o 4,5%. Francouzská aukční síň Arcyrial bude dnes dražit kus původního schodiště z Eiffelovy věže. Originální úsek schodů stavitelé v minulosti odstranili kvůli odlehčení konstrukce a instalaci výtahů. Úzké točité schodiště je asi 3 metry vysoké a má světle hnědou barvu. Jeho vyvolávací cena začíná v přepočtu asi na 3 milionech korun. Prodat se ale může i za několikanásobek této ceny. Před 10 lety se totiž podobný kus schodiště prodal v přepočtu za 13 milionů korun. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas i polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit postupně před polednem a odpoledne i na větší části kraje, výjimečně taky s bouřkou. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnosti. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 14 až 7, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi ratajemi a Nětčicemi na Kroměřížsku se na silnici pohybují zvířata. Počítejte s omezením. Krátké zprávy končí a Český rozhlas Zlín zdraví všechny posluchače.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě malá historická otočka. V roce 1898 vyjel z bran kopřivnické továrny Tatra její první automobil prezident. A to na cestu do Vídně, kam dorazil o den později. Tímto způsobem po dopravních informacích znovu připomínám 21. květen a přeju dobré ráno do čtvrtku. Máme 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut bude 6:45. Upřání dobrého rána se podíváme taky do redakce Českého rozhlasu Zlín a zjistíme, na čem kolegové právě pracují. Dominikánský klášter v Uherském Brodě kvůli sporům mezi mniškami osiří. Společně s nimi opustí klášter i kněz, takže obyvatelé města budou muset navštěvovat pouze mše ve farním kostele. Podrobnosti uslyšíte před 7:30 a také se dozvíte, jak to ovlivní konání tradiční růžencové pouti ve farní zahradě. Další pokračování cyklu Tomáš Baťa známý neznámý si můžete poslechnout před 16:30. Tentokrát se zaměří na vzdělávání a školy a s mikrofonem se vydají i do zlínské školy Komenského 2. Jaký je Tomáš Baťa a jeho myšlenky podle mladých 12-letých Zlíňanů, dozvíte se z našeho vysílání odpoledne. Já přidám počasí krátkou předpověď na 21. květen už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Za půl minuty bude 6:45. Podíváme se na průběh oblačnosti a teplotní maxima, jinými slovy nabízím další krátkou předpověď a tu otevřu pohledem na ranní region.
2: Počasí.
1: Mezi 7 a 14 stupni se momentálně teď ocitá Zlínský kraj v tomto teplotním rozhraní. Očekávejme převažující oblačno ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas i polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit postupně před polednem a odpoledne i na větší části kraje, výjimečně i s bouřkou. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný vítr severních směrů s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. U toho jsou prozatím teď ráno dobré rozptylové podmínky, přes den budou až velmi dobré a biozátěž pouze mírná na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Co všechno zbytečně končí v černých popelnicích? Odpověď nabídne dnešní odpadový den v Kroměříži. Na Velkém náměstí si lidé budou moci prohlédnout skutečný obsah směsného komunálního odpadu a dozvědět se více o správném třídění. Na místo, a proto to říkám, se vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Více nám řekne už za chvíli.
3: Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Regionální stopař.
1: Dnes je 21. května. V Kroměříži lidé zjistí, jak správně třídit odpad a co všechno zbytečně končí v popelnicích na směsný komunální odpad. Na Velkém náměstí se od 9 do 14 hodin koná akce s názvem Odpadový den, který nabídne zábavně vzdělávací program pro veřejnost i školy. Na akci se vydá také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, kterou zdravím. Petro, dobré ráno.
2: Krásné ráno. V Kroměříži si dnes společně s dalšími zájemci budu moci prohlédnout obsah popelnic na směsný komunální odpad. Zní to sice nevábně, ale cílem akce je ukázat, kolik odpadu by se ještě dalo vytřídit a nemuselo by se zbytečně vozit na skládku. Součástí dnešního programu budou proto také různé edukativní aktivity pro školy i širokou veřejnost.
1: Petro, proč se město rozhodlo právě pro takovou formu osvěty?
2: Podle města stále velká část odpadu končí v černých popelnicích zbytečně a podle rozboru obsahu popelnice potvrdilo, že více než polovina odpadu ze směsného komunálního odpadu mohla být správně vytříděna. No a právě dnešní akce má lidem názorně ukázat, jaké chyby při třízení nejčastěji děláme a proč má smysl odpad správně rozdělovat.
1: Dnešní odpadový den ale nebude jenom o popelnicích. Co dalšího program nabídne?
2: Připravený je zábavně vzdělávací program, zaměřený taky na ekologii a třídění odpadu. Do akce se zapojili společnosti Ekokom, Biopas, Elektrovid nebo Asekol. No a program je určený jak školám, tak i veřejnosti. A lidé se dozví například to, co se s vytříděným odpadem děje dál, nebo proč je důležité množství směsného odpadu snižovat.
1: V kolik hodin se můžeme dozvědět více informací z akce?
2: Já se do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásím přímo z Velkého náměstí v Kroměříži chvíli po 10. hodině.
1: Petro, děkujeme a naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka Petra Sedláčková, která se ozve z odpadového dne v Kroměříži. No příště může zavítat třeba i na akci ve vašem okolí. Stačí stopařce poslat tip, a to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu,

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si to.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Na náměstí Míru ve Zlíně přijedou dnes odpoledne dva nové vozy dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Vsetín nechá v létě vyměnit umělý trávník na hřišti pod Pecníkem, který po 15 letech provozu dosloužil. Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizován ve speciálním boxu pražské nemocnice Bulovka. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačnost možností srážek a na teploměru nejvýše naměříme až 23 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes odpoledne představí první dva nové vozy z obnoveného vozového parku na náměstí Míru ve Zlíně. Zájemci si elektrobus i bateriový trolejbus mohou prohlédnout v době od 14 do 18 hodin. Vozy na náměstí Míru budou i v pátek od 10 do 16 hodin. Společnost během následujícího roku takto vymění 50 ze 101 autobusů a trolejbusů, které aktuálně provozuje. Vsetín letos o letních prázdninách vymění umělý trávník na hřišti pod Pecníkem. Povrch po 15 letech provozu dosloužil. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky ho nahradí trávník certifikovaný pro mládežnické fotbalové soutěže.
5: To trávník v podstatě dosloužil a je potřeba ho vyměnit. Chystáme proto výměnu na povrch takzvané třetí generace. Trávník by měl splňovat všechny požadavky na certifikaci pro mládežnické soutěže a tréninky.
4: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a dva týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
6: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich dvou týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím druhým týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka. Sport.
4: Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi ještě v 5. minutě poslední třetiny prohrávali 0-1. Střelecky aktivní byla i obrana dvojice Jiří Ticháček, Marek Alšer. Druhý jmenovaný dal první gól v reprezentaci a pomohl tak k obratu.
7: Celý ten zápas jsme vlastně s Jirkou Ticháčkem si dali ten cíl, prostě střílet všechny ty puky. Některý možná byly zbytečně vystřelený, ale každá tam může padnout a myslím si, že na konci jsme skončili hodně přes 10 střel oba dva a prostě jedna tam padla a za to jsme strašně rádi, že jsme mohli takhle pomoct týmu.
4: Nakonec rozhodující branku dal Jakub Flek. Do prázdné branky se trefil v poslední minutě Dominik Kubalík. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburgu. Všechny týmy ale nemají stejný počet zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku.
0: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas i polojasno. Lokální přeháňky se mohou objevit postupně před polednem a odpoledne i na větší části kraje. Výjimečně dorazí i bouřka. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Povane ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 14 až 7, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na dálnici D1 mezi 243. a 259. kilometrem ve směru na Ostravu počítejte s omezením provozu. Provádí zde úklid odpadků a sečení trávy v okolí komunikace.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Na startu nového dne si jenom upřesníme stav kalendáře, ať máme jistotu. Vítám vás, milí posluchači, do 21. května. Monikám posílám gratulaci k svátku a doufám, že vás bude i dnes bavit naše soutěžení v moravském nářečí. Už za chvíli se dostaneme k jednomu jadrnému slůvku a pokud najdeme výherce, vydavatelství Kazda věnuje knihu s názvem Kód diabetu. Věnuje se mimo jiné otázkám, jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu, takže jakási pozitivní motivace, návod pro udržení lepšího zdraví. Václav Neckář ještě zaspívá svoji doktorskou. Petr Uhřík přeje hezké jarní ráno. Teď je 7 hodin 5,5 minuty.
0: Český rozhlas.

0: 8 minut za 7 hodinou, to je čas, kdy se bavíme o začátku čtvrtku 21. května. Tak jako každý všední den pro vás máme, milí posluchači, v ranním vysílání připravený další zajímavý výraz z nářečí našeho regionu. Je tady soutěž, jak se u nás mluví, cenu věnuje vydavatelství Kazda. Konkrétně knihu s názvem Kód diabetu. No a ještě naše telefonní číslo pro jistotu.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: V dnešní soutěži, jak se u nás mluví, se taky tentokrát podíváme na jedno slovo z našeho kraje. Zadání připravila Marie Suchomilová ze Zlína. Pozorně si poslechneme, čím nás překvapí. Hned, jak zvednu telefon a přivítáme se. Tady je Český rozhlas Zlín. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Ludmila ze Zašové.
0: Tak už víme, že bude soutěžit paní Ludmila. A kdybyste měla na výběr, chtěla byste otázku z valašského, hanáckého nebo slováckého nářečí?
2: No tak ono, zapeklíte si všecky.
0: No to jo, to máte pravdu. Ale kdyby to šlo, tak raději z které oblasti?
2: No tak já nevím, třeba z Dolova, no.
0: No tak pro dnešek to bude průsečík všeho. Jak jsem naznačil, paní Marie Suchomilová je ze Zlína, takže poslechneme si její zadání, její zvídavý dotaz a zkuste reagovat.
3: Víte, co je šmetrdol?
0: Co je šmetrdol?
2: Tak to nemám vůbec ponětí.
0: Neslyšela jste nikdy o toto slovo ne. Šmetrdol. Dobře, tak asi sáhneme po nápovědách.
2: No asi jo, tentokrát.
0: Šmetrdol označuje buď starý kuchyňský hadr, nebo ovocný nápoj, anebo moučník.
2: No tak spíš asi ten moučník by to mohl být.
0: Říkáte to poměrně rozhodně. Stojíte si zatím možnost C?
2: No tak asi jo, protože se říká, já nevím, nějak podobně třeba z kremšnitu nebo něco takového, no. Takže... Tak nějak mě to něco, nevím, no.
0: Takže vám to takhle jako evokuje tento význam, ano, moučník, dobře. Teď už si poslechněte a vy všichni ostatní posluchači milí, jak význam slova vysvětlí právě zadavatelka této otázky Marie Suchomilová.
3: Šmetrdol je moučník, sladkost, buchta.
0: Jo, jo. No, ono se dá říct i zákusek třeba. Šmetrdol.
2: Přesně tak, člověk se říká, že mě to něco připadá na kremšnit nebo na něco takového.
0: To vám připadlo dobře, paní Ludmilo. Jestli se můžu zeptat, jste na sladké? Máte ráda buchty, bábovky, zákusky, puding a podobné pochoutky?
2: Ale tak občas si dám, nemusí toho být ale moc, stačí trocha.
0: Jo, no, taky člověk musí, protože to jsou kalorické bomby, jak se říká, musí trošku člověk hlídat ten přísun, rozumím. Také vaše správná odpověď vede k výhře, kterou je knížka, kterou jsem popsal před chvílinkou. Tak blahopřeju a mějte se hezky.
2: Děkuju, taky se mějte hezky.
0: Sladký život, abych to takto ukončil symbolicky.
1: Český rozhlas Zlín.

0: perfect day. Je přesně 7:15, projdeme si aktuality, které beru pravidelně od meteorologů, a než upřesním dnešní vývoj oblačnosti, zastavím se velmi krátce u ranních teplot.
1: Počasí.
0: Mezi 9 a 15 stupni se teď pohybujeme napříč Zlínským krajem. Očekávejme převažující oblačno, ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit postupně předpolednem a odpoledne i na větší části kraje, výjimečně i s bouřkou. Srážky se potom k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný vítr severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky jsou teď dobré, přes den budou až velmi dobré, aby v zátěž jenom mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kvůli sporům mezi mniškami osiří dominikánský klášter v Uherském Brodě. Společně s nimi opustí klášter i kněz, takže obyvatelé města budou muset navštěvovat mše pouze ve farním kostele. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli, dozvíte se také, jak to všechno ovlivní konání tradiční růžencové pouti ve farní zahradě. Takže za chvíli oslovím Michala Sladkého, našeho reportéra.
2: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jaké jsou další novinky v regionu? Dominikánský klášter v Uherském Brodě v polovině letošního roku zůstane prázdný. Důvodem jsou spory mezi mniškami, z tohoto důvodu se uzavře i sousední kostel. Podrobnosti zjišťoval reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, kterého zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, co se tedy v klášteře děje, že nakonec dojde k jeho uzavření?
1: Podle provinciála České dominikánské provincie bratra Filipa Boháče již před několika lety vyšlo najevo dlouhodobě neřešené vnitřní napětí mezi sestrami, které vedlo k hlubokému rozdělení komunity. Vztahy se podle vyjádření provinciála zveřejněného na stránkách uherskobrodské farnosti nepodařilo napravit. Proto magister řádu v dubnu písemně vyzval sestry, aby si každá z nich požádala o transfer do jiného kláštera. Prozatím by se jednalo o dočasný přesun, aby mohli v klidu zvážit svou budoucnost, avšak s výhledem na trvalé přemístění jinam.
0: Jaký to bude mít dopad na provoz kláštera v Uherském Brodě?
1: Pokud v Uherském Brodě nezůstane komunita mníšek, tak arcibiskupství Olomoucké stáhne z Uherského Brodu i dominikánského kněze Augustina Prokopa, říká mluvčí arcidiecéze Jiří Gračka.
2: Těmito změnami ohledně kláštera padá důvod mít dominikánského kněze v Uherském Brodě a ty jeho kněžské síly, jak si využívala i farnost, která je poměrně velká v tomto městě, takže arcibiskupství jak si má za úkol nebo bude muset zajistit druhého kněze, kaplana, který bude vypomáhat farářovi v Uherském Brodě.
1: Podle Gračky tato změna nastane k 1. červenci, kdy se obvykle konají přesuny kněží v rámci diecéze. Bude to znamenat, že zpovídání a veškeré mše svaté se z dominikánského kostela na nebevzetí Panny Marie přesunou do farního kostela na Masarykově náměstí. Pořad bohoslužeb přitom zůstane zachován. Co bude s kostelem i klášterem dále, to se teprve ukáže v budoucnu.
0: Co na tento stav říká město, které každoročně ve farní zahradě pořádá růžencovou pouť?
1: Já jsem mluvil s lidoveckým starostou Uherského Brodu Ferdinandem Kubáníkem a toho konec dominikánek velice mrzí, protože podle něj společně s klášterem a kostelem k městu neodmyslitelně patří. Vedení radnice s dominikánským řádem jedná, aby se v prostorách kláštera mohla nadále konat známá pouť.
3: Každoročně se tam 1. říjnovou neděli víkend koná růžencová pouť, která patří k největším vůbec tady na Moravě a to bychom rádi udrželi a o tom vlastně jednáme i s duchovním místním správcem panem děkanem, tak abychom v říjnu mohli uskutečnit tu růžencovou pouť na té zahradě právě těch dominikánek. Takže o toto budeme usilovat, aby bylo zachováno.
1: Podle starosty je vše na dobré cestě a růžencová pouť by se ve farní zahradě měla i letos uskutečnit. Duchovní program už ale nebude tak bohatý, jak byli věřící zvyklí. Měla by se konat jedna hlavní mše venku a jedna v kostele.
0: Mnišky kazatelského řádu kvůli špatným vztahům mezi sebou opustí dominikánský klášter v Uherském Brodě. Podrobnosti k tématu připravil reportér Michal Sladký, kterému děkuju a přeju hezký den.
1: Hezký den všem, naslyšenou.
0: Za šest minut bude 7:30. My si za chvíli poslechneme další nové zprávy s Matějem a mezi tím stihnu jednu poměrně dlouhou písničku od jedné švédské legendy, asi už budete vědět.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tady Matěj Nradilek. Divadelní festival Ludmily Cápkové dnes začíná v Kroměříži. Až do nedělního odpoledne budou mít návštěvníci možnost zhlédnout 10 inscenací. Akce je postupovou přehlídkou ochutnických souborů na festival Mladého amatérského divadla Poděbrady. Valašské Meziříčí pokračuje v obnově parku Botanika v centru města. Po loňském ošetření stromů napadených jmelím a letošní jarní výsadbě nových dřevin přibylo nově také veřejné osvětlení a budky pro ptáky. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo třeba vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel. Přesně před 20 lety obyvatelé Černé Hory v referendu rozhodli o nezávislosti své země. Pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí hlasovalo přes 55% voličů. Referendum tak rozhodlo o zániku poslední části někdejší Jugoslávie. Tehdejší vedení země stanovilo za cíl nového státu vstup do Evropské unie. K Evropské 27 se chce Černá Hora připojit v roce 2028. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit postupně předpolednem a odpoledne i na větší části kraje, výjimečně taky bouřka. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty se pohybují mezi 15 a 9 stupni, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Anenská se pohybují prasata na vozovce. Na silnici 495 u Uherského Brodu je na komunikaci velký mrtvý pták. Slyšeli jste krátké zprávy a teď pokračuje dál ráno s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Podíváme se taky do oblasti kultury, za chvíli nabídnu několik typů nachystané zajímavé akce. Teď je 7:30, v kalendáři 21. květen, přeju dobré ráno s písničkou Valdemara Matuška.

0: Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno a s Českým rozhlasem Zlín jdeme za kulturou nejdřív do Městského divadla Zlín. Dnešní představení Zvuk slunečních hodin, které mělo uvést od 19 hodin, se z důvodu nemoci ruší. To bylo potřeba říct na úvod a jdeme dál. Dnes začíná 19. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů v Kroměříži. Místní divadelní spolek pořádá letošní ročník na téma Olympiáda. Divadelní festival Ludmily Cápkové můžete navštívit od dnešního večera až do neděle v klubu Starý pivovar právě v Kroměříži. Věnujete svůj čas a energii péči o blízké? Povídat si o tom s odborníky můžete ve zlínském denním stacionáři Naděje. Setkání rodinných pečujících o člověka s Alzheimerovou nemocí proběhne v rámci čaje o 4. v Naději Zlín v ulici Zelinova od 16 hodin. Zasvěcený pohled na život Bedřicha Smetany a svou populárně naučnou knihu Putování po mé vlasti aneb Smetanovi na stopě představí v Luhačovicích muzikolog Viktor Velek. Přednášku o Bedřichu Smetanovi, osobnosti, která překročila svou dobu, můžete navštívit ve Slunečních lázních Skleníku v Luhačovicích od 6:30.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

trolejbusu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Přesně 7:45, jaké zprávy pro nás mají meteorologové, probíráme pravidelně. Je tu čas na další krátkou předpověď.
2: Počasí.
1: Současně se dívám na údaje měřících stanic, tady jsou aktuální čísla. 15 stupňů v Kroměříži a v Olešově, 14 ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem a ve Strání. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Bojkovice, Luhačovice, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. 13 stupňů je ve Zlíně, 9 ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích a ještě Vsetín z 10 stupni. Dnes očekávejme převažující oblačno, ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas polojasno. Lokální přeháníky se pak mohou objevit postupně předpolednem a odpoledne i na větší části kraje, výjimečně i s bouřkou. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme teď ráno dobré rozptylové podmínky, přes den se dostanou až na velmi dobré a jeho zátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Hokejová reprezentace musela na mistrovství světa otáčet zápas s Itálií, nakonec ale možná víte, vyhrála. Jestli si u toho hráči vybavili i nedávnou první historickou prohru se Slovinskem, od nich uslyšíme za chvíli.

0: 10 minut do 8 hodiny. Jdeme za sportem, jak bylo slíbeno. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Výhra se ale nerodila lehce a hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Je pravda, že nakonec vyhráli, i přesto, že dlouho prohrávali. No a teď to chce trošičku hlubší analýzu.
1: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou tři body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří z ulic odstraňovat autovraky. Od července nebudou ženy na mamografické vyšetření potřebovat žádanku. České hospody a restaurace zvýšily v prvním čtvrtletí letošního roku proti loňsku zisk o 3%. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačnost, možností srážek a na teploměru naměříme nejvýše až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v odstraňování autovraků. Radnice v loňském roce vyřešila 26 z 30 evidovaných případů, letos zatím 12 ze 14. V ulicích tak aktuálně zůstává 6 vozidel, většinou s propadlou technickou kontrolou. Podle mluvčí města Adély Kousalové mohou obyvatelé radnici upozorňovat na další problematická vozidla.
6: Budeme rádi, když se do řešení zapojí i obyvatelé. Pokud ve svém okolí vědí o dlouhodobě odstaveném vozidle a znají jeho majitele, mohou nám dát vědět, a to buď přímo na radnici nebo prostřednictvím aplikace Munipolis. Každý podnět nám pomůže situaci řešit rychleji.
4: Návštěva mamografického screeningu bude od poloviny letošního roku možná i bez žádanky gynekologa nebo praktického lékaře. Na rozvolnění pravidel se dohodla Všeobecná zdravotní pojišťovna s ministerstvem zdravotnictví. Vedoucí lékařka mamografického centra krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Ivana Vávrová to vnímá jako vstřícný krok vůči pacientkám.
7: Myslím si, že to zjednodušení přístupu k péči pro ženy, že ne každá žena má čas nebo energii běhat jako si jenom pro žádanky k obvodním lékařům nebo ke gynekologům. Takže doufám, že samozřejmě to přivede více žen do screeningu.
4: Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dokytykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
8: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
4: Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím, po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz. Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je už v závěrečné fázi. V reakci na to spadla cena americké ropy pod $100 za barel.
9: Šéf Bílého domu se opakovaně optimisticky vyjadřoval o dosažení dohody s Íránem, ale napětí se vždy znovu vyostřilo. Írán a Spojené státy se už několik týdnů nacházejí v patové situaci, protože Teherán blokuje Hormuzský průliv a Washington blokuje íránské přístavy. Ekonomové varují, že pokud nebude Hormuzský průliv otevřený do června, může cena americké ropy narůst i na $200. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit postupně před polednem a odpoledne i na větší části kraje. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty měříme mezi 15 a 9 stupni, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici 1/55 u Kunovic na Uherskohradišťsku je hlášen spadený kbelík na vozovce. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín, další zase za půl hodiny.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Legiovlak přijel do Zlína. Pojízdné legionářské muzeum se na zastávce Zlín Střed zdrží do konce května. Co všechno je ve vlaku k vidění i ukázku komentované prohlídky uslyšíte už za chvíli v reportáži. A pak navštívíme jeden z úžasných vodních mlýnů v Šumicích na Uherskohradišťsku. Před stolety ho z vyhořelého mlýna vybudoval dědeček současného majitele Milana Pípala mladšího. Co najdeme ve mlýně dnes? A jak ukazuje historii 200 let mlynářského řemesla rodiny Pípalovi, uslyšíme před půl devátou. Teď to bude písnička Věry Martinové, když máme 8 hodin 5,5 minuty. Petr Uhřík dál přeje dobré ráno, pohodu na startu 21. května.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Historický legiovlak, který postupně projíždí celým Českem, si mohou lidé prohlédnout ve Zlíně. Pojízdné muzeum představuje autentický život československých vojáků, legionářů, veřejnosti. Vlak si společně se školáky prošla i reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová.
1: Vás tam na legiovlaku. Normálně byste si pustili dokument, ale pan učitel řekl, že jste to už viděli, tím pádem to můžeme přeskočit. Následně prohlídka bude trvat zhruba hodinku. To se postupně dozvíte věci o legionářích, jak tam žili, takové, jak se to říká, špeky.
2: Takto průvodce v dobové uniformě vítá žáky z Zlínské základní školy v legiovlaku ve stanici Zlín Střed. Jde o kopii soupravy, která v letech 1918 až 1920 vozila československé legionáře transsibiřskou magistrálou v Rusku. Dnes se představuje po celé České republice a slouží veřejnosti jako připomínka válečné historie.
1: Nyní se nacházíte v takových těpluškách. Když tím naši legionáři přišli, nenašli byste tu z hola nic, pak se takovéto kamínka. Teď je první, co se přidobí takovéto palandy po obou stranách. Další problém bylo to, že jsme na těch palandách museli se střídat, protože ten chlap to spal u okna, často k němu přivrzel.
2: Dodává průvodce Jiří. Návštěvníci si mohou prohlédnout 10 muzejních vagónů, například zdravotnický, kovářský, poštovní, krejčovský i obrněný. Ten často zanechá v návštěvnících silný dojem. To potvrzuje i žák 8. třídy základní školy v Malenovicích ve Zlíně Štěpán Josef Jurášek.
3: Nejvíce mi asi líbil ten zdravotní vůz a tady ten obrněný vůz na konci. A aktuálně probíráme první světovou válku, vlastně i československé legionáře, takže to souvisí.
4: Bylo to krásnou náhodou, že vlastně vlak sem přijel a my jsme měli možnost spojit běžná fakta, která žáci získávají v hodině, ale zároveň tady to vidí naživo, můžou si to ošahat a slyší to i od někoho jiného než jenom ode mě.
2: Doplňuje učitelka Jana Vandová, která bere své žáky na prohlídku legiovlaku při každé návštěvě vlaku ve Zlíně. Kromě škol nabízí legiovlak zdarma denně prohlídky i veřejnosti. Kolem jdoucí do vlaku ale mohou i jen nezávazně nahlédnout a projít si ho sami, říká pracovník legiovlaku Jiří Miller.
5: Každý sem chodí za jiným účelem nebo každého zajímá trošku něco jiného, co se týče školních výprav, tak my se snažíme spíš ukázat to, že dějepis není jenom nuda, že to je taky o lidských příbězích, když to tak řeknu. Dost často nám sem chodí potom i návštěvníci, kteří tady hledají právě v naší databázi své předky, legionáře, což jsme samozřejmě rádi, že to prohlubuje i jejich zájem, takže když zjistí, jaké byly jednotky nebo v jaké byly funkci, v jaké byly specializace u těch legií, tak potom poskytujeme třeba v digitální podobě i kopie třeba kronik těch pluků.
2: Legiovlak mohou lidé navštívit ve stanici Zlín Střed až do 31. května. Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Dnešek podle Českého hydrometeorologického ústavu, tedy přes počasí. To nás bude zajímat teď, když volám do Brna, abych zjistil další vývoj. Všechny aktuální informace má pohromadě meteoroložka Jitka Kučerová. Přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co nám dnešek přinese v kompletním hodnocení oblačnosti a maximálních teplot?
1: Dnešní den by měl mít na obloze převažující oblačno, ale teď v ranních, možná ještě z počátku dopoledních hodin, může být občas polojasno, takže ta velká oblačnost, která je teď spíše nad Zlínským krajem, se ještě po ránu a dopoledne může trošku měnit, možná občas až na to polojasno, ale potom už zase přes den znovu to převažující oblačno. Mohou se také objevit lokální přeháňky postupně zhruba předpolednem, v odpoledních hodinách, a to možná i na větší části kraje. Výjimečně se vyskytne bouřka, ale ta pravděpodobnost je spíše hodně malá a srážky se potom k večeru vytratí, bude pozvolna ubývat i oblačnost. Teploty nejvyšší dnes mezi 19 až 22, možná ke 23 stupňům Celsia v těch nejnižších polohách Zlínského kraje. No a vítr přes den bude pofukovat mírný severních směrů.
0: Když si ještě doplníme číslo do biozátěže, tak jaké nabídnete?
1: Jednička, ano? Jednička nejnižší mírná.
0: A jdeme na zítřek. Jak vypadá předpověď na pátek? Je tam nějaká změna?
1: V podstatě příliš není v oblačnosti, ta bude mít zase takový ten denní chod, takže v nočních hodinách skoro jasno, převažující chvílemi polojasno, to ještě zítra i po ránu, potom v průběhu dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, bude jí přibývat, postupně zase čekáme to oblačno, ale zítřek už bude beze srážek, k večeru se ta oblačnost bude rozpouštět zítra, ale v průběhu večera může ještě nějaká další oblačnost sice přibývat, ale to bude taková ta vysoká průsvitná oblačnost. Teploty zítra ráno 9 až 6 stupňů, tedy nejnižší noční, a odpoledne zítra 21 až 24 stupňů. Vítr bude zítra foukat možná trochu víc než dnes, mírný od severovýchodu až severu.
0: Přimlouvám se, pojďme ještě kousek dál na víkend, jenom pár větami, jak prozatím vypadají vyhlídky na sobotu a neděli.
1: Oblačnost zase hodně podobná s tím denním chodem, to vlastně charakter počasí, který už nás pár dní provází, takže to bude podobné i v sobotu a v neděli. Možná v neděli je tam zase nějaká teoretická šance na přeháňky v odpoledních, podvečerních hodinách, ale spíše menší, sobota beze srážek. No a postupný nárůst teplot, ty sobotní by měly být mezi 21 až 25, neděle zřejmě bude nejteplejší v tomto týdnu, 24 až 28 stupňů. Celsia maxima.
0: Na závěr nesmí chybět zajímavost z historie. Rádi si od vás, Jitko, poslechneme, jak to máme s rekordními teplotami pro 21. květen ve Zlínském kraji.
1: 21. květen už dokáže celkem dost přitopit. Konkrétně to bylo v roce 1920, kdy jsme v Napajedlích naměřili 34 a 4 stupně Celsia, ale také mohou být třeba minus 3,5 stupně Celsia. To je hodnota zase z roku 1943 nejnižší. Naměřena byla ve Vizovicích a v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Všechny aktuální informace i pohled do historie nabídla meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké jarní dny a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Říkají strnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. Na to všechno přijde řeč už 21. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 8 minut bude 8:30 s Českým rozhlasem Zlín a přáním dobrého čtvrtečního rána jdeme dál po regionu. Na okraji obce Šumice, jen několik kilometrů od Uherského Brodu, stojí budova válcového mlýna. Historie tohoto místa sahá až do 14. století a v současnosti tady můžete vidět unikátně dochovanou technologii mlýna z první poloviny 20. století. V šumické mlýně rodiny Pipalovi natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Vidíme dubový rodinný stůl z roku 1926 a u tohoto stolu je 8 míst k sezení a stolování.
2: Ukazuje mi autentické předměty, které připomínají jeho rodinu pevně spojenou se mlýnem v Šumicích na Uherskohradisku Milan Pipal, který s manželkou ve mlýně žije, areál spravuje a provází návštěvníky.
1: Můj dědeček si velmi zakládal na tom, že u jednoho stolu stravovali společně vždycky rodinní příslušníci spolu s pracovníkama ve mlýně. To znamená 8 členů rodiny plus mlynář plus 2 pomocníci a od roku 1932 taktéž pekař, to byl 12. strávník a 13. strávník byl velice častokrát u nás učící se mlynářský učeň.
2: Vyhořelý mlýn v Šumicích, jehož historie sahá až do 14. století, koupil v roce 1925 dědeček současného majitele, mlynář Drahomír Pipal z Míkovic. Jeho otec i děd předtím tam byli mlynáři. Šumický mlýn Drahomír Pipal obnovil, vybavil moderními technologiemi, zbudoval pekárnu a pálenici. Na mlýně hospodařil se ženou a 6 dětmi.
1: Já vždycky říkám na úvod, když přijdou turisté, vítám vás ve vodním válcovém mlýně mlynářské rodiny Pipalovi. Vodní, protože byl pohaněn vodou z řeky Olšavy prostřednictvím náhonu a Francisovy turbíny. A válcový proto, protože ve mlýnici máme umístěné 3 mlýnské stolice. V nich jsou uloženy kovové drážkované válce, mezi které padá obilí určené k mletí.
2: Za komunismu byl mlýn znárodněn, pálenice zbořena. Díky práci rodiny Pipalovi se ale původní předměty denní potřeby, včetně mlýnské technologie, dochovaly dodnes a dokládají, jak se žilo v první polovině 20. století ve mlýně, který byl centrem dění v obci a mouku dodával do širokého okolí.
1: Pozdní se tento mlýn zapnul dle vyprávění mojeho otce Milana Pipala a poprvé se vypínal až na štědrý den v poledne, tedy od žní do Vánoce mlelo nepřetržitě 24 hodin denně. Po Vánocích a po Novém roce se už mlelo pouze přes den.
2: Ve zrekonstruovaném mlýně najdete mimo jiné přijímací místnost, mlýnici nebo šalandu, tedy pokoj pro pracovníky ve mlýně.
1: Voda přitékala mlýnským náhonem, kilometr 600 metrů, výška hladiny byla asi 90 cm při maximálním výkonu a voda tekla do betonové vany, v ní je uložena ve spodní části Francisova turbína.
2: Ukazuje mi mlýnský náhon Milan Pipal.
1: Když dědeček tento mlýn koupil, tak tady bylo vodní kolo. Ale dědeček chtěl, aby tento mlýn jaksi byl výkonnější, tak na jaře 1926 pořídil Francisovu turbínu horizontální dvojitou.
2: 100 let stará Francisova turbína i další technické vybavení mlýna je unikátní a i proto je válcový mlýn rodiny Pipalovi zapsán v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Ze Šumic Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
3: které připravil Matěj Neradilek. Hezký čtvrtek. Dominikánský klášter v Uherském Brodě v polovině letošního roku zůstane prázdný. Důvodem jsou spory mezi mniškami kazatelského řádu. Společně s nimi odejde i dominikánský kněz. Toho podle mluvčího arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky nahradí kaplan, který bude pomáhat faráři uherskobrodské farnosti. Vedení města teď vyjednává s dominikánským řádem, aby se v prostorách kláštera mohla v říjnu nadále konat tradiční růžencová pouť, která patří mezi největší na Moravě. Do parkovacího domu u nádraží ve Vsetíně nově vjedou vozidla vysoká až 2 metry. Ke změně došlo po jednání mezi vedením města a správou železnic, která je vlastníkem objektu. V Přerově dnes začalo stěhování úředníků do nové budovy magistrátu na náměstí TG Masaryka. Její přestavba trvala více než 2 roky a vyžádala si investici více než 350 milionů korun. Kvůli stěhování úřad musel omezit některé své služby. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Ota. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední 10 let. Verdikt zatím není pravomocný. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno. Ráno a zpočátku dopoledne může být občas i polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit postupně před polednem a odpoledne i na větší části kraje. Výjimečně budou taky bouřky. Srážky se k večeru vytratí a pozvolna bude ubývat taky oblačnost. Povane ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty mezi 16 a 12 stupni. Nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní se tvoří kolony vozidel. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Datum 21. května je ve znamení svátku Moniky, ženy, která má být podle významu svého jména doslova bohyní. Jistě tak bude jedinečnou ženou s neodolatelným šarmem. No když se podívám do české statistiky, potvrdím vysoký počet oslavenkyň přesahující 63 tisíc. Blahopřeju a hned přidávám svižnou písničku skupiny Mandraže.

0: sestavě a tam exciloval Guma Kulhánek a především Vláďa Mišík. Je to zkrátka radost poslouchat i po mnoha desetiletích od vzniku záznamu ve studiu. Náhody se v tomto případě nedějí. Prostě se potkali skvělí páni muzikanti, skupina Flamengo, jedna z ozdob českého big beatu. Pouštím kuře v hodinkách.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: hudební paráda od Flamenga. Za minutu bude 9:15. Podíváme se znovu na průběh oblačnosti, teplotní maxima. Nabízím krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: A tu otevírám způsobem obvyklým pohledem na ranní region. Teď se teploty pohybují mezi 12 a 16 stupni. Očekávejme převažující oblačno, ještě teď ve zbytku rána a zpočátku dopoledne může být občas polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit postupně před polednem a odpoledne i na větší části kraje, výjimečně i bouřka. Srážky se k večeru vytratí a bude pozvolna ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty pro dnešek 20 až 23 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, dál přes den by mohly být až velmi dobré a biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Jsme v dnešním finále, když se bavíme o čtvrtečním ránu 21. května a pojďme na další téma. Někdo jí říká srnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka jednoduše nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází i na osvětu. Na to všechno předpokládám přijde řeč v dopoledním rozhovoru s Markétou Macháčkovou, který začne po 11. hodině. Zvuk poslechu a nejdřív na pravidelné srdcovky, které uvede Zdeněk Junák už za chvíli po zprávách, předpokládám obvyklou básničkou. Za 8,5 minuty bude 9 hodin, příjemný den a pohodu usledování dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín přeje Petr Uhřík. Teď ještě před zprávami. Hudební dva bonusy, skupina Opět a Radeček, kde hostuje skvělá Mária Čírová a Petra Janů dodá klasiku.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Bývalá šéfka zlínské hygieny přiznala sražení motorkáře. Nebude za to stíhaná. Valašské Meziříčí instalovalo nové osvětlení motorkáře. Nebude za to stíhaná. Valašské Meziříčí instalovalo nové osvětlení v parku Botanika. Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupla. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačnost možností srážek a na teploměru nejvýše naměříme až 23 stupňů. Matěj Neradilek vás vítá u zpráv Českého rozhlasu Zlín. V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam zprávy potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle informací serveru k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla, dodal server. Státní zástupkyně neupřesnila, jak dlouho bude Sedláčková v podmínce, tedy jak dlouho nesmí nic spáchat, jinak její kauza poputuje před soud a není jasné, jak vysokou škodu zaplatila. Valašské Meziříčí pokračuje v obnově parku Botanika v centru města. Po loňském ošetření stromů napadených jmelím a letošní jarní výsadbě nových dřevin přibylo nově také veřejné osvětlení a budky pro ptáky, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Vyměnili jsme staré lampy za úsporná LED svítidla, přibyly hnízdní budky pro ptáky a vykotlané kmeny stromů nově nabízejí domov netopírům. Celkově tak letos prošel park Botanika výraznou proměnou, abychom potrhli nejen jeho environmentální charakter, ale také, aby se zde návštěvníci mohli cítit dobře a bezpečně během dne i po setmění.
0: Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla, uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%, nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrlík.
3: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
0: Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačnost možností výskytu lokálních přeháněk. Povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů a nejvyšší teploty naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na 22. kilometru ve směru na Olomouc je odstavené porouchané nákladní vozidlo. Na silnici 1/49 ve Střelné na Vsetínsku dnes provádí údržbu kanalizace. A to už je ze zpráv vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nesu v správném okamžiku dárek k svátku pro Moniku. Věřím, bude ohromená, to, co jí dám, žádná nemá. Trumfne jiné v počtu stovek, jeden prezent ze srdcovek. Je dražší než sůl i zlato, na špalek dám ruku za to. Víc než posel z depeší, můj dárek vás potěší. Jak krásný sen podvíčka, už k vám míří písnička. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 21. května roku 2026. V Brně máme hezky. Já když jsem ráno vstával a vystrčil jsem svůj čumák na balkon, tak ona byla taková oblačnost, tak se to všelijak honili ty mraky a převalovalo a taky foukal trošku větřík, říká, možná tedy nám něco přižene, ale ne, teď už vidí přes okno, říkám na náš kostelíček na Nebevzetí Panny Marie, jezuitský kostelíček, na který vidím, no tak už to tam, to slunce řádí na té střeši a na těch stěnách. Takže, jak říkáme v Brně, zonc na nám hezky rumpluje do oken. Dneska mají svátek děvčata, ženy, dámy, nositelky křestního jména Monika. Takže všem Moničkám, Monám, Mňulám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší, taky jsme je oslavili v úvodní básničce. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím píseň Řecké slunce pro nemocnou maminku a babičku, která již nechodí. Zahrajte ji jen tak pro radost. Děkuji. Hezký den přeje Radka Pumprlová. Milá paní Radko, rád splním vaše přáníčko, takže vybrala jste písničku. Doufám, že maminku i babičku v jedné osobě potěší. Marta Athena, Řecké slunce.
1: Český rozhlas Zlín.

to bylo řecké slunce, Marta Athena Eleftheriadu. Doufám, že udělala radost paní Pumprlové, která ji objednala pro maminku a babičku. A já už tady mám, představte si takhle, moji milí posluchači. Obyvatelé Valašského Meziříčí se mohou radovat z další obnovy svého města. A já vám dneska povím o jedné věci, ze které mám radost obzvláštní. Protože, představte si, ve městě jim přibyli noví obyvatelé. A to docela nezvyklí. Netopíři. Ano, ano, slyšíte dobře. Netopíři. V parku Botanika v samém centru města se teď zabydlují, ano, netopíři. A je to tak v pořádku. Park Botanika letos slaví krásných 145 let. To už je věk, vidíte. A jak to tak v parku bývá, některé stromy zestárly, některé museli pryč. A jiné mají vykotlané kmeny. Dřív by si někdo řekl, to pokácíme, ať to tu nepřekáží. Ale ve Valašském Meziříčí se zachovali jinak. Řekli si, a co kdyby v tom vykotlaném kmeni mohl někdo bydlet? A tak ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody udělali z těch starých kmenů netopíří domky. Přidali ještě ptačí budky pro ostatní křídlatou drobotinu. A park má rázem nové nájemníky. To víte, netopír, to není zvíře, co byste potkali u snídaně. Ten chodí na šichtu až po setmění. A když si představíte, jak takový netopír za letní noci vyletí ze svého kmene v Botanice, zakrouží nad alejí a zase se vrátí domů, no řekněte, není to krása? Tak až budete někdy večer procházet Valašským Meziříčím, podívejte se nahoru. Třeba zrovna poletí váš nový soused. Tož tak.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: To byl Malý vůz a Ilona Čáková a já už pro vás mám další přáníčko, tentokrát z webového formuláře. Zní takto. 16. května uběhlo 40 let od naší svatby. Zahrajte nám prosím písničku od Karla Gotta Je jaká je. Děkuji, Renata. Milá paní Renato, rád splním vaše přáníčko, rád vám zahraji. No a ještě vám do dalších let zároveň také přeji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a hlavně zdraví. Vybrala jste si písničku, takže Karel Gott už vám zaspívá Je jaká je.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

to byl Tom Jones, předzdíval se mu Tiger z Walesu, nádherná písnička Delilah. No a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: můj oblíbený čas býval pátek. To jsem se pravidelně scházel se zajímavými přáteli. Opakuji čtvrteční indicii. Můj oblíbený čas býval pátek. To jsem se pravidelně scházel se zajímavými přáteli. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám posílám Františka Nedvěda.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Písnička dozněla, prý se tomu říká láska, zpívala Lenka Filipová. Dívám se na hodiny, no máme ještě 30 trošku času, ale to víte, budou písničky, taky každá je různě dlouhá. A já už tady mám další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím písničku od Petra Kotvalda Ukradnu tě lásko. A to pro mou přítelkyni Andreu Suskou z Němčiček na Hustopečsku. Se vzkazem miluju tě. A tímto tě prosím, aby si po mém boku zůstala po zbytek života. Tvůj Andy. Tož, milý Andy, krásné vyznání. Doufám, že Andrea to slyší. Vybral jste jí hezkou písničku, takže Petr Kotvald, Ukradnu tě lásko.

května. Pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Můj oblíbený čas býval pátek. To jsem se pravidelně scházel se zajímavými přáteli. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě vydržte, pokud nevíte, ještě bude zítřejší, páteční. A tam se hlavně dovíme od Miloše Šenkýře, editora Českého rozhlasu Brno, co vlastně máme hledat, tedy buď kdo, nebo kde, nebo taky kdy. Takže vyčkejte, počkejte a hlavně chci vás jenom upozornit, že vůbec nezáleží, v jakém pořadí vaše správné odpovědi chodí. To se všechno hodí stejně společně do jednoho velkého osudí a točíme, točíme, točíme a pak z toho vylosujeme toho šťastného výherce. Ale ještě než se s vámi rozloučím, tak jen připomínám, rád plním vaše přáníčka. Rád vám hrají na přání, ale pozor, množí se mi vaše přáníčka a to k narozeninám. K narozeninám opravdu nehraju. To bych lezl do zelí svým kolegům, kteří moderují pořád blahopřání s písničkou, ať už je to Květa Navrátilová, Ivanka Slabáková, Jiřinka Ostrá a nebo Karel Hegner. A taky dechovku nehrají. To vám taky zahrají v pořadu blahopřání s písničkou. Já vám rád zahraji nějakou cymbálovku, nějakou lidovečku, tedy s cymbálovou muzikou a podobně. Potom jste si taky postěžovali, že proč jako říkám, nebo postěžovali, říkali jste, proč jako takový důraz dávám na korespondenční adresu. To prostě z jednoho prostého důvodu, protože mnozí z vás uvedou trvalé bydliště, jenomže na trvalém bydlišti se nezdržujete a ona potom ta cena přijde zpátky do rozhlasu. Tak proto dávám důraz na tu korespondenční adresu. No a ještě připomínám, že rád, jak už jsem říkal, vám plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale musíte mi to dát vědět. Musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Buď mi to svým hlasem namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit tu písničku nebo to přání v konkrétní den, prosím, pište mi a volejte mi s dostatečným předstihem, protože musíme to zařadit do toho našeho playlistu, jak já říkám. A pokud mám na mysli dostatečný předstih, tak aspoň takové dejme no 3, 4 dny. Je pravda ta, že někdy písničku vám nemůžu splnit, protože ji nemáme v archivu. Vy jste ji třeba někde slyšeli, nebo na nějaké desce, nebo na nějakém jiném někde stanici, ale my to nemáme a tak proto vám to přání, tedy tu písničku splnit, jak se říká, nemůžu. A pak mi napsala ještě jedna posluchačka, že jsem před časem používal slovo lépěji a že už ho dlouho neslyšela. Takže dobře, má drahá, když něco bude lepší než dobrý, tak to je lépěji, protože já mám dobrý, lepší, nejlepší. To všichni známe, ale já mám dobrý, lépěji, lepší, nejlepší. Tak, moji milí posluchači, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině opět naschledanou. Český rozhlas.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V kroměřížské podzámecké zahradě je nově opravená voliéra pro okrasné bažanty. Vsetín nechá v létě vyměnit umělý trávník na hřišti pod pecníkem, který po 15 letech provozu dosloužil. Zlínská rodačka Natálie Mlínková vyhrála v Montrealu hokejovou zámořskou ligu. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačnost, možností srážek a na teploměru nejvýše naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek u mikrofonu. Hezké dopoledne. Podzámecké zahradě v Kroměříži dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Rekonstrukce za zhruba 500 000 korun začala loni na podzim a 70% nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Ve voliéře žijí okrasní bažanti zlatí a stříbrní. Stavba je součástí takzvaného pavího dvora, který podle Šárky Brantalové ze stavebního oddělení olomouckého arcibiskupství také čeká oprava.
2: Protože když se podíváte na průčelí toho pavího dvora, máme tam určité statické narušení, to teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci a předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029 a to už je komplexní obnova toho pavího dvora.
0: Vsetín letos o letních prázdninách vymění umělý trávník na hřišti pod pecníkem. Povrch po 15 letech provozu dosloužil. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky ho nahradí trávník certifikovaný pro mládežnické fotbalové soutěže.
3: To trávník v podstatě dosloužil a je potřeba ho vyměnit. Chystáme proto výměnu na povrch takzvané třetí generace. Trávník by měl splňovat všechny požadavky na certifikaci pro mládežnické soutěže a tréninky.
0: Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
4: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
5: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
5: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas. Sport.
0: Útočnice Natálie Mlínková, zlínská rodačka, slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk World Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i v loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka, a to Kateřina Mrázová. Natálie Mlínková se tak stala třetí českou šampionkou zámořské ligy žen. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačnost, možností výskytu lokálních přeháněk, povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů a nejvýše naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici u Valašské Bystřice ve směru do Rožnova pod Radhoštěm havaroval osobní automobil s přívěsem. Na silnici 1/55 mezi Břestem na Kroměřížsku a Tlumačovem na Zlínsku je dnes prováděna údržba a opravy mostů. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše a teď už je tady čtvrteční dopoledne s naším vysíláním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přáním krásného dopoledne ve čtvrtek 21. května vás teď od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín zdraví Markéta Macháčková. Dvě dopolední hodinky strávíme spolu na rozhlasových vlnách a také s příspěvky, které pro vás vytvořil tým naší regionální stanice. No a co vám dnes ve vysílání nabídnu? Pozvu vás do Lázů, části Loučky u Valašského Meziříčí. Koná se tam v sobotu Den otevřených dveří. Tedy nebudu to jenom já, ale především Dana Zapletalová z Lesů a statků Tomáš Bati. No a předtím se ale vydáme po rozhlasových vlnách také za mou kolegyní Petrou Sedláčkovou do Kroměříže. Tam totiž dnes pořádají osvětovou kampaň na správné nakládání s odpady. No a u dobrých věcí ještě zůstaneme i po 11. hodině. Už teď prozradím, že do křesla pro hosta usedne dáma, která se věnuje záchraně zvěře. No a ne nadarmo ji říkají Senčí máma. Markéta Rebrošová z Osvětiman na Uherskohradišťsku. No ale teď si pustíme písničku Hany a Petra Ulrichových. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve čtvrtek 21. května, ať jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze studia Českého rozhlasu Zlín se teď přesuneme do Kroměříže, kde se na Velkém náměstí koná odpadový den. Akce je vlastně zábavně vzdělávacím programem i pro školy, i pro veřejnost. No a upozorňuje na to, kolik odpadu stále zbytečně končí ve směsném komunálním odpadu. No a na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, dobré dopoledne, jak to vlastně vypadá na místě v Kroměříži?
2: Krásné dopoledne z Velkého náměstí v Kroměříži. Na odpadovém dni teď přímo přede mnou pracovníci rozebírají obsah černých popelnic, které vysypali, aby lidem ukázali, co všechno by se ještě dalo vytřídit. A je vidět, že návštěvníky to opravdu zajímá. Na místě jsou školní skupiny, rodiny s dětmi i kolem jdoucí, kteří se zastavují u jednotlivých stanovišť a zkouší si například správné třídění odpadu.
1: Petro, a co všechno dnešní program nabídne?
2: Kromě samotného rozboru odpadu je tady připravený také edukační program o ekologii a recyklaci. Zapojené organizace návštěvníkům vysvětlují, co se děje s vytříděným odpadem dál a proč je důležité množství směsného komunálního odpadu snižovat. No a právě teď už vedle sebe mám taky jednu z návštěvníků z dnešní akce. Její Jitka Vyskočilová, učitelka základní školy Pusípek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co vás dnes na odpadový den přivedlo, nebo koho jste přivedla?
3: Já jsem přivedla svoje žáčky, druháčky a vlastně jsme rádi, že nás vždycky město Kroměříž tady na tu akci pozvalo. Já jsem ji teda zažila už jednou a moc mi to líbí v tom, že děti vlastně v reálu vidí a hlavně cítí, že tady máte více smyslu zapojený do toho, co ten odpad v té černé popelnici, kterou vlastně všichni vyhazují, že vidí, co tam všechno skončí a jak to není úplně vábné.
2: Já s vámi můžu jenom souhlasit, že cítíme opravdu, co se vysypalo dneska. Překvapilo vás dneska něco při pohledu na ten vysypaný komunální odpad? Co se tam třeba nachází v těch popelnicích a co by tam být nemělo?
3: My jsme tam tak řešili spíš asi nejvíc, že teď bych řekla, že největším hitem jsou pořád ty plechovky, že různé ty nápoje i pro děti a to vlastně i pán lektor s námi to tam probíral, děti si to také všimli a zhodli jsme se na tom, že vlastně tohle, když tam zůstane pak desítky tisíc let ležet, tak je to hodně smutné, že vlastně na tohle ty kontejnery máme a dalo by se s tím pracovat.
2: Já vám, paní Vyskotová, moc děkuji za rozhovor a věřím, že děti se dnes naučí spoustu věcí o třídění odpadu, ale mám vedle sebe taky zástupce jedné ze společností, které se zpracováním odpadu zabývá. Je jím pan Josef Mojžíš, manažer komunikace firmy Ecocom. Dobrý den i vám.
4: Pěkný den.
2: A co nejčastěji vy nacházíte ve směsném komunálním odpadu, přestože by tam ty věci vůbec skončit neměly?
4: Myslím si, že ve všech vzorcích a v každé té analýze se vyskytují stejné nebo podobné nešvary. Tady v tomto materiálu v obou dvou vzorcích vidíme celou škálu plastů a použitých vysloužilých plastových obalů. Vidíme tady papírové odpady, je tady sklo. Nachází se zde nápojové kartony, právě ty zmíněné nápojové plechovky. Už jsem zde zaregistroval, ale velké množství biologicky rozložitelného odpadu, taky materiál, který tam končí zbytečně. Textil, zaregistroval jsem už nějakou drobnou elektroniku, baterie. To je všechno materiál, který v té černé popelnici buď vůbec nemá skončit, anebo naopak je škoda, že tam končí, protože může skončit v barevných kontejnerech a potom ta jeho cesta směřuje k recyklaci a k využití. V tomto případě bohužel ne a to je škoda.
2: My jsme se spolu už bavili před chviličkou, že je to až 50% toho odpadu, který se z těch černých popelnic dá vytřídit. Proč je pro vás důležité se dále bavit o recyklaci, vzdělávat o ní?
4: Ona, recyklace má spoustu přínosů. Já musel bych jich jmenovat několik, ale pojďme si říct třeba ty zásadní a to je to, že čím více těch materiálů nebude končit v té černé popelnici, tak tím pádem neskončí na skládce. Můžou posloužit výrobě nových věcí. Pokud se toto stane, no tak ty materiály nahrazují třeba primární suroviny. To jsou suroviny, které se jinak musí čerpat a těžit z přírody. My si tímto zodpovědným přístupem a tříděním zkrátka šetříme naše vlastní prostředí. A je potřeba i spoluobčany a veřejnost i děti, které tady dnes jsou, tak jim to říkat, vysvětlovat a připomínat a hlavně jim vysvětlovat ten další způsob nakládání s tím odpadem, jak má být správný a vysvětlovat jim právě ty přínosy.
2: Já vám, pane Mojžíši, taky moc děkuji za vysvětlení a zmíním ještě motto. Má to smysl, přijďte odpad. Takže se přijďte všichni podívat na dnešní odpadový den, který v Kroměříži na Velkém náměstí pokračuje až do 14. hodiny. Program je otevřený školám i široké veřejnosti a kromě praktických ukázek třídění nabízí také různé soutěže nebo informační stanoviště. No a já se teď vyrážím znovu podívat, co všechno lidé nejčastěji vyhazují špatně.
1: Petro, já ti děkuji za aktuální dění přímo z Kroměříže a přeji příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková z dnešního odpadového dne v Kroměříži. No a o dalších krocích naší stopařky můžete rozhodnout také vy, posluchači Českého rozhlasu Zlín. Stačí dát Petře vědět o zajímavých akcích, spolcích nebo místech na e-mailovou adresu stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je už za chvíli spočítá Martin Písařík. Kde byla ve Zlíně první škola založená Tomášem Baťou? A jak vnímají žáci jedné zlínské základní školy jeho odkaz po 150 letech od jeho narození? Poslouchejte další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Už ve čtvrtek před půl čtvrtou odpoledne.
1: Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu před polednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Jožka Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Zlín a ve vysílání vás už po písničce čeká tip, kam vyrazit o víkendu. Na sobotu vás pozveme do lesa, u Loučky, u Valašského Meziříčí. Koná se tam totiž Den otevřených lesů.

0: sobotu se bude konat Den otevřených dveří, a to na několika místech České republiky. A lidé se tak budou moci vydat do lesa, poznat ho více zblízka, a to i v Loučce u Valašského Meziříčí. Na co se v sobotu 23. května může těšit každý, kdo tam do tamních lesů vyrazí, na to se teď zeptám přímo organizátorů. No a na telefonu mám už Danu Zapletalovou z podniku Lesy a statky Tomáše Bati, která je zároveň koordinátorkou lesní pedagogiky. Paní Zapletalová, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne i vám.
0: Den otevřených dveří se koná tedy na několika místech v republice, no a jedním z míst jsou i lesy u Loučky na Vsetínsku, které spravuje právě podnik Lesy a statky Tomáše Bati. Pojďme na začátek říci, kam přesně tedy vyrazit, kde se akce koná, není to přímo v Loučce, tak povídejte.
1: Máte pravdu. Akce není přímo v Loučce, kde sídlí ředitelství lesů a statku Tomáše Bati, ale jedná se o místo, které je nedaleko v obci Lázy u Valašského Meziříčí. Bližší místo a souřadnice přesné by návštěvníci mohou najít na našich webových stránkach lesybaťa.cz a případně na webových stránkách Den otevřených lesů.cz.

0: zpravují soukromí majitelé a ti by taky rádi přiblížili to, jakým způsobem v tom lese hospodaří, jak k němu přistupují. A konkrétně my chceme ukázat nebo ukazujeme to hospodaření takovou, myslím si, zábavně hravou formou, ale i vzdělávací formou. Návštěvníci u nás mohou absolvovat v podstatě vycházku s lesníkem, na které se dozví bližší informace o tom, jak majetek vlastně vypadá, jak na něm hospodaříme, jakým způsobem přistupujeme teď momentálně k všude probíhající a klimatické změně, jakým způsobem zajistíme vůbec trvalou udržitelnost toho hospodaření v lesích. A ta vycházka samotná je spojená samozřejmě s ukázkami lesní techniky. V letošním roce mají návštěvníci úžasnou možnost porovnat práci dvou koníků, a to konkrétně jednoho živého, který neodmyslitelně k hospodaření v lesích patří, a jednoho železného koníka. Máme nový stroj, který je opravdu špičkou v Evropě, a nechceme tvrdit, že nahradí práci koní, ale na té vycházce se můžou v podstatě návštěvníci dozvědět, v čem má která ta technologie výhody, kdy je dobré využít jednoho nebo druhého.
1: Mm-hmm. Paní Zapletelová, vy už jste tedy zmínila vycházku s lesníkem, tak co ještě kromě toho, ještě něco přidáte?
0: Určitě. Vycházky vlastně budou probíhat během dopoledne 3 a mezičas vyplní stanoviště, které se věnují lesu opravdu od semínka až po hotový výrobek dřevěný. Takže budeme se věnovat lesním školkám, tomu, jakým způsobem se dřevo z lesa dostává, co všechno z toho dřeva jde vyrobit, kde všude se dá dřevo najít. Spoustu lidí překvapí věci běžného užívání, že v nich je dřevo obsažené. Budou si moc návštěvníci vyzkoušet malou vyvážecí soupravu, mohou si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, z luku. Budeme se věnovat i zvířatům, které v lese žijí. Navštíví nás záchranná stanice z Hošťálkové, která se věnuje vlastně pomoci zraněným, jak zvířatům volně žijícím, tak domácím. Budou ukázky s úžasnou paní kynoložkou, takže budeme se věnovat i našim psím kamarádům. A děti nebo vůbec návštěvníci si budou moci vytvořit na památku takovou lesní tušku. A určitě nebude chybět, protože dopoledne bude namáhavé, tak určitě nebude chybět ani nějaké dobré občerstvení pro všechny.
1: No to zní jako velmi bohatý program. Vy už jste zmínila dopoledne, takže jedná se o dopoledne v sobotu 23. května. Ještě připomeňte časový harmonogram.
0: Časově potkáme se mezi 9 a 1 hodinou.
1: No to je krásné, vy už jste zmiňovala děti, ale na své si přijdou i dospělí, je to tak?
0: Určitě ano. V loňském roce se nám krásně povedlo, že nás navštívil i klub českých turistů, za co jsme byli moc rádi. A musím zmínit, že vycházku, která standardně bývá necelou hodinu, tak opravdu si s naším lesníkem užili a ptali se ho tolik, že opravdu se vrátili z lesa asi po 2 hodinách. Takže opravdu je to dopoledne koncipované pro jakoukoliv věkovou kategorii od dětí až po opravdu dospělé.
1: Ještě se doptám, paní Zapletelová, jde o akci v lese, no ale přesto se musím zeptat, jestli bude možné na akci přijít i s kočárkem.
0: Určitě ano, i kočárky jsou vítané, stanoviště jsou plně obslužné kočárky a v lese je ta trasa taky přizpůsobená tomu pohybu. Pokud by se, nedej bože, našlo nějaké místečko, kde by ten kočárek nemohl úplně ujet, tak máme silné hajné a silné chlapy, kteří případně pomůžou a kočárek někde poponesou.
1: A ještě se zeptám, pokud by někdo na akci chtěl přijet třeba zdaleka autem, tak kde bude možné u lesa zaparkovat?
0: Ano, máme vymezené, vyhrazené parkoviště nedaleko lesa na louce. Je přístupné po zpevněných cestách všechny ze všech směrů od ostatních obcí. Bude to plně vyznačené a to parkoviště je nedaleko toho samotného potom stanoviště, kde se odehrávají všechny ty aktivity.
1: Dana Zapletalová z podniku Lesy a statky Tomáše Bati nás pozvala na Den otevřených lesů k loučce u Valašského Meziříčí. Koná se v sobotu 23. května od 9 do 13 hodin. Tak paní Zapletalová, moc děkujeme a přejeme pěkný den do loučky.
0: My také moc děkujeme a těšíme se na všechny návštěvníky. Mějte se hezky.
1: Přejeme taky krásně.

0: Krásný den, no a připomínám, že těm, kteří by chtěli ještě další kulturní tipy, tak podívejte se na náš web.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dohrává písnička kapely Činasky, no a pokračuje vysílání Českého rozhlasu Zlín. Cibulový med uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti. Jak se tato zázračná směs připravuje, vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách, na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná, a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájejte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Je 10 hodin 57 minut, za chvíli už kolega Matěj Neradilek přijde do studia s čerstvými zprávami a krátce po 11. hodině se přivítám s Markétou Rebrošovou. Záchranářka srnčat, pilotka dronu i myslivkyně, to vše jsou slova, která ji popisují. A možná ještě přidám dvě, srnčí máma. Tak mějte krásné dopoledne, ať nás posloucháte kdekoliv.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Bývalá ředitelka zlínské hygieny Eva Sedláčková po roce přiznala, že srazila motorkáře a od nehody odjela. Po dohodě se státním zástupcem ale před soud nepůjde. Dominikánský klášter v Uherském Brodě se kvůli odchodu mnišek uzavře. Tradiční růžencová pouť by se tam ale měla uskutečnit. Podle většiny Čechů by sudetoněmecký sjezd v Brně být neměl. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačnost možností srážek. Na teploměru na nejvýš naměříme až 23 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková kvůli srážce s motorkou loni v březnu před soud nepůjde. Dnes to na svém webu uvedli Seznam zprávy. Lékařka a někdejší šéfka hygieny po roce podle serveru změnila svou výpověď a přiznala, že loni při služební cestě srazila motorkáře a od nehody odjela. Státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Sedláčková měla podle serveru zaplatit pokutu. Dominikánský klášter v Uherském Brodě v polovině letošního roku zůstane prázdný. Důvodem jsou spory mezi mniškami kazatelského řádu. Společně s nimi odejde i dominikánský kněz. Toho podle mluvčího arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky nahradí kaplan. Ten bude pomáhat faráři uherskobrodské farnosti. Vedení města teď vyjednává s dominikánským řádem, aby se v prostorách kláštera mohla v říjnu nadále konat tradiční růžencová pouť. Ta totiž patří mezi největší na Moravě, pokračuje lidovecký starosta Ferdinand Kubáník.
3: To si neumím představit, kde by to probíhalo, kdyby nám zamčeli kostel nebo tu zahradu, ale zatím to vypadá tak, že zůstane zachovaná ta růžencová pouť v těch venkovních prostorách. Nicméně už je nám avizováno, že budou v omezeném množství probíhat mše, to znamená, že bude se konat jedna hlavní mše venku a jedna bude vnitřní mše.
1: Na brněnském výstavišti má zítra začít sudetoněmecký sjezd. Bude součástí festivalu Meeting Brno. Na českém území se má konat vůbec poprvé. Největší podíl dotázaných v bleskovém průzkumu agentury Median pro Český rozhlas neočekává, že by sjezd výrazně ovlivnil budoucnost česko-německých vztahů. Odpovědělo tak 38% respondentů. Skoro pětina lidí si ale myslí, že se sjezd promítne negativně a téměř stejný počet lidí předpokládá pozitivní dopad. Říká analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
4: Negativní dopady častěji očekávají zejména voliči SPD ze 46% a voliči Stačilo z 57%. Zatímco pozitivní vliv častěji předpokládají voliči koalice Spolu z 36%.
1: V průzkumu odpovídalo mezi 14. a 18. květnem víc než 1000 dospělých. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Před možným trestním stíháním by ale Babiše do konce jeho premiérského mandátu chránila mezinárodní imunita. Tu Francie uznává u prezidentů, předsedů vlád nebo ministrů zahraničí.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačnost možností výskytu lokálních přeháněk. Povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů a nejvýše naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici mezi Hrobicemi a Slušovicemi na Zlínsku je hlášena srna na vozovce. Na silnici 1/55 mezi Kunovicemi a Ostrožskou Novou Vsí se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď pokračuje naše dopolední vysílání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách s mým kolegou Matějem Neradělkem pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a přitom vás opět z našeho rozhlasového studia zdraví Markéta Macháčková. Co vás se mnou ještě ve čtvrtek 21. května čeká? Kdo nás poslouchá, tak ví, že celou hodinu budu mít ve studiu společnost. Hosta, který má co říct, a tím dnešním je Markéta Rebrošová, záchranářka srnčat a jiné zvěře, pilotka dronu, myslivkyně, ale také maminka dvou dětí. A protože se známe, budeme si při rozhovoru tykat, tak já s tím rovnou tedy začnu. Markéto, vítej ve studiu.
6: Ahoj Marky, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
5: Já jsem moc ráda, že jsi přišla k nám otevřít toto velice zajímavé téma. Srny jsou teď, bych řekla, hodně kolem nás. Jednu vidím i na tvé mikině, tady na mě kouká, ale i v Zelené vlně jsme slyšeli, takže toto více než aktuální téma a samozřejmě i tvůj životní osud, životní náplň, to všechno probereme v rozhovoru už za chvíli. Tak budu se těšit, věřím, že ty se taky těšíš.
6: Určitě.
5: A než se vrhneme do povídání o všem, co Markéta dělá, tak si pustíme písničku Petra Koláře. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes je se mnou ve studiu Markéta Rebrušová a s ní si budu povídat, myslím si, že nejen o problematice ohrožené zvěře, která právě v tomto jarním období je vystavena spoustě nebezpečí, ale to už nám potom řekne určitě Markéta. Marky, tak já tě ještě jednou u nás vítám.
1: Já tě ráda po letech zase vidím. Moc děkuji za pozvání.
0: Ano, myslím, že posluchači poznali, že se spolu známe, proto si i tykáme. Ale milí posluchači, kdybyste byli s námi ve studiu, tak vidíte, že Markéta do studia takřka přiběhla, protože má za sebou poměrně náročné ráno, ale to ráno není vůbec ničím výjimečné, viď?
1: No teď ani ne. Takže budíček ve 3 ráno jsem měla a jeli jsme dronovat jednu z letošních prvních Vojtěšek. A hnedka vlastně spole jsem se převlekla, sundala gumáky a jela jsem za tebou do Zlína.
0: Já dovysvětlím, ty říkáš dronovat jednu z prvních Vojtěšek, takže vy vlastně monitorujete místa, kde se bude séci a hledáte, jestli se tam nevyskytují nějaká zvířata, je to tak?
1: Přesně tak. Jeli tam s dronem s termovizí a kontrolujeme právě vojtěšky, které se teďkom sečou, pak budou následovat luční porosty a právě v tomto období srny kladou svoje srnčata právě do těchto krytin, tak z toho důvodu to kontrolujeme. Ale v ohrožení nejsou pouze srnčata, ale v té vojtěžce najdete malé zajíčky, najdete tam snůšky bažantů, křepelek, takže těch živočichů, kteří jsou těmi sečemi ohroženi, mnohem víc, nejenom srnčata.
0: Hmm. A tohle období, tedy jaro, je pro zvěř vlastně to nejzranitelnější, je to tak?
1: Jo, já to tak říkám, no, že jaro je v přírodě nejzranitelnějším obdobím v roce a to právě kvůli mláďatům.
0: Na jakých místech vlastně srnčata nacházíte? Ty jsi už zmínila louky, zmínila si vojtěžku, pole. Kde jsi byla dneska ráno?
1: Dneska jsem byla na vojtěžce. My dronujeme pod chřibí, kde ještě je jako celkem zima, takže srnčátko jsme dneska nenašli ani jedno. A protože srny byly všechny plné, neboli březí, takže to je ta lepší varianta, když to posečou a srny si najdou jiné místo na kladení, že jim do toho vlastně nemusíme vůbec zasahovat. Mm-hmm. Jo, to je ta lepší varianta.
0: Je to vlastně dobrovolnická činnost.
1: Ano.
0: Je to tak. Je tam určitě vždycky pilotka nebo pilot dronu, to si byla teď ty a jak velká jste byla parta dnes?
1: Tak hlavní kdo jsou samozřejmě myslivci, že jo, kteří zodpovídají za svoji honitbu a zvěř, takže vždycky je to ve spolupráci s mysliveckým spolkem nebo sdružením, se kterým se domlouváme a pak vlastně, protože těch lidí a dobrých rukou je málo, takže vždycky to doplňujeme dobrovolníky, kteří chodí vlastně před prací, většina z nich stává takhle brzy, jde pomoc na srnčata, pak se převleknou a frčí do práce, takže jo, jsou to lidi zapálení, dneska nás tam bylo asi 6. Jeli jsme 2 dvojtěžky, takže bylo nás, měli jsme tam i více dronů, takže se to dneska hezky zvládlo. Bála jsem se, že vás nestihnu, ale všechno se podařilo, takže sedím tady, takže všechno klaplo.
0: To my jsme moc rádi. Ty jsi vlastně zmínila, že dobrovolníci tedy po tom, co brzy ráno vstanou a vydají se na takovou záchrannou akci, tak pak míří do práce, ty jsi mířila do rozhlasu.
1: Přesně tak.
0: Říkám si, je to teď jednodušší takovéto dobrovolnické akce díky třeba sociálním sítím? Domlouváte se přímo tam? Jak to probíhá, takové domluvení dobrovolnické akce, třeba té dnešní?
1: Tak každá ta skupinka vlastně těch dobrovolníků nebo spolek, tak komunikuje právě buď přes sociální sítě, nebo jsou WhatsAppové skupinky, záleží, co každému vyhovuje. A vždycky domlouváme nejpozději den předem vlastně tu se. Čím dřív to víme, tím samozřejmě lépe, ale bohužel se to neděje vždy a to je takový jako taková věc, která mě hodně trápí a to je to, že jsou pozdě nahlášené seče nebo vůbec a pak je to spousta nervů, člověk je v časové tísni a pak je bohužel zasečených srnčat. Jo? Takže na čem to občas vázne, tak je bohužel komunikace.
0: Mm-hmm. O té spolupráci mezi myslivci, dobrovolníky a dalšími si budeme ještě potom i povídat. No, ale ještě si říkám, ty vlastně jsi s Osvětima na Uherskohradišťsku, ale dnes si třeba byla mnohem dál, než je tvoje bydliště, tak kde všude se s dronem pohybuješ, kde všude pomáháš?
1: Tak já se pohybuju nejvíce asi mezi Uherským Hradištěm a Kyjovem a to okolí těch chřibů bych řekla ze všech stran, a vlastně pomáhám i v nových honitbách. Třeba tady jsme byli letos úplně poprvé a snažím se vlastně i ty myslivce do této problematiky zasvětit, ukázat, jak na to, a spousta mysliveckých spolků už si třeba dronuje sama, zakoupili dron a už si to jedou všechno ve vlastní režii, což je super.
0: To je skvělé, ale mě vlastně zaujalo, že dneska si třeba jela až k Nesovicím.
1: No to asi, abych měla trošku nervy, jestli stihnu ten Zlín, jako.
0: Asi to tak osud udělal, ale jsme rádi teda, že dnes nedošlo nebo nedojde k žádnému zranění srny právě díky tomu, že jste tam byli se skupinou, která zachraňuje srnčata. Markéta Rebrošová, záchranářka srnčat, pilotka dronu, je dnes se mnou a s vámi na vlnách Českého rozhlasu Zlín. No a bude až do 12 hodin.

0: Pokračuje vysílání vaší regionální stanice Českého rozhlasu Zlín. No a u toho vás dnes ve čtvrtek 21. května opět zdraví Markéta Macháčková. No a my jsme se tu dnes u stolu rozhlasového, u mikrofonu sešli dvě Markéty, protože mým hostem je Markéta Rebrušová z Osvětiman na Uherskohradišťku. A povídám si s ní nejen o tom, co je v této době velmi aktuální, a to je záchrana srnčat. My si potom budeme povídat i o dalších nebezpečích, která můžou srnčata čekat, třeba na silnicích. Marky, a my jsme teď v zelené vlně po 11. hodině od Matěje Neradělka slyšeli o další ze srn, která se pohybuje po silnici a může se stát, že bude vystavena velkému nebezpečí. Jsou to zprávy, které slýcháš poměrně často, viď?
1: A velmi nerada. A většinou je slýchám, když jedu autem, třeba vezu děti do školy, tak už několikrát ti řeknu upřímně, že tu zelenou vlnu radši jako přepínám, protože to už ani nechci slyšet. A hnedka, jak to tady vlastně tvůj kolega dneska říkal, tak první, co mě napadlo, tak pokud ta srna leží na silnici, tak je určitě zraněná a u té srnčí zvěře dochází velice často třeba ke zlomeninám pánve a to jsou prostě fatální zranění. A mě právě v tomto období napadlo, jestli už třeba nemá někde srnčátko odložené. Jo? Takže jak jsi mluvila o těch nebezpečích, co se týče té autodopravy, to je problém průběhu celého roku. Ke srážkám dochází v průběhu celého roku, třeba více i v období srnčí říje, jo, kdy je srnčí zvěř poblázněná hormony a běhají prostě horem dolem, jako i přes silnice. Zvěř je ohrožená tam, kde musí, třeba to je tak i u nás, jo, kde ta zvěř musí prostě pravidelně za vodou a musí přes tu komunikaci. To dochází hodně k těm srážkám a právě teďka v tom jarním období by si řidiči měli uvědomit to, že pokud vlastně srazí tu srnu a ta už buď je ještě březí, jo, plná, nebo už má ty srnčátka někde odložené, tak vlastně vezmou víc těch životů, nejenom jí, ale i těch jejich mláďat. Jo, takže bych chtěla poprosit řidiče, aby byli v tomto období jako velmi ohleduplní a sundali nohu z plynu. No.
0: Když už se stane, že se zvěř dostane do střetu s naším vozidlem, co vlastně je důležité nejdřív udělat?
1: No určitě jako zastavit a tomu zvířeti pomoci. Často se stává, že lidi volají, že najdou srnu na silnici ležet, kterou jako oni sami nesrazili, tak zavolat na policii, když dnes už jsem slyšela, že není potřeba tu jako zvěř hlásit nebo kvůli pojišťovnám, netuším přesně, jak tady toto je, ale z lidského hlediska, jako pokud určitě tam to zvíře nenecháte prostě trápit, že?
0: Pokud je živé.
1: No, přesně tak. Takže určitě zavolat policii, myslivce, pokud třeba pokud jste místní a znáte ty lidi a jinak policisté mají na ty hospodáře v těch daných honitbách kontakty, takže určitě, jako já říkám, kam karma je zdarma, nikdy nevíte, kdy sami vy budete potřebovat pomoc. Jo. Takže určitě to zvíře tam nenechat.
0: Marky, my jsme se bavili teď o nebezpečích, které číhá na zvěř na silnici, ale je to samozřejmě hlavně tedy, jsou to zemědělské práce a vy se svojí dobrovolnickou skupinou a je tady řada takových skupin v regionu, vyhledáváte právě srnčata a jinou zvěř, která na těch pozemcích by se mohla nacházet, pokud dochází k seči. No ale jaká další nebezpečí vlastně ještě čekají zvěř? Na co třeba my si můžeme dát pozor, abychom o tom vůbec věděli?
1: No určitě a zažili jsme to hned dneska ráno, kdy jsme vlastně prohledávali tu Vojtěšku a už tam mířila paní a měla dva psy puštěné na volno a my jsme tam měli podezření, že tam je srnče zalehlé, tak jsem na paní hnedka volala, ať ty pejsky dala na vodítko a to je velký nešvar, protože lidi nechávají psy volně pobíhat, kolikrát jsou úplně z dohledu toho svého vůdce, majitele a oni vám řeknou, ale on tu srnu nikdy nedohoní, to není pravda. Jo, teďka Facebookem rezonuje příspěvek z Kunratického lesa z Prahy, kde našli vlastně čerstvě nakladené srnčátko, vedle něho matku, která měla prokousnuté hrdlo a už nestihla porodit druhé srnče. A to jsou ty příměstské lesy a tam prostě nemůžete s tím psem prostě jít a toho psa jenom tak pustit, aby si jako bezprizorně běhal. Ta zvěř je tam doma a ten pes tam nemá upřímně v té honitbě co dělat. Jo.
0: To jsem právě chtěla říci, že možná ty to tady vidíš denodenně, protože v této oblasti se pohybuješ, ale že si vůbec neuvědomujeme, v jakých teritoriích se pohybujeme. Jestli jsme ve městě, nebo jsme někde v parku, anebo jsme naopak někde v lese, jak říkáš, kde je zvěř doma.
1: Ale pozor, to není jenom o loukách a o polích, ty srny velice často, ty srnčata kladou i v zahradách, v sadech, jo, tam, kde jdete s pejskem, takže to ne, jo, je to prostě jako velký nešvar a strašně moc té zvěře zbytečně jako umírá. A není to třeba jenom o těch srnčatech, ale i o zajíčcích, jo. Někdo volá, no, já jsem měl psa puštěného na louce a přinesl mi zajíčka. No, tak jo, chci to fakt jako nad tím přemýšlet a spousta států Evropské unie má třeba tady toto období mláďat jako kryté a mají dané období, jo, třeba od konce dubna do poloviny července mají období mláďat a v tu dobu lidi musí mít prostě toho pejska na vodítku, není možné, aby byl na volno, jo, a mají tam vysoké pokuty.
0: Takže myslíš, že v této problematice je nejen nutné jezdit přímo na místo a zachraňovat zvířata, ale hlavně ta osvěta?
1: No určitě. A lidi by měli začít někdy jako přemýšlet a používat, no, jakože být ohleduplní hlavně. Jo, ten pejsek může opravdu nadělat hodně škody a ublížit té zvěři.
0: Markéta Rebrošová, která se věnuje záchraně srnčat a jiné zvěře s Osvětima na Uherskohradišťku, je hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín. No a bude i nadále, tak zůstaňte s námi.
2: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uherskohradišťku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: Dospíval Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Zlín, no a je tady opět Markéta Macháčková se svým rozhovorem a také Markéta Rebrušová, záchranářka srnčat, jestli to můžu říct takto v krátkosti, a tobě i lidé říkají srnčí máma, je to tak?
1: Je to tak.
0: Myslím, že to pěkně popisuje, co vlastně děláš, protože tobě není lhostejný osud zvířat, osud zvěře. A my jsme se bavili před chvílí o tom, že si často ani neuvědomujeme, že srnčata nejsou ohrožená jenom sečemi, ale třeba i tím, že vejdeme do jejich teritoria třeba ze psem.
1: Ano, je to přesně tak.
0: Myslím, že spousta lidí si to vlastně ani neuvědomuje, kolik zvířat v té dané lokalitě je, ale ty jsi dneska byla na takové jedné záchranné akci, byla jsi v lese u Snovídek u Nesovic.
1: Mm-hmm.
0: A jak to vypadá tedy takto brzy ráno, když se vydáte zachraňovat srnčata?
1: Já jsem ti to teďka říkala, že mi to přijdou takové dva světy, když... Jsem dneska stávala ve 3, přijela jsem na tu Vojtišku po 16:15, takže ještě byla tma, pomalu se vlastně rozednívalo a přijedete tam a tam prostě je to ticho, zvuky přírody, ptáci, hmyzáci, teďka čerstvý vzduch a ty tam vidíte v té Vojtišce tu srnčí zvěř zalehnutou, nebo po vás koukají, že oni velice moc dobře ví, kdo se tam pohybuje. A pak, když se podaří nějaká záchrana, jo, vynesete ta srnčata, která se potom setkají s tou mámou, tak a ta rána jsou tam tak nádherná a to je právě ta největší odměna a to vám potvrdí i řada dobrovolníků, proč to dělají. Je to nádhera, ta rána v přírodě. A potom jsem vlastně s tama odjela a jela jsem za tebou do Zlína. Já bydlím jinak vlastně, jak jsi říkala, v Osvětimanech, takže bydlím úplně mimo i vesnici, pomalu na samotě u lesa, takže ten klid znám. A dneska, když jsem jela za tebou vlastně do Zlína, už jakoby velkoměsta, jo, a tak jsem si uvědomila, když jsem přijela do té civilizace, jak jsou to jakoby dva úplně jiné světy a mám pocit, že se poslední dobou čím dál víc vzdalují, jo, že se lidi odklání od té přírody, že vlastně, jo, každý máme svůj domov, barák, byt, všechno, ale přece ta příroda je ten náš jako domov, ze kterého jsme všichni vzešli a prostě odkláníme se od něho, jo, a to je prostě podle mě jako špatně.
0: Já myslím, že ale spousta lidí si právě tu nutnost přírodě tohle všechno vracet a chránit ji uvědomuje. A důkazem toho jsou i dobrovolnická hnutí, která se zaměřují právě na záchranu třeba srnčat nebo jiných lesních mláďat. Tak já bych se tě chtěla zeptat, jaká zvířata vlastně ty zachraňuješ se svými známými a spolupracovníky?
1: Tak během těch sečí, že jsou to ta srnčata, která jsou jakoby nejvíc komunikovaná i v médiích, o kterých víte. Pak jsem říkala, že v těch Vojtěžkách jsou ohroženy i snůšky křepelek a bažantů. A jsou to velice smutné pohledy, když pak procházíte tu posečenou Vojtěžku a najdete tam vajíčka rozbitá, nebo třeba jednodenní kuřata, co tam běhají po posečeném poli a vedle leží posečená máma, slepice. Jo, takže to jsou vlastně bažanti, křepelky, ale pozor, ono těma sečema jsou ohroženi i chráněné druhy ptáků. Máme třeba křepelku, která je na historicky nízkých číslech, je i na červeném seznamu, jo, je ohrožena. Nebo máme chřástala polního, který je chráněný a vím o případech posečených hnízd na Vojtěžce. Jo. Drobná zvěř, kam patří vlastně právě ten bažant, křepelka, koroptev. Teď nevím, jestli jsem nemluvila o křepelce, ale chtěla jsem říct, že koroptev je na historicky nízkých číslech. Doufám, že jsem se teďka nepřeřekla. To je to ranní vstávání. Tak chci říct, že právě za posledních 30 let klesl počet drobné zvěře o 50%. Jo? A pořádně pro tu ochranu nic neděláme.
0: My slyšíme při tvých znalostech o zvěři, že se tím hodně zabýváš, protože ty nejsi jenom záchranářka a dobrovolnice, ale ty jsi i myslivkyně. Jak to vlastně jde dohromady? Dobrovolnice, pilotka dronu, záchranářka zvěře a myslivkyně.
1: No, já jsem se k myslivosti dostala právě skrze srnčata, nemám žádnou historii v rodině a já jsem si chtěla vlastně udělat jak se říká, každá mince má dvě strany. A já jsem se vlastně do té myslivosti pustila kvůli srnčatům a chtěla jsem znát vlastně tu problematiku i z druhé strany, takže z toho důvodu jsem si vlastně udělala vlastně ten myslivecký kurz o první lovecký lístek a pak se vám i jednodušeji s těmi mysliveckými spolky jako komunikuje.
0: Mm-hmm. A jak to třeba probíhá právě ta komunikace tedy, když se chcete někam vydat? Je to tak, že je to v uvozovkách na myslivcích, aby vás třeba informovali a vy se jim vydali na pomoc?
1: Tak my už spolupracujeme vlastně už dronu 8 let, takže my už ty spolupráce máme nastavené, ale ozývají si třeba i nová myslivecká sdružení, že by chtěli, jestli bych přijela, ukázala dron, jakým způsobem to funguje, že je to zajímá, jo, že mají vojtěžky, zvažují třeba, že by si pořídili jako sdružení svůj vlastní dron. Takže tak, buď tak to, že mě osloví, nebo vždycky si voláme. Jo? Já jsem třeba už, než začala vlastně letošní seč, tak jsem si obvolala myslivce, se kterými už řadu let spolupracujeme. Obvolala jsem i zemědělce, anebo i zemědělce mi volají. Jo? Máme to nastavené různě, jo? Třeba teďka 2 týdny mi zavolal pan Vít, úžasný zemědělec, kterého já vždycky doporučuji, nebo dávám jako příklad všem ostatním, že on je prostě, on mě dává třeba 2 týdny dopředu vědět, jo, třeba letos za 2 týdny začneme sect a on hlásí úplně špičkově, jo, vždycky se domlouváme, jak bude sect, jestli kde potřebujeme nechat něco neposečené, aby jsme mohli vypustit srnčata, ten je úplně úžasný, jo, takže záleží, jak to máme nastavené.
0: Takže ta spolupráce je vždycky na těch lidech v tom daném regionu.
1: Přesně tak.
0: Ty jsi říkala, že dronuješ už 8 let. Byla ta spolupráce taková vždycky, nebo se to trochu vyvíjí?
1: Ne, tak vždycky ty musíte trošku ty vody trošku rozšířit. Na začátku se na nás dívali někdy jako na blázny. Nebyli na to zvyklí, jako vždycky, když přijdete s nějakou novotou někam, tak to musí, tak tomu lidi nevěří, musíte to jakoby tu cestičku prošlapat. Takže je to určitě lepší než tehdy a dokonce i Zlínský kraj vlastně teďkom podpořil, vlastně vypsal dotace na drony pro myslivecké spolky ve Zlínském kraji, takže je tady teďkom 9 nebo 10 nových dronů s termovizí, což je jako parádní posun. A ale bohužel ještě pořád jsou i tací, kteří ty drony jako odmítají, což je prostě škoda, nechápu to, protože v těch vojtěžkách je to pro tu zvěř jako jediná šance.
0: O záchraně zvěře nejenom před sečí si dnes povídám s Markétou Rebrošovou, která je mým hostem v rozhovoru Českého rozhlasu Zlín a bude i za chvíli, tak teď si pustíme ještě písničku.

0: Markéta Rebrošová z Osvětima na Uherskohradišťsku je mým dnešním hostem. No a spolu si povídáme vlastně o tom, co se stalo takovou její životní vášní, bych se nebála říct. A to je pomoc zvěři. A ty, Marky, se věnuješ pilotování dronů, a to především pro záchranu srnčat. Ale my jsme si povídali o tom, že i každý z nás může pomoci nejenom tím, že by se zapojil do dobrovolnické skupiny a pomáhal takto vyhledávat srnčata na velkých pozemcích, ale že vlastně můžeme začít i u nás doma. Jak?
1: Přesně tak. No, protože kdo žije na vesnici, tak určitě seče zahradu, kdo má chalupu, tak taky seče zahradu, a té zvěři, ať už srnčatům, zajíčkům nebo klidně i ježkům, můžete ublížit i vlastně těmi nástroji, které máte doma, ať už křoviňák nebo bubnová sekačka, takže je dobré vlastně ten prostor před tou sečí zkontrolovat. Velice časté je, co se na mě lidi obrací, tak je, mají chalupu, jo, kam jezdí jenom na víkend, takže přes týden je tam klid, a taková chalupa, zákoutí prostě zahrady je pro srnu velice lákavé, protože to, se jí to jeví jako velmi bezpečné místo pro kladení jejich mláďat, takže pak lidi volají, my jsme přijeli na chalupu, chceme sect, a teď jsme tady, máme tady dvě srnčata. No tak já jim říkám, jestli nemusíte sect, tak to prostě nechejte. Jakmile vy se tam budete pohybovat, nebojte, ta srna si je odvede, protože už to zas tak bezpečné místo pro ně nebude. Pokud řeknou ne, já to musím posect, tak nasadit rukavice, přes ještě natrhat trávu a takhle přes dvojí ochranu to srnčátko vzít a přenést ho do bezpečí. Ale pozor na to, srnčata mají v hlavách takové GPSky a velice často se vrací na místa, kde je srna nakladla. Takže pozor na to, ať se vám tam prostě nikam nezamotá a neposečete ho. Jo? Takže i tímto se může každý vlastně nebo přispět k té ochraně zvířat.
0: To si nám dala takový krásný návod, jak postupovat v situaci, která se nám klidně dnes odpoledne, když budeme sedět v zahradu, může stát. Ale ty vlastně od těch každodenních situací přešla k tomu záchranářství a to všechno se ti velice propsalo do života. Jak se ti to propsalo do života? Protože když člověk sleduje tvoje sociální sítě, tak si myslím, že je to opravdu součást tvého každého dne.
1: No, tak to každopádně, jakože péče o zraněné zvířata, ale hlavně, co je pro mě gro, tak je ta osvěta. Jo, protože razím teorii, že ohleduplné chování lidí rovná se méně zraněných osiřelých.

0: emoce, takže opravdu mi to zabírá, jako bych řekla, velkou část jako života. No.
1: No, ale já na tebe musím prozradit, že to není jenom to, že ty někam vyjíždíš a snažíš se zachraňovat srnčata, ale ty se staráš i o zraněná zvířata, která vlastně u tebe doma našla útočiště, proto možná se ti říká srnčí máma.
0: No, to určitě, a jak jsme třeba mluvili o tom, že můžete, tak já bych třeba zmínila jednoho, kterého jako všichni dost dobře znají právě z těch sociálních sítí, a to je srneček Tomášek. A to je roček, kterého posekli právě křoviňákem. Proto jsem teďkom zmiňovala tady to, když on byl fakt jako malý puntík, tak se jim tam zamotal vlastně v trávě a posekli ho křoviňákem, takže má prostě zlomenou nosní kůstku, má díru v nose, jako žije, všechno funguje, ale prostě má takovéto zranění. Takže proto jsem zmiňovala to, že i v těch zahradách, humnech, když sečete, tak můžete takhle ošklivě to srnčátko, nejenom srnčátko, zranit.
1: Ty se často setkáváš vlastně s takovýmto zvířecím utrpením a já jsem si říkala, že to musí určitě mít nějaký vliv i na tvoje děti, že se snažíš takto pomáhat zvířatům, a u vás doma totiž na zahradě většinou neběhají jenom děti, ale právě i takováto zvířátka.
0: No tak jak si říká, že jablko nepadá daleko od stromu, tak já mám dvě děti a ty už jako když byly, já jsem vlastně začala s tím dronováním, když by byla pár měsíců po narození, a syn byl batole, takže jezdili i v traktoru, já jsem chodila ve Vojtěžce, dronovala, jo, takže oni to mají jakoby z první ruky, no a malý chodí i před školou, jo, takže ten někdy stává se mnou a říká, mami, já jdu s tebou prostě na seče, a pak ho myslivci vezou do školy, je ve třetí třídě, tak doufám, že pak ve škole nespí, a ten pořád říká, že bude myslivec a veterinář a že se bude taky starat vlastně, bude pomáhat vlastně té zvěři, takže třeba budu mít jakože pokračovatele, no.
1: I takové příběhy přináší rozhovory Českého rozhlasu Zlín. Dnes si povídám s Markétou Rebrošovou z Osvětima na Uherskohradišťsku a nebojím se říct alias srnčí mámou.

0: Celou jednu hodinku dopoledního vysílání si povídám s Markétou Rebrošovou z Osvětimana na Uherskohradišťku. A Markéta se věnuje ve svém životě a ve svém volném čase záchraně srnčat. Stejně tak jako spousta dobrovolníků i na Uherskohradišťku, i v celém našem kraji. A ty právě působíš na Uherskohradišťku, tak si říkám, že bys mohla poradit posluchačům, pokud by se chtěli zapojit do takové pomoci, kam se mají obrátit.
1: Tak, pokud by se člověk chtěl jako dobrovolník nebo dronista zapojit, tak ať se podívá na webovou stránku www.stopsečenisrnčat.cz, kde si najde mapu republiky a najde si tam vlastně to svoje bydliště, odkud je, a tam si může najít vlastně tu regionální skupinku, ke které se může připojit. No a my jsme ve Zlínském kraji, takže několik skupinek funguje i tady na Uherskohradišťku. Teďka vznikla nová skupinka Zachraň zvíře před sekačkou Bílé Karpaty, úžasné holčiny. Dneska jejich dronista Petr nám přijel právě až z Moravskoslovenského pomezí nám pomoct na tu Vojtěšku do Snovídek. Pak máme skupinku tady ve Zlíně, vedou taky úžasné holky Zachraň zvíře před sekačkou Zlínsko, takže...
0: To už si pokryla skoro celý kraj, na Valašsku určitě také najdeme dobrovolníky.
1: Ano, určitě i na Kroměřížsku, myslím, že vzniká skupinka, takže jako fakt se to postupně začíná zaplňovat, což je jako, to jsou skvělé zprávy.
0: Ty jsi mluvila o tom, že důležitá je pro tebe právě ta osvěta, aby lidé si uvědomovali, co je třeba dělat i v tom běžném životě, či můžeme pomoci my. A já bych se tě možná na závěr našeho rozhovoru právě proto chtěla zeptat, máš před sebou nějaký cíl teď v tom, jak bys chtěla přispět k tomu, aby zvěř na tom byla lépe a vlastně přirozeně mohla žít bez toho, aniž by jsme ji ohrožovali?
1: Tak určitě plány mám, které si nechám pro sebe, jakože na něčem pracuju, ale to bude práce ještě na několik následujících let. Ale jak jsem říkala, pro mě je gro ta osvěta a kromě toho, že mám rozepsanou knížku, chtěla bych právě věnovat se tady této osvětě a hlavně dětem, protože děti, to je naše budoucnost a mám pocit, že dneska se ty děti díky vlastním rodičům hodně od té přírody vzdalují, takže bych ty děti chtěla zpátky k té přírodě jakoby vrátit a ukázat jim ty jejich krásy a to, jak úžasná zvířata nám tady žijí. A vlastně jakoby i přehlížíme a chováme se k ním mnohdy třeba jako neumyslně, hodně nezodpovědně. Takže to bych chtěla změnit.
0: V řadě škol se toto téma určitě probírá v rámci výuky, ale ty máš tedy v plánu třeba nějakou lektorskou činnost v této oblasti?
1: Určitě.
0: Máš nějaké konkrétní plány?
1: Ne, mám, ale nepovím. Nepovím, ale už jako jezdím i do mysliveckých kroužků, do školek povídat právě o srnčatech a mám v plánu i nějaké metodické materiály a nějaké výukové programy právě zaměřené vlastně na toto téma.
0: Markéta Rebrošová z Osvětimana na Uherskohradišťku, která má jako záchranářka srnčat sice teď nejnáročnější období v roce, ale přesto si udělala čas na rozhovor pro Český rozhlas Zlín. Marky, já ti moc děkuji, že jsi za námi přišla do studia a toto téma tady dnes dopoledne ve čtvrtek 21. května otevřela.
1: Já ti taky moc děkuju.
0: A přeji ti ještě pěkné dopoledne.
1: Tobě taky a posluchačům. Naschledanou. Tak.

Před malou chvílí jsem se rozloučila s Markétou Rebrošovou, alias Srnčí mámou. Otevřeli jsme řadu témat dnes dopoledne 21. května a já jsem moc ráda, že tu se mnou byla ve studiu a doufám, že i vám se rozhovor líbil. Samozřejmě záznam si můžete potom poslechnout na našem webu. Já vám teď ještě popřeji krásných pár minut, které zbývají do dnešního poledne. Je 11 hodin 54 minut. Za chvíli potom uslyšíte aktuální zprávy. No a na co se můžete těšit v zítřejším vysílání? Na mou kolegyni Kristýnu Fuchsovou a jejího hosta Aleše Cimalu z Veletin na Uherskohradišťku. No a ten bude mluvit o sestavování rodokmenu. Kde začít pátrání po předcích? Které zdroje jsou už díky digitalizaci snadno dostupné? No, to se dozvíte už zítra. Ještě dnes vám přeje krásné dopoledne Markéta Macháčková. Čes.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. Týká se to zhruba 200 lidí. Děti v Šumicích budou mít nové hřiště. Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Dnes bude v regionu oblačno s možností srážek a nejvýše naměříme 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné poledne. Vedení společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm propustí 200 lidí z celkového počtu 1700 zaměstnanců. Rožnovský závod na výrobu polovodičů snižoval stavy i loni na jaře. Tehdy z firmy odešlo 150 lidí. Situaci podle nezávislého starosty Jana Kučery sleduje i vedení Rožnova.
3: Ze strany firmy mám informaci, že se snaží komunikovat s místními firmami a pomoci propojit odcházející zaměstnance s potenciálními zaměstnavateli. My jako město jsme nabízeli, pokud by bylo potřeba právě zorganizovat nějaké setkání, anebo lépe ještě propojit firmy a úřad práce, takže jsme otevření pomoci.
1: Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl. Šumice na Uherskobrodsku vybudují v blízkosti fotbalového areálu nové dětské hřiště. Vedle toho tam řemeslníci instalují i venkovní posilovací stroje. Pokračuje nezávislý starosta obce Josef Podešť.
4: Je to vlastně na cestě podél Olšavy, je tam i tenis, je tam i umělá tráva, i vlastně občerstvení, takže můžou se tam zastavit u toho kdykoliv, odběhnout si tam a strávit tam chvilku času jak s dětmi, tak i využít právě to sportování na těch cvičících strojech.
1: V současné době probíhá výběrové řízení. Hřiště by mělo být hotové letos na podzim. Předpokládané náklady jsou 2 miliony a 200 tisíc korun. České zemědělství je podle prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci. Řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců.
0: Sport.
1: Útočnice Natálie Mlínková, zlínská rodačka, slaví s hokejistkami Montrealu prémiový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Otavy, která o titul marně usilovala i v loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová. Natálie Mlínková se tak stala třetí českou šampionkou zámořské ligy žen.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji větší oblačnost s možností přeháněk, které budou k večeru ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 a 23 stupni a povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně světelná signalizace u Terna směrem na třídu Tomáše Bati mimo provoz. Tvoří se zde kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pohodový den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. No a písničkou v úvodu Moravy krásné země, která právě začala, vás pozdravila i Vlčnovjanka pěknou polkou Blahoslava Smíšovského a Růženy Sipěnové, komu srdce dám. No tak bez pochyby vy v tom máte jasno. A tak můžete své milé potěšit i laskavými slovy, která já doplním písničkou. No a dnes blahopřejeme k svátku Monikám, to u nás, na Slovensku Zinám. I já jim přeji jen vše dobré. No a pro ty, co neznají telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už polka Galáni, Galáni.

0: Tak to byla dechová hudba Galáni z Příbyslavic. No a teď už to je telefonát z Březové a je to pan Čaňo. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím. A chtěl bych poslat krásnou písničku do Uherského Brodu paní Marii Gregorové, která dnes slaví narozeniny. A včera slavila narozeniny paní Jarka Poláková z Uherského Hradiště. Jsou to moje švagrové, tak jim přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti z dětí, z manželů a všechno, ať se jim daří tak, jak doposud.
0: No super, děkuju. Tak první krásné přání zaznělo. Pane Čaňo, vy se nalézáte někde asi venku, protože ten...
1: Ano, jedu směr Rychnov nad Kněžnou.
0: Tak, já jsem vám právě chtěla popřát šťastnou cestu. Naschledanou. Děkuji.
1: Naschledanou.
0: A už pan Jaroslav ze Sentic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdraví vás, posluchači a celé Rádio Brno. Dovolte mi, abych popřál dnešním 65. narozeninám panu Bémovi z Moravských Kynic. Milane, vše nejlepší, zdraví, štěstí a úspěchy v podnikání ti přeji zaměstnanci Elstavu. Já vám děkuji a mějte se moc hezky.
0: Vy také, naschledanou. No a nějaká pěkná písnička i pro pana Fabiana Kolmačku z Holštejna. Dnes 21. května se dožívá požehnaných 95 roků. Čtu dál. K takovému významnému jubileu mu srdečně blahopřejeme a přejeme štěstí, zdraví a boží požehnání do dalších roků. Písnička patří také jeho synovi a dceři s rodinou, kteří se o strýce pečlivě starají. Za vše děkuji rodiny Ševčíkova, Skotákova a Pěničkova. No a dnes má narozeniny pan František Chrástek z Mařatic. Pro něho toto přání. Franti, přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ti dobře daří. Pozdrav s přáním zdraví a štěstí posílám i jeho paní Jarce. Stále vzpomíná vaše kamarádka. No a písničku bude zpívat Joška Severin.

0: Krásná lidová v podání Jošky Severina, kterého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, dozněla. A tady už mám další telefonáty, tak ze Štěpánova se dovolala paní Zdena. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vaším prostřednictvím bychom chtěli poslat hudební dárek a připojit blahopřání. V sobotu 23. května bude mít svátek pan Vladimír Vávra z Letovic. Milý Vláďo, hodně zdraví, spoustu lásky, šťastných dnů, krásné chvíle prožívané se svojí rodinou a také mnoho radosti a pracovních úspěchů. Ti k jmeninám přejí synové Kubík a Maty, manželka Petra, bratr Ondra s rodinou, sestra Zdena s rodinou, maminka s tatínkem a rodiče Menšíkovi. V sobotu také oslaví svátek pan Vladimír Ocásek z Niklovic, kterému pevné zdraví, mnoho klidu, pohody, radosti, štěstí a co nejméně problémů a starostí přejí Zdena s Jirkou. Písnička ať potěší i oslavencovu manželku Evičku. Paní Ostrá, děkuji, přeji vám hezké sluníčkové dny.
0: Děkuji moc, nashledanou. Tak, paní Žurková z Frištáku, už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás tam v rádiu, všechny posluchače a chtěla bych popřát k dnešním narozeninám mému bratrovi Františkovi Horákovi hodně zdraví, spokojenosti, štěstí. Druhý bratr, ten měl 14. narozeniny, Miroslav Horák. Taky mu přeju brzké uzdravení, protože je v nemocnici. No já jsem měla 1. května taky narozeniny. To dají sobě popřeju.
0: No tak to určitě, tak mi řekněte, jak se jmenujete křestním jménem, paní Žurková.
2: Věra Žurková.
0: Abych věděla, takže to bude písnička pro paní Věru Žurkovou, pro Miroslava Horáka a také pana Františka Horáka. No, paní Žurková, vy jste, myslím, byla doma taková růže mezi trním, ne?
2: No, nevím. Byla jsem prostřední.
0: No ano, ale byli to bratři a vy jste...
2: Byli to bratři.
0: No, o tom já tady mluvím, že jste byla ta růže právě.
2: Mírek, potom byl František a já jsem byla.
0: No, tak krásná rodinka. Tak jsem ráda, že jste poblahopřála, že jste poslala pěkný pozdrav, no a já i vám přeji jen to dobré k těm nedávným narozeninám. Naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.
0: Naschledanou. No a další, prosíme o zahrání písničky k životnímu jubileu panu Josefovi Hrušákovi z Počenic. Ze srdce mu přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, rodinné pohody a spokojenosti do dalších let. Ať ho každý den provázejí radost, úsměv, dobrá nálada a lidé, které má rád. Písničku s láskou posílá Zdeněk s rodinou. No a v těchto dnech se dožívá milá sousedka, paní Marie Šuráňová, 94 let. Vše dobré, hlavně zdravíčko a boží požehnáníčko. To a ještě mnohem víc přejí sousedé Milka a Vláďa Hodulíkovi z Čejkovic. No a žadoviáci zvou přijet na hody.
3: Český rozhlas Zlín.

0: No ale nám už muzika dohrála, byli to Žadoviáci, kteří zahráli polku Miloslava Procházky a Antonína Perničky. No a mám na telefonech dvě Marie a dávám napřed slovo paní Marii z Uherského Brodu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím paní Ostrát a všechny posluchače tohoto krásného rádia. Posílám přání paní Monice Martincové k jejímu svátku, která pracuje v Lázních v Luhačovicích. Mojo, přeji ti hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka a božího pošehnáníčka. Také posílám pozdrav bratrancovi Pepovi Valčíkovém jen tak pro potěšení. Mám vás všechny moc ráda. Děkuji moc krát.
0: Není zač, paní Marie. My děkujeme za ta krásná úvodní slova, jak jste nás přivítala. Takže paní Marie, někdy zase naschledanou.
1: Určitě. Moc děkuji.
0: Není zač, naschledanou. Tak a teď už ta druhá paní Marie a je to paní Marie z Jezeřan. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, paní Ostrá, a já bych chtěla popřát vnučce k narození nám, bude je mít v sobotu. Mm-hmm. Je to Aneta Gajerová, takže jí přeji hodně štěstí, zdraví a přeji ve všem daří, lásky a k přání se připojí přítel Petr, dcera Adéla, syn Jakub, rodiče Gajerovi, a sestra Aneta, Adela, sestra, no, Iveta, promiňte, s celou rodinou. Tak vám moc krát děkuji a někdy naslyšenou.
0: Někdy naslyšenou. No a dnes slaví manžele Alenka a Ladislav Soukupovi z Brna Bohunic diamantovou svatbu. Všechno nejlepší, dobré zdraví přeje dcera Zuzana s Františkem a dodatečně pak pěkná písnička i k 82. narozeninám, které manželé oslavili 20. a 23. dubna. Tady čtu milé tetičce paní Drahošové a strýci z Dolních Kounic číslo popisné 180. Bych chtěl zahrát písničku od Evy a Vaška Bílá Orchidej. Tak tady bych se zastavila. Tuto písničku, no tak na pořadu dne není, ale ani kdybychom ji tady měli, tak bych ji nehrála, protože Eva a Vašek, to není ten žánr, který zní v Moravě krásné zemi. Není to ani dechovka, není to ani cymbálovka. Takže bude písnička jiná, ale věřím, že si tetička paní Drahošová i strýc užijí tu jinou písničku, protože tu písničku jim posílají jen tak pro radost. A teď je pro rychlejší uzdravení Zdeněk s Pepíkem a ještě píšou: máme vás moc rádi, jste naše zlatíčka. No a Zdeněk s Pepíkem věří, že se k tomuto jejich pozdravu přidávají i další přátelé, co je znají. Jste moc hodní a my vás máme rádi. No tak to byla krásná slova, no písnička ta přímo zavoní.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: No ale teď už Český rozhlas Brno a Zlín, posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Pro ty, co neznají, připomenu telefonní číslo 726 46 5200. No a mám tady také pozvánku. Je to pozvánka na přehlídku dětských folklorních souborů Na podluží, Zpěváček Slovácka. Koná se v sobotu 23. května, začátek je v 11 hodin v přírodním amfiteátru ve Tvrdlnicích. No a nejlepší zpěváčky z regionu doprovodí cymbálová muzika Matěje Kůrečky a také cymbálová muzika Javor. No ale na telefonu už tady mám jednu milou posluchačku a tou je paní Anička ze Strání. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá. Já jsem se včera nedovolala, tak bych chtěla dneska díky vám. Chtěla bych popřát mojí švagrové Helence Mimochodkové, která se dožila 70 let. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, radost dětí a vnoučat a ještě hodně těch vdolečků na peče, aby byla taková čila a statečná. A ještě mám jedno přání. Chtěla bych ho poslat na Vsetín Anice Bruštíkové, která se taky včera dožila 76 let. Díky vašemu pořadu zahrajte jim nějakou pěknou písničku a taky mému manželovi Antonínu Mimochodkovi, který je tu se mnou.
3: Ano.
4: Za všechno vám děkuji a se vám daří a někdy příště. Děkuji.
3: Nemáte za co a zdravím i vašeho Antonína nebo Toníka,
4: ano,
3: já nevím,
4: ano,
3: jak
4: ano.
3: Mu říkáte. No a užijte si dnešní den třeba zrovna při pěkných písničkách. Naschledanou.
4: Dobře. Děkuji za přání.
3: Nashledanou. No a laskavá slova patří i dceři Monice Koudelíkové z Uherského Brodu. Dceruško moje milovaná, přeji ti jen kopu zdraví, štěstí a ať se ti splní vše, co si přeješ. No a to ti ze srdce přejí maminka, Aneška a rodina. A tady právě dnes 21. května slaví naše maminka, babička, prababička, paní Marie Horáková z Mohelna krásné 93. narozeniny. Celá rodina jí prostřednictvím pořadu ze srdce přeje vše nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, božího požehnání a životního elánu do dalších let. S poděkováním a úctou přicházejí s písničkou a s kytičkou v ruce přát rodiny Kavkova, Husákova a Kohoutkova. Milá babičko, za celou rodinu posílají sladkou pusu všechna pravnoučata. No a pěknou písničku přidává Přespolanka.

0: To byla polka Josefa Konečného. No a já už si beru další přání. 93 roků se dnes dožil tatínek, dědeček a pradědeček, pan Antonín Konečný z Rousínova Slavíkovic, rodák z Borkovan. Dále se tady píše, že je to váš pravidelný posluchač, dlouholetý, milovník české a moravské dechovky a folkloru. V mladších letech velice rád navštěvoval různé festivaly a folklorní slavnosti a vždy si rád s hudebníky a zpěváky zaspíval. Chtěla bych mu tedy vaším prostřednictvím dnes poděkovat za lásku a starostlivost, kterou nám dopřával, za pomoc a rady, které nám nezištně vždy poskytoval, a popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, veselou mysl, spokojenost, drobnou radost každý den, a ať nám ještě dlouho vypráví své vzpomínky na krásnou milovanou Šumavu. Tatínku, máme tě všichni moc rádi. Za celou rodinu Konečnou a Jančíkovou, tvoje dcera Růženka. A rozblikal se telefon, takže zdravím volajícího či volající. Dobrý den, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, Koníková Drahomíra.
0: Ano, a jste už ve vysílání, tak co máte na srdci?
1: No, já bych chtěla popřát sestře k dnešním 75. narozeninám.
0: Mhm.
1: No a...
0: A jak se jmenuje sestra, mě povězte?
1: Marie Vranová.
0: Ano.
1: A bydlí v Miroslavi v pečovatelském domě. A chtěla bych nechat, no, blahopřeji holky Krupicovi z Hostěradic, Koníkovi z Tavikovic a manžel můj. No a kdyby žil... Jezifek, tak by se

0: Moc krát vám děkuji.
1: Nemáte za co. Naschledanou. Také ještě čas na písničku. No tak nasedneme, přátelé, do gondoly milování.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak, to byla Gondola milování Josefa Strybského a Jaroslava Motla v podání České Švýtorky. No a nějaká pěkná písnička i pro paní Moniku Jedovnickou a její dceru Moničku Jedovnickou z Dubňan k jejich dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody a mnoho úspěchů v životě. To jim přejí manžel a taťka Ivan s Davídkem, rodiče a rodiny Jedovnickou, Mokrášova, Jakubíčkova, Malíkova a Škromachova. Včera 20. května oslavil krásné 79. narozeniny pan Vladimír Mazůrek ze Zaječí a přání, milý tatínku, dědečku a pradědečku. Z celého srdce ti přejeme především pevné zdraví, štěstí, lásku a spoustu krásných chvil v kruhu rodiny. Zůstaň i nadále tak pozitivní a milující člověk plný elánu, protože neznáme pracovitějšího a obětavějšího člověka než si ty. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš a přejeme ti, aby tě život stále naplňoval radostí a pohodou.

s láskou celá tvá rodina. No a dnes se dožívá v Brně 92 roků v plné svěžesti pan Miroslav Holas, pravidelný posluchač Českého rozhlasu Brno, rodák z Lomnice u Tišnova. Vše nejlepší do dalších let, boží požehnání a stálý elán i při práci na zahrádce v Brně na Červeném kopci mu za celou rodinu přeje manželka Růžena Holasová. No a písničkou potěší starobrněnská 12.

V podání starobrněnské dvanáctky zazněla polka Pro tebe Jaroslava Humpolíka a Růženy Sipěnové. No a na řadě je vinčování pro paní Alenu Máchu. Cituji, maminka je jenom jedna, to ví přece celý svět. Čtyři děti vychovala a zvládla to bez výmluv hned. Tři kluci, to byl někdy chaos. Jedna holka k tomu všemu, kolikrát byl doma cirkus a ona stála při každému. Když přišly těžké chvíle v životě, kdy strach byl větší nežli smích, nezlomila se, všechno unesla a držela nás při sobě dál v těch dnech zlých. Starala se o děti, o tatínka, i když sama sílu brát musela kdo ví kde, a právě proto dneska víme, jak obrovské srdce v sobě máš, ty, maminko naše. Teď už nejsi jen maminka, ale i babička pro pět malých zlat a každé z nich moc dobře ví, že u babičky je nejhezčí svět, největší klid a taky řád. Dnes ti chceme hlavně říct, děkujeme za každý den, za lásku, péči, obětí, protože bez tebe by náš svět nebyl ten pravý sen. Přejeme ti zdraví, štěstí, smích a ať tě život dál jen hýčká, protože pro nás budeš navždy ta nejlepší maminka i babička. A úplně poslední dnes slaví svátek spolupracovnice paní Monika Křeháčková z Březové. Hodně zdraví, štěstí, radost z vnoučátek, pohodu a lásku. To vše jí ze srdce přeje kolektiv Švadlenek z Moravské ústředny Březová. A ještě prosím o písničku Pro radost dnešního dne manželům Koktavým do Nivnice a Marušce Jeřábkové do Kostic. A to píše naše věrná posluchačka Marie Kročilová. Písničkou potěší Lipovjanka.

Lipovianka dohrála, ještě pozvánka, městská část Brno Černovice vás srdečně zve na festival piva a dobrého vína. Koná se v sobotu 23. května od 11 do 18 hodin v parku Řehořova. No a teď je 12 hodin 55, no skoro 56 minut, takže Morava krásná zem polední část končí. Vysílání, naše vysílání však pokračuje. No a krátce po 18. hodině pak opět Morava krásná zem. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a Gloria uzavírá Moravu krásnou zem orchestrální skladbou Zdeňka Gurského Pod hvězdami.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Valašské Meziříčí instalovalo nové osvětlení v parku Botanika. Od čtvrtka až do neděle potrvá 19. ročník divadelního festivalu Ludmily Cápkové v Kroměříži. Česko jako jediná země EU nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. Podpořilo ji přes 140 zemí. Dnes bude v regionu oblačno s možností srážek a nejvýše naměříme 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Valašské Meziříčí pokračuje v obnově parku Botanika v centru města. Po loňském ošetření stromů napadených jmelím a letošní jarní výsadbě nových dřevin přibylo nově také veřejné osvětlení a budky pro ptáky, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Vyměnili jsme staré lampy za úsporná LED svítidla, přibyly hnízdní budky pro ptáky a vykotlané kmeny stromů nově nabízejí domov netopírům. Celkově tak letos prošel park Botanika výraznou proměnou, abychom potrhli nejen jeho environmentální charakter, ale také, aby se zde návštěvníci mohli cítit dobře a bezpečně během dne i po setmění.
2: Divadelní festival Ludmily Cápkové dnes začíná v Kroměříži. Až do nedělního odpoledne budou mít návštěvníci možnost zhlédnout 10 inscenací. Akce je postupovou přehlídkou ochotnických souborů na festival Mladého amatérského divadla Poděbrady. Česko, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořilo rezoluci valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
5: Odo Tevis z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Přesně před 20 lety obyvatelé Černé Hory v referendu rozhodli o nezávislosti své země. Pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí hlasovalo přes 55% voličů. Referendum tak rozhodlo o zániku poslední části někdejší Jugoslávie. Tehdejší vedení země stanovilo za cíl nového státu vstup do Evropské unie. K Evropské 27 se chce Černá Hora připojit v roce 2028.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji větší oblačnost s možností přeháněk, které budou k večeru ubývat a nejvyšší teploty naměříme 20 až 23 stupňů, povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila na kruhovém objezdu v ulici Frištácká ve Zlíně. Projíždějte opatrně. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I Lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den a děkuju za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Vím, proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné to Lucerně.
1: V jedné... V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano,
0: pak
1: ano
0: přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila... Nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo? Jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano. Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestala jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesva. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu, ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být a je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, jednou tam sedět nebudu,
1: přesně
0: nechci
1: tak.
0: A chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou. Tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrzáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo. A je to pořád. A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak

0: Ne? Když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka, do dne, pak jsem pochopila, že do roka, do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude. Ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kde vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. Já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě... že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na Viki růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako
1: tak
0: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Jsem vlastně, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umíte. vymyslíte a ten váš vám někdy občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na náměstí Míru ve Zlíně přijedou dnes odpoledne dva nové vozy dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Zájemci tak mohou od 14 do 18 hodin nahlédnout do interiéru prvních z 50 elektrobusů a trolejbusů na baterii. Radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří z ulic odstraňovat autovraky. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. HDP podle ní poroste o méně než 2%. Dnes bude v regionu oblačno s možností srážek a nejvyšší teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes odpoledne představí první dva nové vozy z obnovovaného vozového parku na náměstí Míru ve Zlíně. Zájemci si elektrobus a bateriový trolejbus mohou prohlédnout od 14 do 18 hodin. Vozy na náměstí zůstanou i v pátek od 10 do 16 hodin. Společnost během následujícího roku takto vymění 50 ze 101 autobusů a trolejbusů, které aktuálně provozuje. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v odstraňování autovraků. V loňském roce vyřešila 620 z 30 evidovaných případů, letos zatím 12 ze 14. V ulicích tak aktuálně zůstává 6 z 30 evidovaných vozidel, většinou s propadlou technickou kontrolou. Podle mluvčí města Adély Kousalové mohou obyvatelé radnici upozorňovat na další problematická vozidla.
2: Budeme rádi, když se do řešení zapojí i obyvatelé. Pokud ve svém okolí vědí o dlouhodobě odstaveném vozidle a znají jeho majitele, mohou nám dát vědět, a to buď přímo na radnici nebo prostřednictvím aplikace Munipolis. Každý podnět nám pomůže situaci řešit rychleji.
0: Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky v celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Ve věku 92 let zemřel ve Francii Václav Evžen Foché. Českému rozhlasu to potvrdilo jeho okolí. Foché byl synem generála, který před druhou světovou válkou vedl francouzskou vojenskou misi v Praze a odsoudil Mnichovskou dohodu.
3: Po Mnichovu se můj otec cítil zahambeně. Francie měla do té doby prestiž, byť nezaslouženou a neúměrnou svému skutečnému postavení.
4: Popsal Českému rozhlasu před třemi lety syn generála Louisho Evžena Fochera. Václav Evžen Foché se narodil v Československu v 30. letech. Z protektorátu odjel s matkou a babičkou v březnu roku 1939.
3: Odjeli jsme s Orient Expressem. Byli jsme ve stejném kupé jako českoslovenští židé. Když zjistili, že jedeme do Francie, tak nám řekli, že míří do Spojených států a že je to jistější.
4: Václav Evžen Foché dlouhé roky vedl Sdružení francouzsko-československého přátelství. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji větší oblačnost s možností přeháněk, které budou k večeru ubývat. Nejvyšší teploty naměříme 20 až 23 stupňů a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Také dnes vám po 14. hodině předložíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín náš kraj jako na dlani. A když se do té dlaně zakoukám důkladněji, tak vidím velmi zajímavé téma, které jistě zaujme nejen zlínské řidiče, ale i vás, kteří do našeho krajského města alespoň občas zamíříte autem. Kolem 14:15 budeme totiž podrobně rozebírat parkování ve Zlíně. A to nejen z hlediska současného stavu, ale i co se týče pohledu do budoucna. Určitě užitečné vědět. A důležité budou i informace, které pro vás chystáme už za pár minutek. To se v našem vysílání zaměříme na zdravotní téma. Zbystřit by měly ženy, protože právě jim se od poloviny letošního roku zjednoduší cesta k mamografickému vyšetření. Leckoho může zaujmout i to, že dnes je Mezinárodní den kachliček. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o recesi, není to tak. Tento neoficiální svátek má připomenout význam keramických obkladů a dlažeb v architektuře, designu i každodenním životě. No, ať už při poslechu dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín obkládáte nebo děláte cokoliv, ať je vám s námi dobře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín vám stále přeje dobré odpoledne a přidá také velmi důležité téma. Návštěva mamografického screeningu bude od poloviny letošního roku možná i bez žádanky gynekologa nebo praktického lékaře. Na rozvolnění pravidel se dohodla Všeobecná zdravotní pojišťovna s ministerstvem zdravotnictví. Jak to bude fungovat, zjišťovala reportérka Blanka Kovandová, která oblast zdravotnictví ve Zlínském kraji dlouhodobě sleduje, takže je v obraze a my budeme za chvíli také. Hezký den, Blanko.
1: Hezký den, Pavle, tobě i vám, milí posluchači. Tak dosud je mamografický screening možný jen se žádankou od gynekologa anebo praktického lékaře. Od července nebude žádanka potřeba. Ženy se objednají přímo na mamografické pracoviště. Stále ale platí, že o výsledcích vyšetření bude informovaný jak registrující gynekolog, tak praktický lékař. Jedná se tedy o rozvolnění pravidel, které ženám zjednoduší tu cestu na vyšetření. Odpadne ta jedna překážka, jedna návštěva u lékaře, který vystavuje ten v úvozovkách papír. Například vedoucí lékařka mamografického centra v krajské nemocnici Tomáše Bati Ivana Vávrová to vnímá jako vstřícný krok vůči pacientkám.
2: Myslím si, že to zjednodušení přístupu k péči pro ženy, že ne každá žena má čas nebo energii běhat jako si jenom pro žádanky k obvodním lékařům nebo ke gynekologům. Takže doufám, že samozřejmě to přivede více žen do screeningu.
0: Ve Zlíně byly v minulosti dlouhé čekací doby na mamografické vyšetření. Co se změnilo loni v září, když se otevřelo nové pracoviště v krajské nemocnici Tomáše Bati? Jaké jsou aktuální doby a kolik pacientek centra vyšetří, Blanko?
1: Tak stále platí, že největším pracovištěm v okrese Zlín je EUC klinika ve zlínském továrním areálu. Ročně tu provedou v průměru 17 000 mamografických vyšetření a téměř 3 000 ultrazvukových vyšetření prsou. Každoročně tu zachytí asi 100 případů karcinomu prsu. Aktuální čekací doba se tu za posledního půl roku výrazně zkrátila z původních 3 týdnů na dobu od 1 dne až do maximálně 1 týdne, přičemž toto pracoviště nabízí termíny i v odpoledních hodinách. To nové pracoviště v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně od září vyšetřilo do dnešního dne 4019 pacientek. Provedli tu přes 4500 mamografií, ultrazvuků a biopsií a odhalili 60 karcinomů prsu. Čekací doba na vyšetření je momentálně 2 dny.
0: A plánuje VZP ještě nějaké další změny v souvislosti s mamografickým vyšetřením?
1: V dalším kroku chce pojišťovna zavést upozornění na blížící se termín vyšetření prsů v aplikaci Moje VZP. No a konečný záměr je, že se ženy budou objednávat na vyšetření přímo přes tu aplikaci.
0: Od července nebudou ženy na mamografické vyšetření potřebovat žádanku. Informace do vysílání Českého rozhlasu Zlín přinesla reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme za ně. Hezký den.
1: Hezký den všem.
0: A zajímá vás, co nového chystá město Zlín v oblasti parkování? Jaká je jejich cenová politika a plány do budoucna? I na to se v rozhovoru v cyklu O čem se mluví ptala redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková, náměstka zlínského primátora Michala Číška z Hnutí ANO. Ukázku si můžete poslechnout už po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Leckdo setřesl zub o dojemné písni ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a zaměří se na důležité regionální téma. Je 3. květnový čtvrtek a právě dnes pokračuje pravidelný cyklus rozhovorů s názvem O čem se mluví. Markéta Macháčková si tentokrát do studia pozvala náměstka zlínského primátora pro oblast dopravy Michala Číška z Hnutí ANO. Tématem rozhovoru bylo parkování ve Zlíně. Kromě aktuálního omezení stání nákladních automobilů a karavanů na sídlišti Jižní svahy probrali i cenovou politiku parkování. Chystají se pro loňské úpravě cen parkovného změny i v dalším období? Poslechněte si odpověď náměstka primátora Michala Číška.
1: Parkování vyhodnocujeme každý kvartál podle obsazenosti a chceme vlastně, aby jakékoliv parkoviště nebo ulice byla aspoň jedno parkovací místo, by to mohlo vždy. Samozřejmě jsou nějaké nárazové akce, typu nevím, nějaký koncert nebo něco, tak toho nedosáhneme. Tu politiku toho ceníku se snažíme takhle upravovat. Tím, že mám vlastně ten automatický systém, tak je to pro nás mnohem jednodušší. A ještě jsem chtěl říct, že třeba nad tržnicí na parkovišti, tam mám vlastně i dynamické ceny. To znamená, že kolem toho oběda, kdy tam bylo přeplněné a stali nám auta až skoro ke kongresovému centru, tak jsme vlastně na tu špičkovou hodinu vlastně to parkování zdražili a dost to pomohlo. A jestli budeme dále přistupovat k té optimalizaci, určitě ano. Jo. Já nevím, jestli si vzpomenete před x lety na ulici Sadovou, kde to bylo jako divoký západ. Tam všichni najížděli, nemohli zaparkovat a vyjížděli a tvořilo to vlastně nebezpečné situace. Tak teď je tam jedno z nejdražších parkování a ta situace je tam naprosto jako klidná.
0: Celý rozhovor Markéty Macháčkové s náměstkem primátora Michalem Číškem z Hnutí ANO, který přináší odpovědi na řadu aktuálních otázek z oblasti parkování v našem krajském městě, si můžete poslechnout dnes v 17:30 večer v pořadu Den v kraji.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu předpolednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Jožka Kubáník.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: písni kapely Žlutý pes se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín tak trošku nabízí otázka, jestli bude modrá i obloha nad námi v našem kraji. Přesně odpověď na tuto otázku zná meteoroložka Bára Kučerová a prozradí nejen tu. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak já, když se dívám teď na ten aktuální stav tady ze studia Českého rozhlasu Zlín skrz okno, tak to nevypadá na zrovna takovou tu takzvaně vymetenou oblohu. Co vidíte vy?
1: Ano, vidíte to správně. Zrovna do Zlína se vám teď i posouvá a srážkový takový balíček hezký a v uvozovkách hezký. Docela z něj prší, takže doporučuji, pokud teď posluchači poslouchají a mají při ruce deštník a chystají se ven, opravdu si ho vemte. A teploty se teď pohybují mezi 17 a 20 stupni Celsia, ale tam, kde právě je to srážkové pole, což je Kroměřížsko, Zlínsko a podél zatím hranic s Olomouckým krajem, tak tam ta teplota je nižší, tam často kolem 14 stupňů Celsia.
0: Vida, takže balíček, no pro někoho je to takový dárek, tento déšť, pro krajinu určitě. Jak se počasí dál vyvine? Někdo by byl možná rád, kdyby zapršelo, trošičku se doplnila ta vláha a bylo hezky a tě pěkně venku. Co vy na to?
1: A ono by to tak suma sumárum být mělo a to oblačno by sice mělo vydržet, často právě doprovázené těmi přeháňkami. Zdá se, že ještě z Olmouckého kraje by nějaké přijít měly, ale ty srážky by se k večeru měly vytrácet. S nimi by potom pozvolna měla ubývat také oblačnost, takže k večeru nějaké pěknější počasí by opravdu být mělo.
0: Dobře, a pojďme být ještě i konkrétnější, co se týče teplot pak během noci a během zítřejšího dne.
1: Ta noc se postupně, tak jak už se začne obloha čistit večer, tak se bude postupně oblačnost potrhávat i během noci a k ránu totiž nebo potom během noci bude převažovat skoro jasná obloha, chvílemi může být i polojasná obloha a zítřejší ranní teploty tak budou mezi 9 a 6 stupni Celsia v údolích a když se uklidní vítr, tak mohou být ráno i kolem 5 stupňů Celsia, takže oproti dnešnímu ránu by to zítřejší mělo být poněkud chladnější.
0: Dobře, a pojďme tedy dál v té předpovědi, jsme všichni zvědaví.
1: A zítřek by měl být zpočátku jasný, polojasný a v průběhu dne potom bude oblačnost znovu přibývat. Postupně čekáme většinou oblačno, k večeru se zase oblačnost postupně bude rozpouštět, ale během večera bude od severozápadu přibývat oblačnost vysoká a ta bude ale většinou průsvitná, takže zítra by to sluníčko mělo vydržet svítit i do večerních hodin a zítřejší maximální teploty, tak ty očekáváme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Dobře, jaké očekáváte teploty, už víme. Jakou očekáváte biozátěž zítra?
1: Na stupni číslo 1, tedy mírnou zátěž zítra.
0: A pojďme se přesunout i k sobotě a neděli, ať víme i počasí na víkend, který už se kvapem blíží.
1: Ano, blíží se a bude poměrně slunečný přes den a ho bude provázet v podstatě takový typický ráz toho, jak se oblačnost chová, to znamená ráno málo oblačnosti, během dne bude oblačnost přibývat, často to bude oblačnost kupovitá a udělá většinou oblačno, možná skoro zataženo, nebo i jen polojasno, prostě přibude a budou na obloze bílá oblaka, mráč, takový ti beránci pěkní, ale teplo bude a bude se postupně oteplovat. V sobotu maximální teplot 21 až 25 stupňů Celsia, v neděli potom už 24 až 28 stupňů Celsia a potom k večeru, a poté co budou tady ty pro mě pěkné letní teploty už skoro, tak by oblačnost zase měla ubýt, to znamená v noci zase většinou jasno.
0: Tak to se před námi rýsuje víkend, který bude přát turistice. My za chvíli poskytneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín takový pěkný turistický tip, ale než se k němu dostaneme, tak ještě prozraďte rekordní teploty pro 21. květen v našem kraji.
1: Maximum pochází z roku 1920 z Napajedel, kde teploměr ukázal 34 stupňů a 4 desetiny. Naopak minimum pochází z roku 1943 a to hned dvě stanice, a ze dvou stanic z Vizovic a také z Rožnova pod Radhoštěm, kde teploměr ukázal minus 3 stupně a 5 desetin.
0: Prozradila meteoroložka Bára Kučerová, stejně jako spoustu dalších užitečných informací o počasí. Děkujeme za ně, přeji hezký den.
1: Naslyšenou.
0: A za chvíli už dostane slovo Arnošt Lukeš, aby, jak už jsem předeslal, nás pozval na hezký výlet. Nechte se inspirovat Českým rozhlasem Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už jste si někdy v rámci turistického výletu měli možnost sednout na pohovku? Dnešní výlet s Arnoštem Lukešem přesně takovou možnost nabídne. A nebude to pohovka ledajaká. Vše se dozvíme, jen co pana Lukeše přivítám u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Dnes pozývám na výlet, který bude věnován návštěvě rodného města celosvětově známého psychiatra Sigmunda Freuda. Výhodu budou mít zájemci z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Odtud se dá docestovat do Příboru autobusem nebo vlakem snadno a rychle. Ti, co mají bydliště poněkud dále, si budou muset najít spojení do Valašského Meziříčí nebo pojedou autem. Příbor je zajímavé město, jedno z nejstarších na severovýchodní Moravě. První písemná zmínka pochází z roku 1251 v listině Přemysla markraběte Moravského. Dnes zde žije asi 8500 obyvatel. Město, ač Moravské, je považováno za vstupní bránu do Slezska. Láká ale především na fakt, že se zde narodil Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy. Potkáme se s ním na mnoha místech. Jedná se především o jeho rodný dům, před kterým je bronzová socha pověstné vyšetřovací pohovky. Expozice muzea byla nově otevřena 15. května k 170. výročí jeho narození. Na konci prohlídky si lze zakoupit některé z Freudových takzvaných neřestí. Rodina se odstěhovala se čtyřletým Sigmundem do Vídně. Tam vystudoval gymnázium i medicínu a začal se svou psychiatrickou praxí. Po Hitlerově anexi Rakouska odchází Freud do Londýna, kde umírá v září 1939 ve věku 83 let. My ale nebudeme povrchními návštěvníky, kteří si prohlédnou muzeum a jedou dál. Prohlédneme si další památky.
0: To je jistě ušlechtilé předsevzetí. Pojďme tedy prozkoumat Příbor trochu víc do hloubky.
1: Zachovalé historické jádro městskou památkovou rezervaci. V bývalém piaristickém klášteře a koleji je pěkné muzeum. Klášterní kostel svatého Valentina z roku 1596 je moutná jednolodní stavba z věží. Farní kostel narození Panny Marie s křižovou cestou je románsko-gotický z přelomu 13. a 14. století. Kostelní loď pochází ze 14. století. V areálu je asi 8 dalších plastik svatých. Boční kaple byly přistavěny na konci 16. století. Ve stejné době byla zvýšena věž. Kostelík svatého Františka Serafinského z roku 1622 je na hřbitově. Kromě budov uvidíme ve městě řadu soch a plastik, například barokní sousoší Panny Marie svatého Rocha a svatého Floriana na náměstí Sigmunda Freuda. Tam je taky litinová neorenesanční kašna z roku 1898, kdy nahradila kašnu kamenou. To vše a ještě další památky si nejlépe prohlédneme na naučné stezce městskou památkovou rezervaci. Stezka není značená, ale u každé památky stojí informační panel a někde i směrovníky. Na náměstí se nachází informační panel se zvukovým průvodcem a popisem památek, které uvidíte na této stezce. Po prohlídce se můžeme osvěžit v některé restauraci nebo kavárně.
0: Jak nás dnes přesvědčil Arnošt Lukeš, město Příbor toho nabízí k prohlédnutí mnohem víc než jen rodný dům zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda a jeho muzeum. A výletu kousek za hranice našeho kraje určitě nebudete litovat.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: A z našeho krásného kraje si uděláme za chviličku výlet do našeho hlavního města. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je už za chvíli spočítá Martin Písařík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 4 minuty před 3:15 nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vlastně tak trošku robinzovské téma. Vypravíme se na ostrov. A to nejen na jeden. Martin Písařík spočítá v rámci seriálu Co v učebnicích nebylo všechny ostrovy, které najdete v Praze na Vltavě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Šakera v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jsou Češi, kteří jsou na ledě na mistrovství světa při každém utkání. A nejsou to ani hokejisté, ani rozhodčí, ani rolbaři. Tak kdo to je? To se dozvíte už za chvíli z našeho vysílání. Jen co dospívá Karel Gott. Hezké odpoledne s námi.

0: Český rozhlas Zlín vám stále přeje dobré odpoledne a pojďme se také podívat na sport. Český národní tým má dnes na hokejovém šampionátu volno, nepůjde ani na trénink, to jiní Češi si volný den během mistrovství světa neužijí. Na led musí v každém utkání, které se hraje, nejen rolbaři a úklidová četa, ale taky parta Čechů, která se už 16 let stará na mistrovství světa o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná si myslíte, že je na začátku šampionátu nalepí a pak už se jen dívají na hokej, jenže tak jednoduché to tedy zdaleka není, jak teď také zjistíte z našeho vysílání a reportáže.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu Rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká tmuha od puku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
3: Já si to představuju, že vy jdete a máte sebou kousky vlastně barevných těch samolepek, nebo jak to děláte?
2: Přesně tak, máme sebou kousky barevných samolepek a bílé a pokud ten mantinel je jenom malinko poskuzený, tak ho opravíme a pokud je hodně, tak ho rovnou celý přelepíme za nový.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy Hoch, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj, tady trávíte od rána do večera bez jediného dne volna. My tady vlastně, naše firma tady dělá ještě i jiné věci, takže jsme tu většinou ještě týden před a opravdu dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No, kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumerová. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
4: Tak já si myslím, že určitě tak mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane, pokud nejsou, až asi jsou nějaký tur, kde si může člověk jako zaplatit a může se podívat. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že nalepovací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými?
2: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
1: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vsetín nechá v létě vyměnit umělý trávník na hřišti pod Pecníkem. Kroměřížské podzámecké zahradě je nově opravená voliéra pro okrasné bažanty. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na kemp před mistrovstvím světa. Dnes je v regionu oblačno s možností srážek, nejvyšší teploty až 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Vsetín letos o letních prázdninách vymění umělý trávník na hřišti pod Pecníkem. Povrch po 15 letech provozu dosloužil. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Ružičky ho nahradí trávník, certifikovaný pro mládežnické fotbalové soutěže.
4: To trávník v podstatě dosloužil a je potřeba ho vyměnit. Chystáme proto výměnu na povrch takzvané třetí generace. Trávník by měl splňovat všechny požadavky na certifikaci pro mládežnické soutěže a tréninky.
2: V podzámecké zahradě v Kroměříži dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Rekonstrukce za zhruba 500 000 korun začaly loni na podzim a 70% nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Ve voliéře žijí okrasní bažanti zlatí a stříbrní. Stavba je součástí takzvaného pavího dvora, který podle Šárky Brantalové ze stavebního oddělení olomouckého arcibiskupství také čeká oprava.
5: Protože když se podíváte na průčelí toho pavího dvora, máme tam určité statické narušení, to teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci a předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029 a to už je komplexní obnova toho pavího dvora.
2: Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým propalestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský premiér zahraničí Radoslav Sikorsky si kvůli tomu předvolal izraelského šarše d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie či Řecko. Krajně pravicový izraelský ministr Ben-Gvir včera na sociální síti X zveřejnil video, na kterém prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou.
3: Sport.
2: Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou v ní i Tomáš Chorý a David Douděra, tedy hráči, kteří byli vyloučeni z kabiny Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Do seniorské reprezentace premiérově nahlédne také teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Koubek říká, co ho vedlo k nominaci teprve 17-letého záložníka Sparty.
6: Hovoří jeho typologie, je to takový hráč, který se trošku mimiká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám znovu ještě jednou, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
2: Mezi nováčky jsou vedle Sochůrka ještě Alexander Sojka a Christopher Kabongo. Finální nominace na mistrovství světa trenér Koubek oznámí po přípravném utkání na Letné s Kosovem 31. května.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu větší oblačnost s možností přeháněk, které budou k večeru ubývat a nejvyšší teploty naměříme až 23 stupňů. Povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor na spadlé dráty elektrického vedení. Překáží na silnici 1/57 poblíž Jarcové na Valašsko-Meziříčsku. Traktor havaroval do sloupu u Pravčic na Kroměřížsku. Projíždějte opatrně. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a pokračuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český rozhlas Zlín vám i po 15. hodině přeje krásné odpoledne. Dnešek je mimo jiné také Světový den kulturní rozmanitosti, či chcete-li Světový den kulturního rozvoje. A další hodina našeho vysílání bude v podstatě takovou oslavou tohoto dne, protože budeme pracovat na kulturním rozvoji, a to velmi rozmanitým způsobem. Pestré budou jako vždy naše pozvánky na kulturní akce kolem 15:45, pak nabídneme ale i baťovské téma a můžete se s námi svést i Legio vlakem. Ze všeho nejdřív ale budeme informovat o tom, že rožnovský závod Onsemi na výrobu polovodičů propouští. Co je důvodem a jak na to zareagovalo město, tak o tom budeme mluvit jen co dospívá Miroslav Žbírka. Máme 5,5 minuty po 15. hodině. Přejeme vám pohodový poslech a pěkný den.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Společnost Onsemi, která vyrábí polovodiče v Rožnově pod Radhoštěm, propouští, jak jsme už před chvílí zmínili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, teď probereme podrobněji. Týká se to zhruba 200 lidí z celkem 1700 zaměstnanců. Firma snižovala počty zaměstnanců už loni a o práci tehdy přišlo 150 lidí. Ty podrobnosti pro nás má reportérka Tereza Chrastinová, a to přímo ve studiu. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jsou známé důvody, proč k propouštění společnost přistoupila, Terezo?
1: Podle vedení společnosti jde o potřebné organizační změny, které mají podle oficiálního stanoviska centrály ve Spojených státech posílit provozní efektivitu, urychlit inovace a podpořit dlouhodobou pozici firmy jako technologického lídra. Informace o propouštění dostal i úřad práce. Viceředitelka krajské pobočky ve Zlíně Miriam Majdišová.
2: Úřad práce obdržel od firmy Onsemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí, s firmou spolupracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
0: Jak na situaci reaguje město, Terezo?
1: Na to jsem se ptala nezávislého starosty Rožnova pod Radhoštěm Jana Kučery. Podle něj je společnost Onsemi pro město dlouhodobým partnerem a jak firma, tak město teď situaci aktivně řeší, dodává starosta.
3: Ze strany firmy mám informaci, že se snaží komunikovat s místními firmami a pomoci propojit odcházející zaměstnance s potenciálními zaměstnavateli. My jako město jsme nabízeli, pokud by bylo potřeba právě zorganizovat nějaké setkání, anebo lépe ještě propojit firmy a úřad práce, takže jsme otevření pomoci.
1: Starosta Kučera dodal, že kromě toho, že je firma Onsemi významný zaměstnavatel pro lidi z města a okolí, spolupracují také ve školství nebo při pořádání společenských i kulturních akcí a na vzájemné spolupráci se aktuálně nic nemění.
0: Připomeň nám prosím, čemu se firma věnuje.
1: Onsemi je americká společnost na výrobu polovodičů. V Rožnově pod Radhoštěm má svůj hlavní závod v Česku. Sídlí tady i vývojové centrum. Další pobočka se nachází v Brně. Aktuálně firma plánuje v rožnovském závodě rozšíření výroby asi za 42 miliardy korun. Chce v Rožnově investovat do komplexní výroby na bázi karbidu křemíku. Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl.
0: Rožnovský závod na výrobu polovodičů Onsemi propustí asi 200 lidí, zároveň ale připravuje rozšíření výroby. Podrobnosti jsme probrali s reportérkou Terezou Chrastinovou. Děkujeme za ně. Hezký den.
1: Díky, hezké odpoledne.
4: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Je čtvrt na čtyři a my se teď v Českém rozhlase Zlín vydáme za kulturou a dalšími kratochvilnými akcemi. Naši pouť začneme tradičně v divadlech či u divadla, ale začneme upozorněním. Městské divadlo Zlín totiž bohužel musí z důvodu nemoci zrušit dnešní původně plánované představení Zvuk slunečních hodin. Informace k vrácení vstupenek najdete na stránkách divadla. Ale dnes začíná 19. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů, a to v Kroměříži. Místní divadelní spolek pořádá letošní ročník na téma Olympiáda. Divadelní festival Ludmily Cápkové můžete navštívit od dnešního večera až do neděle v klubu Starý pivovar v Kroměříži. Věnujete svůj čas a energii péči o blízké? Popovídat si o tom s odborníky můžete ve zlínském denním stacionáři Naděje. Setkání rodinných pečujících o člověka s Alzheimerovou nemocí proběhne v rámci Čaje o čtvrté v Naději Zlín v ulici Zelinova. Začátek je už v 16 hodin. Zasvěcený pohled do života Bedřicha Smetany a svou populárně naučnou knihu Putování po mé vlasti aneb Smetanovi na stopě představí v Luhačovicích muzikolog Viktor Velek. To je naše další pozvánka. Přednášku o Bedřichu Smetanovi, osobnosti, která překročila svou dobu, můžete navštívit ve Slunečních lázních Skleníku v Luhačovicích od 6:30 v podvečer. A pokud byste chtěli více tipů, podívejte se také na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Pro vás budeme mít další reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Poslechnout si ji budete moct už za chvíli. Tentokrát se zaměří na vzdělávání a školy. A s mikrofonem se vydají i do zlínské školy Komenského 2. Jaký je Tomáš Baťa a jeho myšlenky podle mladých 12-letých Zlíňanů? Přesně to se dozvíte hned po písničce a také pozvánkách k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín.
1: Pokud neznáte historii své rodiny a zajímalo by vás, kdo byli vaši předci, poslechněte si poradnu s genealogem Alešem Cimalou z Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Poví, kde začít pátrat nebo jak se dá využít testování DNA. Poslouchejte 22. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Hložek.

0: a z Texasu opět zpět do našeho krásného kraje a také trošku do minulosti. Každý týden vyrážejí na místa, která jsou různými způsoby spojená s životem, osobností a prací podnikatele světového formátu Tomáše Bati. Redaktorka Markéta Macháčková a náš rozhlasový spolupracovník Zdeněk Urbanovský tentokrát zamířili přímo do Zlína. Na místa spojená se vzděláváním.
1: Tomáš Baťa se zasloužil o rozvoj vzdělávání ve Zlíně. A my jsme ve Zlíně na Pasekách. Proč jsme zrovna tady?
2: No je to překvapivé, ale je to současně prozaické, protože tady na Pasekách, v té budově, která je před námi, tady byla první škola, kterou Tomáš Baťa nechal postavit. Jako nový starosta města Zlína zadal výstavu této školy v roce 1923. V roce následujícím se tato škola otevírala.
1: Nejznámějším počinem v oblasti vzdělávání je určitě založení pokusné měšťanské školy za Tomáše Bati.
2: Byla moderním způsobem výuky v té době, kdy vznikla. V roce 1928 za účasti prezidenta Masaryka byly v Československu založeny tři takové pokusné školy. Jedna v Praze, jedna v Humpolci a jedna ve Zlíně. V návaznosti na tuto pokusnou školu pak byla dobudována celá školní čtvrt. Velká část těch budov stojí dodnes. Původní pokusná měšťanská škola, ta už dneska neexistuje. Ta ustoupila výstavbě rektorátu univerzity a kongresovému centru.
1: My se ale dnes ještě podíváme na jedno místo.
2: A my jsme se přesunuli do čtvrti Zálešná.
1: Stojíme tu u bysty učitele národů Jana Amose Komenského. A kolem něj jsou dvě základní školy.
2: To jsou školy, které dneska mají název Škola Komenského 1 a Škola Komenského 2, ale jsou to školy, které vznikly v roce 1937, čili již po smrti Tomáše Bati, ale navazují na ten koncept, který říká, v každé obytné čtvrti budiš škola. Máme školu na Letné, máme školu na Dílech, máme školu na Zálešné. V centru města byly ty Masarykovy pokusné školy a potom ten vývoj pokračoval dál a musíme říct, že školství se netýkalo pouze Zlína, ale také se stavily školy v Otrokovicích. A my jsme se sem vydali nejen podívat se na to místo samé, ale také zkusíme se zeptat místních žáků, kteří mají do výuky zařazeno téma Baťa, jestli si něco o Tomáši Baťovi z té výuky odnesli.
1: Tak uvidíme, jdeme do školy. Do základní školy Komenského 2. Žáků 7. třídy jsme se mimo jiné zeptali, která baťovská hesla jsou jim blízká.
3: Mně se asi nejvíc líbí Buď prvním, protože si myslím, že je to jako dobrá rada do života. Terka.
4: Asi zítra je pozdě.
5: Úspěch začíná odvahou.
4: Umět se cítit dobře.
6: Usmívej se, nic to nestojí, ale mnoho tvoří.
7: Můj taťka má rád hodně Baťu, takže on o tom hodně mluví a slyšel jsem třeba, že co chceš, můžeš, nebo otázkami se učíš. Někdy to prostě ti rodiče to z nějaké slovo využijou v konverzaci a myslím si, že to spíš ví jako taťka hodně těch hesel. Tak.
8: A co se líbí teda tobě?
7: Mně se asi nejvíc líbí Úsměv otvírá srdce. Lukáš.
9: Tomáš Baťa byl jako hodně významný, cestoval hodně po světě, v podstatě založil Zlín, postavil tady hodně domů pro své pracovníky. Jakub.
10: Hodně zvídavý a měl zájem rozšířit ten svůj obchod a byl schopný proto obětovat ten svůj čas, že díky tomu se udělal výlet prostě po různých zemích a tak. Aďa.
1: To byly postřehy dětí ze základní školy Komenského. Ze Zlína Zálešné Markéta Macháčková.
2: Zdeněk Urbanovský.
1: Český rozhlas.
11: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Legiovlak přijel do Zlína. Pojízdné legionářské muzeum se na zastávce Zlín Střed zdrží do 31. května, což je tak trošku jako takové hlášení na nádraží, ale určitě je to mnohem zajímavější a vy jste všichni zváni. Co všechno je ve vlaku k vidění i ukázku komentované prohlídky, můžete ochutnat už za chvíli také v naší reportáži.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: A máme pro vás zajímavost i případně tip na výlet ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Historický legiovlak, to už mě táhlo k tomu Československu, který postupně projíždí celým Českem, si nyní můžou lidé prohlédnout ve Zlíně. Pojízdné muzeum představuje autentický život československých vojáků, legionářů veřejnosti. Vlak si společně se školáky prošla i reportérka Karolína Macejová. Měla přitom v ruce mikrofon, tak si poslechněme.
1: Mám si tam na legiovlaku, normálně byste si pustili dokument, ale pan učitel řekl, že jste to už viděli, tím pádem to můžeme přeskočit. Následně prohlídka bude trvat zhruba hodinku, kde se postupně dozvíte věci o legionářích, jak tam žili, takové, jak se to říká, špeky.
2: Takto průvodce v dobové uniformě vítá žáky zlínské základní školy v legiovlaku ve stanici Zlín Střed. Jde o kopii soupravy, která v letech 1918 až 1920 vozila československé legionáře transsibiřskou magistrálou v Rusku. Dnes se představuje po celé České republice a slouží veřejnosti jako připomínka válečné historie.
1: Nyní se nacházíte v takových těpluškách. Když tím naši legionáři přišli, nenašli byste tu z hola nic, pak se takovéto kamínka. Teď je první, co se přidobí takovéto palandy po obou stranách. Další problém bylo to, že jsme na těch palandách museli se střídat, protože ten chlap to spolu u okna často k němu přivrzel.
2: Dodává průvodce Jiří. Návštěvníci si mohou prohlédnout 10 muzejních vagónů, například zdravotnický, kovářský, poštovní, krejčovský i obrněný. Ten často zanechá v návštěvnících silný dojem. To potvrzuje i žák 8. třídy základní školy v Malenovicích ve Zlíně Štěpán Josef Jurášek.
3: Nejvíce mi asi líbil ten zdravotní vůz a tady ten obrněný vůz na konci. A aktuálně probíráme první světovou válku, vlastně i československé legionáře, takže to souvisí.
4: Bylo to krásnou náhodou, že vlastně vlak sem přijel a my jsme měli možnost spojit běžná fakta, která žáci získávají v hodině, ale zároveň tady to vidí naživo, můžou si to ošahat a slyší to i od někoho jiného než jenom ode mě.
2: Doplňuje učitelka Jana Vandová, která bere své žáky na prohlídku legiovlaku při každé návštěvě vlaku ve Zlíně. Kromě škol nabízí legiovlak zdarma denně prohlídky i veřejnosti. Kolem jdoucí do vlaku ale mohou i jen nezávazně nahlédnout a projít si ho sami, říká pracovník legiovlaku Jiří Miller.
5: Každý sem chodí za jiným účelem nebo každého zajímá trošku něco jiného, co se týče školních výprav, tak my se snažíme spíš ukázat to, že dějepis není jenom nuda, že to je taky o lidských příbězích, když to tak řeknu. Dost často nám sem chodí potom i návštěvníci, kteří tady hledají právě v naší databázi své předky, legionáře, což jsme samozřejmě rádi, že to prohlubuje i jejich zájem, takže když zjistí, u jaké byly jednotky nebo v jaké byly funkci, v jaké byly specializace u těch legií, tak potom poskytujeme třeba v digitální podobě i kopie třeba kronik těch pluků.
2: Legiovlak mohou lidé navštívit ve stanici Zlín Střed až do 31. května. Karolína Macejová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Hodiny ukazují necelé 2 minutky po 3:15. Petr Uhřík bude ve své hudební cukrárně dnes u kafíčka a dobrého zákusku rozebírat album, o kterém se často mluví jako o tom nejzásadnějším vydaném v našem prostředí. A samozřejmě si pak také budeme moct poslechnout hudební důkaz. Tak povídej, Petře, těšíme se.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Spousta hudebních specialistů se shoduje, že možná úplně nejzásadnější deskou, která kdy vyšla v našich zemích, je Kuře v hodinkách. Pro dnešek se dostávám ke skupině Flamengo, legendě, která hrála v letech 66 až 72. Ale nás bude zajímat spíš období s Petrem Novákem, Viktorem Sodomou, Karlem Kahovcem, kdy se ochotně, ale jenom občas, postavil za mikrofon i Pavel Sedláček. Na začátku 70. let se hrálo asi v nejsilnější sestavě, tam exceloval Guma Kulhánek, především ale Vláďa Míšík. Je to zkrátka radost poslouchat i po mnoha desetiletích od vzniku záznamu ve studiu, náhody se v tomto případě nedějí. Prostě se potkali skvělí páni muzikanti, skupina Flamengo. Jedna z ozdob českého big beatu, pouštím Kuře v hodinkách.

Věřím, že každý z vás si v dnešním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín našel něco, co ho potěšilo, zaujalo, poučilo, obohatilo nebo třeba i překvapilo. A jistě vás bavily i písničky, které nestárnou. Do zpráv v 16 hodin vám nabídneme ještě dvě a pak po zprávách bude naše vysílání už především o zábavě. V Humoriádě se vám dnes bude věnovat moderátor Pavel Kučera a spolu s ním Saskia Burešová. A pokud byste se chtěli k čemukoliv z našeho vysílání vrátit, máte možnost na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz. V horní liště si klikněte na záložku audioarchiv a tam už podle času se pěkně vrátíte k tomu, co byste chtěli ještě rozvinout, případně si zopakovat. Pavel Vacek vám přeje příjemný zbytek dne, vše dobré k dalšímu poslechu a ještě připomene, aby nebyl v srdci splín. Je tu Český rozhlas Zlín. A to nezapomínejte, ať jste kdekoliv. Třeba na vodě, jak teď zaspívá Xindl X.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od července nebudou ženy na mamografické vyšetření potřebovat žádanku. Děti v Šumicích budou mít nové hřiště. Poslední obviněný ve fotbalové korupční kauze bude stíhaný na svobodě. V noci čekejte jasno, nejnižší teploty až 6 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Hezké odpoledne. Návštěva mamografického screeningu bude od poloviny letošního roku možná i bez žádanky gynekologa nebo praktického lékaře. Vedoucí lékařka mamografického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Ivana Vávrová to vnímá jako vstřícný krok vůči pacientkám.
3: Myslím si, že to zjednodušení přístupu k péči pro ženy, že ne každá žena má čas nebo energii běhat jako si jenom pro žádanky k obvodním lékařům nebo ke gynekologům. Takže doufám, že samozřejmě to přivede více žen do screeningu.
1: Šumice na Uherskobrodsku vybudují v blízkosti fotbalového areálu nové dětské hřiště. Vedle toho tam řemeslníci instalují i venkovní posilovací stroje, pokračuje nezávislý starosta obce Josef Podešť.
4: Je to vlastně na cestě podél Olšavy, je tam i tenis, je tam i umělá tráva, i vlastně občerstvení, takže můžou se tam zastavit u toho kdykoliv, odběhnout si tam a strávit tam chvilku času jak s dětmi, tak i využít právě to sportování na těch cvičících strojech.
1: Národní archiv zveřejnil celý záznam ze soudního procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. Ten byl odsouzený před 80 lety za válečné zločiny, včetně vyhlazení lidic. Při procesu promluvila také Milada Horáková.
5: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heidricha.
6: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Celý rozhlasový záznam z roku 1946 zdigitalizoval archiv Českého rozhlasu, který vede Tomáš Duvka.
7: Ten proces byl archivován na zinkových zvukových fóliích. Představte si to jako takovou gramofonovou desku, která má každá asi 3/4 kilo. Je to ohromné množství těchto zinkových desek, asi 1400, dohromady váží skoro 3/4 tuny. Takže ten proces té digitalizace byl velmi náročný.
6: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
1: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného podle Dragouna už nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případě údajného ovlivňování zápasu a podvodu při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíháni na svobodě.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno až polojasno, s nejnižšími teplotami mezi 9 a 6 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v ulici Štípská ve Frištáku na Zlínsku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, moc se na vás těším.
8: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
2: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to jste tady úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Ale já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko odtud právě. A na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce také, stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců, kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hop a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost. Měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, a dědo, ty jsi boží.
2: Asi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karla Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak bol? Ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete si predstaviť ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne, dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teď jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že ses tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme
7: super,
1: to tam zapsáno. Děkujeme
7: super.
1: Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte,
3: ano,
1: pejska.
3: Hezký den. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu tedy italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in como famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu. Vážně. Mirek Nepaparty. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, la rome très bien, la fille, très drôle. De la calefio, même bien bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es Françoise. Fils coco au calais, parce que le pardon. A odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipnej a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, je globální. Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok, jak slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: le pasíje.
1: Na té chasi, on se pasíje, on je rie, on papa, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásný,
3: doufám,
1: krásný.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskie v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humory Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám
3: a
1: děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás,
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Prosím vás, a ten Peďu Zelenku, to je kralupák, ten se tady narodil, ten je odkojenej Vltavou, jak
1: ten
4: se
1: je
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně, takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskie před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádný. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bedovi Zelenkovi, proč tolik úrazů, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně dlouhý,
1: tak tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku?
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska,
2: jo, tak
1: teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapy, když je hokej, jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano, familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti,
2: ano.
1: Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Paní Burešová, já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří,
2: jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná. To jste
3: no,
2: hodná.
3: Ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: Dobře. No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stál posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to. A ráda bych dala hlas za A. Uh-huh. A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme.

0: Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
1: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
2: Ano, dobrý den, paní dobrý,
1: Burešová. Dobrý, přeji dobrý vám vše dobré, a se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko. Mm-hmm. A všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
0: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
3: Pane Boru,
4: dobrý večer.
3: Jsou moc hodní.
4: Ano, koukám.
3: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
4: No, já se nezlobím.
3: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
4: Madame,
3: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
4: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti? Tady byli. Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
3: Petře, jsme sami?
4: Kláro, kde máte vánočku?
3: Prosím.
4: Já jsem si totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
3: Ani krok. Nepřibližujte se.
4: Takže mám kráčet.
3: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
4: Kde je Oskar?
3: Oskar, ach, ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
4: Samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
3: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
4: Co pak?
3: Dejte mi cigaretu.
4: A počkejte, kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
3: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
4: Ježišmarja, jo.
3: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne, že jste samotář.
4: Ne, tak to není.
3: Nemáte si s kým promluvit.
4: Vy přeháníte.
3: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
4: Ano, jsem jako trosečník.
3: Co to bylo?
4: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
3: Ano,
4: já mám zastydlou úplně bíbu.
3: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
4: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
3: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
4: Adolf s Dominem, já
3: ne,
4: to tušil.
3: Ne, no, to ne. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
4: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
3: Božák, on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré, s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli, a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už
2: jo,
1: máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry.
2: No,
1: ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
3: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou, jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. Týká se to zhruba 200 lidí. Dominikánský klášter v Uherském Brodě se kvůli odchodu mníšek uzavře. Tradiční růžencová pouť by se tam ale měla konat. Benzin od zítra opět zdraží. Naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. V noci čekejte jasno s teplotami do 6 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hejtmánková. Vedení společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm propustí 200 lidí z celkového počtu 1700 zaměstnanců. Rožnovský závod na výrobu polovodičů snižoval stavy i loni na jaře. Tehdy z firmy odešlo 150 lidí. Situaci podle nezávislého starosty Jana Kučery sleduje i vedení Rožnova.
2: Ze strany firmy mám informaci, že se snaží komunikovat s místními firmami a pomoci propojit odcházející zaměstnance s potenciálními zaměstnavateli. My jako město jsme nabízeli, pokud by bylo potřeba právě zorganizovat nějaké setkání, anebo lépe ještě propojit firmy a úřad práce, takže jsme otevření pomoci.
0: Tématu se budeme více věnovat za malou chvíli. Dominikánský klášter v Uherském Brodě v polovině letošního roku zůstane prázdný. Důvodem jsou spory mezi mniškami kazatelského řádu. Společně s nimi odejde i dominikánský kněz. Toho podle mluvčího arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky nahradí kaplan, který bude pomáhat faráři uherskobrodské farnosti. Vedení města teď projednává s dominikánským řádem, aby se v prostorách kláštera mohly v říjnu nadále konat tradiční růžencová pouť, která patří mezi největší na Moravě, pokračuje lidovecký starosta Ferdinand Kubáník.
3: To si neumím představit, kde by to probíhalo, kdyby nám zamčeli kostel nebo tu zahradu, ale zatím to vypadá tak, že zůstane zachována ta růžencová pouť v těch venkovních prostorách. Nicméně už je nám avizováno, že budou v omezeném množství probíhat mše, to znamená, že bude se konat jedna hlavní mše venku a jedna bude vnitřní mše.
0: Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Francouzský aukční dům Art Curial vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za víc než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro slavné památky. Při světové výstavě v Paříži se po něm prošly stovky lidí. Vydražený kus byl součástí 160-metrového dílu, který z Eiffelovy věže odstranili kvůli instalaci výtahů a odlečení památky.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno až polojasno s nejnižšími teplotami mezi 9 až 6 stupni. Ráno čekejte skoro jasno s teplotami 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme podle dopravních serverů hlášené žádné dopravní nehody. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Přeji vám krásný den. Posloucháte Český rozhlas Zlín a začíná pořad Den v kraji. Máme 21. května, což je mimochodem Mezinárodní den čaje. Tak možná si právě teď vychutnáváte šálek dobrého čaje a my vám k tomu nabídneme ty nejzajímavější události z našeho kraje. Budeme třeba podrobněji mluvit o propouštění v rožnovském závodu Onsemi a po půl šesté se můžete těšit na rozhovor o aktuálních otázkách spojených s parkováním ve Zlíně. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn s datem 21. května připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková kvůli srážce s motorkou loni v březnu před soud nepůjde. Dnes to na svém webu uvedli Seznam zprávy. Lékařka a někdejší šéfka hygieny po roce podle serveru změnila svou výpověď a přiznala, že loni při služební cestě srazila motorkáře a od nehody odjela. Státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Sedláčková měla podle serveru zaplatit pokutu. Do parkovacího domu u nádraží ve Vsetíně nově vjedou vozidla vysoká až 2 metry. Ke změně došlo po jednání mezi vedením města a správou železnic, která je vlastníkem objektu, dodává mluvčí města Jana Rašková.
3: Správa železnic po upozornění města výškový limit upravila. Většina osobních aut tak nově projede i z rakví na střeše.
2: Pod zámecké zahradě v Kroměříži dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Ve voliéře žijí okrasní bažanti zlatí a stříbrní. Stavba je součástí takzvaného pavího dvora, který podle Šárky Brantalové ze stavebního oddělení olomouckého arcibiskupství také čeká oprava. Valašské Meziříčí pokračuje v obnově parku Botanika v centru města. Po loňském ošetření stromů napadených chmelím a letošní jarní výsadbě nových dřevin přibylo nově také veřejné osvětlení a budky pro ptáky, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Vyměnili jsme staré lampy za úsporná LED svítidla, přibyly hnízdní budky pro ptáky a vykotlané kmeny stromů nově nabízejí domov netopírům.
2: Zlínský soud dnes pustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze kolem zmanipulovaných zápasů a podvodného sázení. Podle vrchního státního zástupce Radima Dragouna už nehrozí ovlivňování svědků ani maření vyšetřování. Podle dostupných informací jde o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu je obviněno celkem 32 lidí, mezi nimi hráči, rozhodčí i funkcionáři.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byl Pavel Bobek, posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Společnost Oncemi, která vyrábí polovodiče v Rožnově pod Radhoštěm, propouští. Týká se to zhruba 200 lidí s celkem 1700 zaměstnanců. Firma snižovala počty zaměstnanců už loni. O práci tehdy přišlo 150 lidí. O podrobnostech mluvil v odpoledním vysílání Pavel Vacek s reportérkou Terezou Chrastinovou.
1: Jsou známé důvody, proč k propouštění společnost přistoupila, Terezo?
2: Podle vedení společnosti jde o potřebné organizační změny, které mají podle oficiálního stanoviska centrály ve Spojených státech posílit provozní efektivitu, urychlit inovace a podpořit dlouhodobou pozici firmy jako technologického lídra. Informace o propouštění dostal i úřad práce. Viceředitelka krajské pobočky ve Zlíně Miriam Majdišová.
3: Úřad práce obdržel od firmy Oncemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí, s firmou spolupracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
1: Jak na situaci reaguje město, Terezo?
2: Na to jsem se ptala nezávislého starosty Rožnova pod Radhoštěm Jana Kučery. Podle něj je společnost Oncemi pro město dlouhodobým partnerem a jak firma, tak město teď situaci aktivně řeší, dodává starosta.
4: Ze strany firmy mám informaci, že se snaží komunikovat s místními firmami a pomoci propojit odcházející zaměstnance s potenciálními zaměstnavateli. My jako město jsme nabízeli, pokud by bylo potřeba právě zorganizovat nějaké setkání, anebo lépe ještě propojit firmy a úřad práce, takže jsme otevření pomoci.
2: Starosta Kučera dodal, že kromě toho, že je firma Oncemi významný zaměstnavatel pro lidi z města a okolí, spolupracují také ve školství nebo při pořádání společenských i kulturních akcí a na vzájemné spolupráci se aktuálně nic nemění.
1: Připomeň nám prosím, čemu se firma věnuje.
2: Oncemi je americká společnost na výrobu polovodičů. V Rožnově pod Radhoštěm má svůj hlavní závod v Česku. Sídlí tady i vývojové centrum. Další pobočka se nachází v Brně. Aktuálně firma plánuje v rožnovském závodě rozšíření výroby asi za 42 miliardy korun. Chce v Rožnově investovat do komplexní výroby na bázi karbidu křemíku. Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl.
1: Rožnovský závod na výrobu polovodičů Oncemi propustí asi 200 lidí, zároveň ale připravuje rozšíření výroby. Podrobnosti jsme probrali s reportérkou Terezou Chrastinovou. Děkujeme za ně. Hezký den.
2: Díky, hezké odpoledne.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale jené huse.
2: Řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: 25 minut po 17. hodině vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídneme aktuální informace o počasí. A to přímo od odborníka z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Bárou Kučerovou. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaká je tedy teď situace ve Zlínském kraji?
2: Tak na obloze máme většinou polojasno a v některých částech kraje, teď je to na západ od Zlína, se ještě vyskytují poslední zbytky přeháňky. Další přeháňka se přesouvá z Olomouckého kraje zhruba na Valašsko a teploty se momentálně pohybují většinou mezi 17 a 20 stupni Celsia.
0: Jaké počasí můžeme očekávat dnes v noci?
2: Ty přeháňky by během večera měly odeznít a ta oblačnost by potom během noci měla dále ubývat. V noci už bude převažovat skoro jasná obloha, na přechodnou dobu se to polojasno ale může vrátit. A zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 10 až 7 stupni Celsia v údolích a při uklidnění větru ty ranní teploty můžou být i kolem 5 stupňů Celsia.
0: To jsou tedy ranní teploty, ale co přinese celý zítřejší den, tedy pátek?
2: A zítřek už by měl být oproti dnešku odlišný, a to hlavně v tom, že zítra neočekáváme žádné přeháňky a zítřek obecně bude charakteristický tradičním denním vývojem oblačnosti, to znamená ráno málo oblačnosti, během dne oblačnost bude přibývat často a to bude oblačnost kupovitá a vytvoří oblačno a k večeru se oblačnost zase rozpustí, ale během večera rozpustí se ta kupovitá oblačnost, ale během večera se nad území Zlínského kraje bude dostávat oblačnost těch nejvyšších pater. Ta ale bude často nebo většinou průsvitná, takže sluníčko by mělo vydržet svítit až do svého západu a zítřejší maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: To byl tedy pátek. Někteří z nás už vyhlížejí víkend. Jaký bude?
2: Myslím si, že vyhlížet se tento víkend vyplatí, bude podobný těm prvním dvou květnovým, tedy těm prodlouženým, poměrně slunečný, přes den se opět bude tvořit kupovitá oblačnost, tak jak zítra, to znamená ráno málo oblačnosti, přes den se vytvoří kupky a které ty zase večer nebo během odpoledních hodin budou mizet a teploty v sobotu maximální 21 až 25 stupňů Celsia, v neděli to bude ještě výš, tam 24 až 28 stupňů. Celsia.
0: Říká Bára Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

To byl Radek Tomášek, posloucháte Český rozhlas Zlína a pořad Den v kraji. Bydlíte anebo pracujete ve Zlíně? Nebo do krajského města jezdíte autem jako návštěvník? Za chvíli uslyšíte rozhovor o aktuálních otázkách spojených s parkováním v krajském městě s náměstkem zlínského primátora pro oblast dopravy Michalem Čížkem z Hnutí ANO. Plánuje město Zlín zavedení tzv. Modrých zón? A jak je to s nedávným omezením parkování, dodávek a karavanů na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně? Rozhovor z cyklu O čem se mluví moderuje Markéta Macháčková. Poslechnout si ho budete moct už za okamžik.

0: O čem se mluví?
1: Se vzrůstajícím počtem aut v našich městech je řešení parkování tématem, které je na pořadu dne snad v každém větším městě. Jaké jsou otázky, které aktuálně řeší město Zlín? Dozvíte se v následujícím rozhovoru. Pozvání přijal náměstek zlínského primátora pro dopravu Michal Čížek z Hnutí ANO. Pane Čížku, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu zdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
1: Pane Čížku, jak byste popsal systém parkování ve Zlíně?
2: Tak asi na začátek bych chtěl říct, že parkování, tak aby byli všichni obyvatelé spokojení nebo řidiči, vlastně ve své podstatě nelze vyřešit. Ty kapacity jsou, řekněme, mnohem menší, než ta poptávka existuje. My se snažíme různými malými kroky tu situaci nezhoršovat. To je jakoby náš cíl, nezhoršovat tu situaci a mírně třeba zlepšovat. To jsem tě řekl na úvod a systém jako takový, nevím, jestli jde popsat asi slovem systém, řeknu kdyby spíš takovou jako asi politiku toho parkování, kterou jsme tady nastavili před x lety a kterou se snažíme dodržovat, to slovo je obrátkovost. To znamená, že ty veřejné parkovací stání určitě v centru patří pro rychlé zaparkování, vyřízení, odbavení prostě něco potřebného, uvolňuji místo a může přijet někdo další po mně. Jo, čili my jsme vyhrásili takový boj dlouhodobě odstaveným vozidlům, že tady jako my v centru určitě nechceme a ve své podstatě to chceme rozšířit i do dalších oblastech toho Zlína jako takového. Tomu nám má přispět vlastně řešení modrých zón. Ono to vždycky se jakoby rozhoří taková šílená debata, že to tady vlastně nepotřebujeme, že nejsme Praha, nejsme Brno. Abych to zkrátil, máme dvě dopravní strategie a obě říkají zavěte modré zóny.
1: Zvažujete tedy zavedení modrých zón, jako ve větších městech?
2: Ano, vlastně to rozhodnutí už padlo. My se teďka snažíme to připravit, ten projekt. Samotného mě to překvapilo, jak je to jako složité, hlavně co se týče dopravního značení. Takže máme připravený jako systém kontroly registračních značek. Jistě už to naši občané zaznamenali, že parkoviště jsou vybavené vlastně čtečkou registračních značek. Nemusí už vkládat vlastně lístek při odjezdu. To samé se vlastně děje i on street, třeba tady na Hradské. Musíte zadat registrační značku. Tak by ten systém fungoval vlastně automaticky. Čili vlastně v podstatě můžu prohlásit, že modré zóny už vlastně máme, jenom my neříkáme modré zóny. Takže v centru je vlastně spoplatněno už nějakých 90% vlastně ulic.
1: Kdy se zvažuje, že se spustí?
2: V roce 2027. My teďka se snažíme identifikovat nějaký problém, situaci ohledně dopravního značení, tak, aby se dala aplikovat ta sama logika na jakoukoliv část města. To nás jako extrémně zdrželo. To musíte projednat se silničním správním úřadem, s policií ČR a tak dále, tak dále. Má to jako různé konsekvence, ale už jsme jako to řešení, řekněme, objevili a teď se ho snažíme jakoby stanovit a pak budeme pokračovat dál a dál. A ta pointa v tom, proč nám to v úzovkách tak dlouho trvá, je to, že chceme ten Zlín zapnout komplexně v jeden okamžik, řekněme.
1: Jak je to tedy teď s rezidenčním parkováním ve Zlíně a jakou změnu přinesou modré zóny?
2: Tak jak jsem říkal, v centru vlastně už nám modrá zóna funguje a vybíráme tam od rezidentů tuším 750 korun na rok. Čili pokud bydlíte třeba na Zarámí, tak můžete parkovat za 750 korun na rok, akorát samozřejmě vám nikdo negarantuje to volné místo. Odbor dopravy má tu výhodu, že ať udělám, co udělám, tak si vždycky znepřátelím nějakou skupinu. To znamená, že obyvatelé mi říkají, zdražte to co nejvíc, ať my můžeme parkovat. A samozřejmě obyvatelé, kteří nejsou rezidenti na Zarámí, tak říkají, jste se úplně zbláznili, máte drahé parkování. Tento systém vlastně chceme přenést do jiných částí města. To řízení vlastně toho, jak ta zóna tam má vypadat, s jakými pravidly je vždycky na těch obyvatelích, aby jsme si to vyříkali. My jsme udělali několik jako veřejných setkání, funguje web parkovanizlin.cz. Tam vlastně jsou teď nějaké podrobnosti k těm modrým zónám. Každá ta oblast je nějak rozdělená a v každé té oblasti fungují trošku jiná pravidla. Kdyby měl říct, co je modrá zóna, někdo si myslí, že modrá zóna znamená, že tam už nesmím parkovat, jenom když jsem rezident. Což neznamená. Znamená to to, že pro rezidenty je to zdarma nebo za nějaký, řekněme, manipulační poplatek a pro nerezidenty tam bude parkování spoplatněno.
1: Pro ty, kteří nechtějí do centra výjíždět autem, je ve Zlíně určeno záchytné parkoviště ve Zlíně Příluku. Plánuje město zřídit další, nebo je to jediné takové velké parkoviště?
2: Snažíme se ty pepluzerka povolit. My chceme jakoby nabídnout do té skládačky, jak jsem říkal na začátku, nechceme tu situaci zhoršovat a zlepšovat. Je to, aby když tady někdo potřebuje odstavit vozidlo na třeba 10-12 hodin a potřebuje do toho centra tady fungovat díl, tak aby měl tu možnost tam to auto nechat.
1: Můžete konkrétně jmenovat, jestli tedy přibydou kromě Příluku nějaká další záchytná parkoviště?
2: Já bych si to přál. Chystáme P+R Frištátská, chystáme parkovací dům tady Hradská. My jsme vytipovali ještě další dvě lokality a při realizaci nového centra Březnická, tak tam je tuším 800 nových parkovacích míst a uvidíme, v jakém režimu se to zapne, to znamená, může to být i sloužit jako P plus R.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Posloucháte rozhovor Českého rozhlasu Zlín s Michalem Číškem, náměstkem zlínského primátora pro oblast dopravy. Aktuální otázkou parkování ve Zlíně je omezení parkování vozidel delších než 5 metrů a karavanů na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Proč vlastně magistrát přistoupil k tomuto omezení? A co má přinést?
2: Jenom bych uvedl na pravou míru, že to není vlastně dodávek a vozidel nad 5 metrů, ale je to nákladní vozidel.
1: Vozidla, která slouží k přepravě osob, ale mají více než 5 metrů na délku, tak mohou parkovat
2: ano,
1: na jižních svazích?
2: Mohu. To znamená, pokud mám Volkswagen Transporter a má 5,2 metru, můžu parkovat. Pokud slouží k přepravě osob, to znamená, že mám v technickém průkazu, ty nevím, jaké to kategorie, ale zkrátka ten strážník, který to bude kontrolovat, uvidí, že vzadu jsou sedačky dětské, tak samozřejmě pokutu nedostane. Jo. To znamená, i když je nějaké třeba luxusnější kombi auto a má 5,06 metru, tak samozřejmě pokutu taky nedostane. Nebudou tam řešit jako centimetry. To vyloženě slouží k tomu, aby jsme vymístili ty dlouhé prostě dodávky, které tam zabírali až dvě parkovací místa. A to je jako jediný nástroj. A jenom jako chci říct, že v roce 22 tuším jsme to zavedli na 40% jižních svahů. Čekali jsme nějakou dobu, vyhodnocovali a všichni se s tím jak kdyby zžili, měli jsme jenom pozitivní ohlasy, takže jsme to zapli jak kdyby na celé ty jižní svahy.
1: Jaké máte reakce teď, když se omezení rozšířilo na celé jižní svahy?
2: Potom, co jsme si vysvětlili, co je nákladní vůz, co není, tak už je to lepší.
1: Proč tedy magistrát přistoupil k tomuto omezení a co má přinést?
2: Při nástupu do funkce jsem se zaměřil právě na jižní svahy, protože samozřejmě tam ta poptávka po těch parkovacích místech je největší podle generálu dopravy a asi i podle zdravého rozumu. A vlastně několika desítkami a stovkami míst jsme navýšili kapacitu parkování novými parkovišti a novými plochami pro parkování. Zároveň jsme připravili studie nějakých parkovacích domů. Nicméně je to extrémně jako náročné na přípravu a finance, aby tam vznikly stovky nových parkovacích míst. Chceme vlastně těmato kroky navyšovat nebo nezhoršovat tu situaci.
1: Mnozí využívali například k parkování karavanů záchytné parkoviště v části Zlína Příluky, ale od začátku května nemohou parkovat ani tam. Proč?
2: To má dvě roviny, takže za mě osobně tam parkovat mohli, dokud by nebyly spuštěny modré zóny. Nicméně, jelikož to parkoviště bylo vybudované z dotačních peněz a dotačních orgánám přes kontrolu dal, řekněme tady, tuto výtku, že tam nám tam parkujou karavany, tak jsme museli jednat a dali jsme tam vlastně omezení, aby tam nemohli stát.
1: Kde mohou tedy lidé parkovat typ vozů, karavan a podobné?
2: Pro speciální vozidla město nebude prostě zajišťovat parkovací kapacity pro tyto speciální vozy, protože ty patří prostě na soukromá parkoviště nebo na nějaké plochy jako soukromníků. Se vrátím na začátek, my se snažíme těm rezidentům jako ulehčit, tak aby měli kde zaparkovat a ta obrátkovost byla i na těch sídlištích a vlastně kdekoliv. A ten karavan, jako co si budeme povídat, se v podstatě víc asi stojí, než že by jezdil jako na dennodenní bázi a odvážel tím děti někdo do školy. A jestli ano, je to promile procenta.
1: Je možné, že v budoucnu budete zavádět takováto omezení i pro jiné části města?
2: Přemýšlíme o tom, protože tím, jak se tady rozhořela ta debata, jestli osobní dodávka je vlastně v tom limitu nebo ne, tak se mi začaly ozývat i jiné jakoby, části, a že by tam chtěli taky zavést, jo, třeba lesní čtvrť a tak dál. Říkám, to jako doplněk toho celého nějakého dopravního systému, nemá to tu potřebu těch lidí parkovat jako vyřešit. Jo. Ta dodávka dlouhá, tam prostě zabírá nějaké místo a je to okrajový problém, ale rozumím, že někomu to třeba jakoby vadí. Takže to se budeme snažit vymístit i z jiných částí, ale až asi nástrojem modrých zón.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Markétou Macháčkovou a jejím hostem.
1: Posloucháte rozhovor Českého rozhlasu Zlín s náměstkem zlínského primátora pro oblast dopravy Michalem Číškem. Pane Číšku, potýká se magistrát i s problémy dlouhodobě odstavených aut a vraku vozidel na veřejných parkovištích?
2: Před nějakou dobou, než byla nová legislativa, to řekněme bylo mnohem složitější dostat takový vrak z ulic, nicméně teď je nová legislativa. A tuším, že když má auto propadlou technickou zkoušku, můžeme po tuším 6 měsících přistoupit nějakému správnímu procesu a po nějaké době to auto můžeme odtáhnout. Do té doby to nebylo jakoby možné. Takže díky legislativě vlastně to možná desítky aut už jsme takhle jakoby odstranili z ulic.
1: V loni v létě došlo k úpravě cen parkovného. Chystají se nějaké změny v cenách i pro další období?
2: Parkování vyhodnocujeme každý kvartál podle obsazenosti a chceme vlastně, aby jakékoliv parkoviště nebo ulice byla aspoň jedno parkovací místo, by to mohlo vždy. Samozřejmě jsou nějaké nárazové akce, typu nevím, nějaký koncert nebo něco, tak toho nedosáhneme. Tu politiku toho ceníku se snažíme takhle upravovat. Tím, že mám vlastně ten automatický systém, tak je to pro nás mnohem jednodušší. A ještě jsem chtěl říct, že třeba nad tržnicí na parkovišti, tam mám vlastně i dynamické ceny. To znamená, že kolem toho oběda, kdy tam bylo přeplněné a stali nám auta až skoro ke kongresovému centru, tak jsme vlastně na tu špičkovou hodinu vlastně to parkování zdražili.

0: největší benefity.
1: Modré zóny zavedení, co mělo přinést, je vlastně nepřehlcování kapacity křižovatek, nezhoršování, nemá to jako vyřešit ten problém, ale nezhoršování nebo přispět ke zlepšení. A pak každá ta část má jinou situaci k řešení, kterou přispěje ta modrá zóna k tomu. Jo? Není to zase, že to vyřeší, jo? Ale třeba já jezdím po Kamenné a tam jako přes víkend není skoro žádné auto zaparkované a přes týden je to obsypané auty. A ty auta určitě nejsou jako těch rezidentů. Takže i to vlastně sklidnění v těch obytných čtvrtích a tak dál. Nicméně bude to prostě ze začátku mírně bolet, než se ti obyvatelé nám zaregistrujou do toho systému a nemusím už se o nic starat, když jsem rezident. Když to ten návštěvník přijedu z Holešova třeba na návštěvu, tak budu muset si zaplatit jak kdyby stání, pokud budu v těch modrých zónách.
0: Jaké další plány by se v oblasti parkování měly ve Zlíně v budoucnu uskutečnit?
1: Chystáme takovou novinku, nebo už jsme ji zavedli na jednom příkladu, a to je vlastně možnost vybudování nebo zkapacitnění parkovacích stání před obytnými domy. Máme různé jako nápady, ale ti obyvatelé, kteří bydlí v té dané ulici, tak určitě nám mohou přinést mnohem širší kdyby nápady k tomu, kde by šlo přidat 2, 3, 8, 12, 36 parkovacích míst. Ale my vždycky narazíme na to, že když nechcete někde přidat parkovací místo, tak je to většinou na úkor zeleně. Ozve se nám druhý tábor, že to tam nechce. Takže teďka jsme si vyzkoušeli s jiným SVčkem nějaké dotazníkové šetření, kdy nám oni dodají kdyby souhlas všech, že před jejím domem chcou zabrat kus zeleně. My uděláme studii proveditelnosti, to znamená, jestli tam nevedou sítě a jestli to nebude stát jako 6 milionů jedno parkovací místo. Takže kdyby to šlo provést a za rozumné peníze, tak bychom to dali do investičního plánu a navýšili jsme tím kapacitu. A jo, takže to je taková jako novinka, že kdyby ti obyvatelé ať si sami rozhodnou, jestli tam chcou mít jako víc trávníků anebo parkovací místo. To, co jsme začali na začátku, jedeme vlastně celou dobu. Čili žádnou převratnou novinku vám tady neřeknu. To znamená, máme čtení přes registrační značku, můžete platit mobilem, jo, snažíme se to parkování jako zpříjemnit jako uživatelsky. Snažíme se ty parkovací místa jako navyšovat, samozřejmě nějak jako v rozumné míře. A hlavní ten bod jsou modré zóny a postupně jako se snažíme ty parkovací místa pomaličku přidávat. Jo. Nicméně ta poptávka jako enormní.
0: Říká náměstek zlínského primátora Michal Čížek z Hnutí ANO. Pane Čížku, děkuji vám za rozhovor.
1: Taky děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
2: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví? Český rozhlas Zlín, písně.

0: Máme 17 hodin 51 minut a posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Historický legiovlak, který postupně projíždí celým Českem, si nyní mohou lidé prohlédnout ve Zlíně. Pojízdné muzeum představuje autentický život československých vojáků, legionářů, veřejnosti. Vlak si společně se školáky prošla i reportérka Karolína Macejová.
1: Vítám na legiovlaku. Normálně byste si pustili dokument, ale pan učitel řekl, že jste to už viděli, tím pádem to můžeme přeskočit. Následně prohlídka bude trvat zhruba hodinku. Zase se postupně dozvíte věci o legionářích, jak tam žili, takové, jak se to říká, špeky.
2: Takto průvodce v dobové uniformě vítá žáky z Zlínské základní školy v legiovlaku ve stanici Zlín Střed. Jde o kopii soupravy, která v letech 1918 až 1920 vozila československé legionáře transsibiřskou magistrálou v Rusku. Dnes se představuje po celé České republice a slouží veřejnosti jako připomínka válečné historie.
1: Nyní se nacházíte v takových těpluškách. Když tím naši legionáři přišli, nenašli byste tu z hola nic, pak se takovéto kamínka. Teď je první, co se přijde opět takovéto palandy po obou stranách. Další problém bylo to, že jsme na těch palandách museli se střídat, protože ten chlap to spolu u okna často k němu přivrzel.
2: Dodává průvodce Jiří. Návštěvníci si mohou prohlédnout 10 muzejních vagónů, například zdravotnický, kovářský, poštovní, krejčovský i obrněný. Ten často zanechá v návštěvnících silný dojem. To potvrzuje i žák 8. třídy základní školy v Malenovicích ve Zlíně Štěpán Josef Jurášek.
3: Nejvíce mi asi líbil ten zdravotní vůz a tady ten obrněný vůz na konci. A aktuálně probíráme první světovou válku, vlastně i československé legionáře, takže to souvisí.
4: Bylo to krásnou náhodou, že vlastně vlak sem přijel a my jsme měli možnost spojit běžná fakta, která žáci získávají v hodině, ale zároveň tady to vidí naživo, můžou si to ošahat a slyší to i od někoho jiného než jenom ode mě.
2: Doplňuje učitelka Jana Vandová, která bere své žáky na prohlídku legiovlaku při každé návštěvě vlaku ve Zlíně. Kromě škol nabízí legiovlak zdarma denně prohlídky i veřejnosti. Kolem jdoucí do vlaku ale mohou i jen nezávazně nahlédnout a projít si ho sami, říká pracovník legiovlaku Jiří Miller.
5: Každý sem chodí za jiným účelem nebo každého zajímá trošku něco jiného, co se týče školních výprav, tak my se snažíme spíš ukázat to, že dějepis není jenom nuda, že to je taky o lidských příbězích, když to tak řeknu. Dost často nám sem chodí potom i návštěvníci, kteří tady hledají právě v naší databázi své předky, legionáře, což jsme samozřejmě rádi, že to prohlubuje i jejich zájem, takže když zjistí, jaké byly jednotky nebo v jaké byly funkci, v jaké byly specializaci u těch legií, tak potom poskytujeme třeba v digitální podobě i kopie třeba kronik těch pluků.
2: Legiovlak mohou lidé navštívit ve stanici Zlín Střed až do 31. května. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Blíží se 18. hodina a dnešní Den v kraji se chýlí ke konci. Nabídnu ale ještě pozvánku k poslechu našeho zítřejšího vysílání. Bob a Bobek, Berta a UFO, anebo ukázky původní kreslené animace. I to nabídne letošní galerijní a muzejní noc ve Zlíně. Galerie Václava Chada na Zlínském zámku nabídne výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi. Program ale chystají i další galerie a muzea po městě. Podrobnosti uslyšíte zítra 20 minut po 7. hodině v reportáži Michály Kočendové. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vsetín nechá v létě vyměnit umělý trávník na hřišti pod Pecníkem. Od čtvrtka až do neděle potrvá 19. ročník divadelního festivalu Ludmily Cápkové v Kroměříži. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Zítra bude jasno s teplotami až 24 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Vsetín letos o letních prázdninách vymění umělý trávník na hřišti pod Pecníkem. Povrch po 15 letech provozu dosloužil. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Ružičky ho nahradí trávník certifikovaný pro mládežnické fotbalové soutěže. Divadelní festival Ludmily Cápkové dnes začíná v Kroměříži. Až do nedělního odpoledne budou mít návštěvníci možnost zhlédnout 10 inscenací. Akce je postupovou přehlídkou ochotnických souborů na festival Mladého amatérského divadla Poděbrady. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
4: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
2: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
5: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
2: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno až polojasno, s nejnižšími teplotami 9 až 6 stupňů. Ráno skoro jasno, přes den teploty 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: 2 cyklisti se srazili v ulici Masarykova v Holešově. Probíhá vyšetřování nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je na řadě podvečerní Morava. Krásná zem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Ký rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

A je tady opět Morava krásná zem. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No jak víte, Morava krásná zem je pořad plný pěkných písniček, podání dechových kapel a cymbálových muzik. Třeba zrovna před chvílí dohrála Strouhalova dechová sedmička polku Dominika Strouhala a Růženy Sipěnové Na zahrádce. Tak a dnes budou opět tři písničky ze srdce. Lásko, moja lásko, zazní pro paní Moniku Rudolfovou z Karlových Varů a pro pana Františka Jurčíka z Uherského Hradiště. Pro pana Milana Masára ze Smolinského zahraje tufaranka Lojzu. No a paní Anička z Miroslavy, ta se potěší indiánskou písní lásky. Kromě písniček jistě zazní i vaše milá vinčování, poděkování, pozdravy a možná i vzpomínky. Připomínám telefonní číslo 726 465 200 a teď už nám Joška Černý zaspívá známou Didovou.

0: Je to tak, všechno má svůj konec, ale pravda je taková, že Morava krásná zem je vlastně na začátku, mohu říct, takže budeme přijímat další milé telefonáty, jako třeba teď se dovolala paní Maruška z Nivnice. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, milá hlídinečko a milí posluchači. Já bych dnes chtěla popřát. Dnes slaví krásné narození milá sestra Boženka Chovancová ze Suché Loze. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Boženko, jsi srdcem naší rodiny. Vážíme si tě, máme tě moc rádi. Vše nejpřeje za celou velkou rodinu sestra Maruška. A ještě bych chtěla poděkovat od Janičky a pozdrav poslat do Moravce Marušce a Zdeňkovi Hanákovým a taky Marušce Jeřábkové a milé kamarádce Marušce Kročilové z Březové. Mm-hmm. A přeji jim také hodně zdravíčka, krásný večer. A vám, Jiřinečko, patří velké poděkování. Minule jste poslala od kapely Zimnice písničku a velice nás to potěšilo, že i nímická kapela má jako u vás dobrou cenu, lebo tak bych to řekla.
0: Paní Maruško, Nímničanka potěšila, no? Za chviličku nás všechny potěší Moravanka, také dobrá kapela,
1: ráda,
0: no ale hlavně výborná. Vy jste teď potěšila paní Boženku Chovancovou ze Suché Loze a všechny ty vaše přátelé a známé. Takže i vám přeji krásný večer.
1: Děkuji mnohokrát, nashledanou.
0: No a teď tady mám jedno velké poděkování, patří Honzíkovi Buřilovi. Honzíku, moc děkuji za milý, výborný dárek, moc mě potěšil. Moc jsem si pochutnala. Takže moc děkuji, jste opravdu hodný a máte velké laskavé srdce. Honzíku, ještě jednou veliký dík a pro vás také bude písnička a nebude jenom jedna. Před maličkou chvilkou dozněl brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a teď to bude, jak už jsem ostatně říkala, Moravanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, tak to byla Moravanka, zahrála směs pěkných lidových a už tady mám další telefonáty. Tak z Miroslavy je jeden, na druhé straně je paní Anna. Dobrý večer.
1: Krásný večer, nebo podvečer, jak to kdo pojme. Přeju vám, paní Ostrá, do studia a taky vašemu kolegovi nebo kolegyni a všem posluchačům. No a já bych vám předem chtěla poděkovat za tu píseň, indiánskou píseň lásky, kterou zahrajete. Doufám, že potěší nejen mě, ne mě určitě, ale doufám, že i některé posluchače. A já bych vám chtěla poděkovat za laskavost a krásný přístup k nám, k posluchačům a za to, jak jste milá a sympatická a vstřícná. Velké díky.
0: Já velké díky a vám za tato laskavá slova, paní Ano. No, arie z operety Rosemary je nachystána, za chvíličku bude, ale předtím ještě budou ty další písničky ze srdce, ale já vím, že vy máte ráda muziku a vůbec dobré lidi, dobré písničky, takže si vychutnáte i další tóny, další písniček.
1: Děkuju za vaši vstřícnost a taky za to, že se umíte tak jako trefit do nálady těm lidem. Takže za to velké díky. Tak. I za všechny písničky, které budou hrát a všechny zdravím.
0: Tak to jsem moc ráda. Pani, ano, já už jsem to tady jednou říkala totiž, že vy se umíte také mě trefit do nálady, protože já někdy přijdu a ne vždycky ta nálada je úplně růžová. A v tuto chvíli člověk zapomene na všechna ta trápení a těší se společně s vámi. Takže já všem posluchačům děkuji. Naschledanou, paní
1: děkuji.
0: Ano.
1: Naschledanou. Mějte se a hezký večer všem,
0: vám také.
1: Vám, ano.
0: Naschledanou. Tak a na tom druhém telefonu už čeká paní Ludmila Jakšíková. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla touto cestou nechat zahrát mému manželovi Alojzovi Jakšíkovi z Podolí, který zítra oslaví krásné 80. narozeniny. Mm-hmm. A přejeme mu hodně zdraví a zase jenom zdraví. A tomu přeji já, manželka Ludmila, syn Martin s rodinou, dcera Petra a vnuci Ondrášek, Kubíček a všichni do kamarádi. Tak to je všechno.
0: Dobře, a jak říkáte manželovi, mě řekněte, paní Ludmilo?
2: Lojzin, Lojza.
0: No víte, proč se ptám? Protože jedna z těch písniček ze srdce se dnes jmenuje Lojza.
2: Aha, tak to bude pěkné.
0: No, takže teď to nebude, ale za chviličku zazní
2: on
0: také Lojza.
2: Poslouchá v kuchyni rádio, já jsem tady vedle, tak doufám, že to slyšel.
0: No tak já zdravím toho vašeho milého Lojzíka, Lojzu, paní Ludmila, zdravím i vás. Naschledanou.
2: A naschledanou.
0: Naschledanou. No a k dnešním 90. narozeninám přeji panu Josefovi Metkovi ze Sadů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let, syn Miroslav, snacha Anna, vnuk Miroslav, vnučka Ludmila s manželem Petrem a pravnoučata Mareček a Tereska. No a jak už jsem zmiňovala v úvodu, dnes budou tři písničky ze srdce. A teď přišla na řadu ta první. Je to píseň velmi oblíbená, Lásko, moja lásko. A ještě bych dodala, že je to písnička pro paní Moniku Rudolfovou z Karlových Varů a je od Alojze Buska. A také je to písnička pro pana Františka Jurčíka z Uherského Hradiště. Je to písnička jako poděkování od manželky Helči. Poděkování za lásky plné opatrování. Takže nyní už Lásko, moja lásko.

0: Tak to byla písnička Lásko, moje lásko Jiřího Zmoška. Tentokrát zahráli Jižani. A já ještě jednou zdravím paní Moniku Rudolfovou z Karlových Varů. Ta písnička byla paní Moniko od Aloise Buska. A také zdravím pana Františka Jurčíka z Uherského Hradiště. Tak doufám, že jste si tu vaši písničku ze srdce vychutnali. Za chviličku bude ta další, ale předtím si ještě vezmu klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Protože svátek dnes má jedna z našich členek a je to paní Monika Kravková, bydliště bohužel zde není napsáno. Každopádně, milé Monice, my rozhlasáci, děkujeme, že nás poslouchá, že se stala členkou klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, a do těch dalších let i přejeme samozřejmě jen vše dobré a v tom už je zahrnuto úplně vše. Zdraví, pohoda, láska, smích, všechno, co si člověk může přát. Tak a teď už ta druhá písnička ze srdce. A ta potěší pana Milana Masára ze Smolinského. Tak pane Milane, já doufám, že posloucháte. No z této písničky asi bude mít radost i tady předešlý jubilant, pan Lojza Jakšík, jak jsme se bavili s jeho manželkou, ona mu právě říká Lojzo, Lojzíku. Takže teď už bude Lojza a tu Faranka.
1: Český rozhlas z

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo k nám do studia 726465200. A mám tady další dva telefonáty. Nejprve dávám slovo do Mařatic paní Chrástkové. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Ostra. A ten pěkný večer přeji i všem posluchačům. A já bych tímto spolu s manželem chtěla popřát k dnešnímu svátku manželce našeho vnuka, mladé paní Monice Chrástkové do Jarošova. Takže Mončo, dědeček a babička ti přeji všechno nejlepší, hlavně zdravíčka a užívejte si s Martinem pěkného manželství a splnění všech vašich přání. A jenom takovou malou poznámečku. Napoledně jste přála k narozeninám, které má můj manžel dneska, a bylo to od kamarádky a ten konec měl být úplně jiný.
2: Tak jak to bylo psáno, tak to bylo dáno, paní Chrástková.
3: Ne, ta to takže tvrdí, kamarádka tvrdí, že nic takového nenapsala.
2: Tak já to mám černé na bílém, tady paní Chrástková, já jsem si to sama nevymyslela. Každopádně kamarádka chtěla asi potěšit vašeho manžela a vy jste teď potěšila vaši milou vnučku. Nebo děkuju. Manželku vašeho vnuka. Tak jo, nasledanou.
3: Nasledanou.
2: Tak a teď už pan Joška z Hovoran. Dobrý večer.
4: A teď vás zdravím já z Hovoran. Pěkný podvečer, přátelé, dobré muziky. Já bych se chtěl vrátit ještě k nedělnímu vystoupení cymbalové muziky Čejč, kde jsme zavzpomínali a vzpomněli začátku před 33 lety cymbalové muziky v Čejči. Překrásné. Byla to taková srdcovka, bych řekl, až pro ty, kteří taky v této cymbalové muzice vystupovali, účinkovali, ale i pro ty, kteří se tam sešli jako diváci a posluchači. Překrásné. A jestli ještě můžu, paní Jiřinko, já bych chtěl, kdybyste mě, teď tomu říkáme písničky ze srdce, že? Mohla byste mě prosím pustit Jarušku Šulákovou písničku Aby páni muzikanti, přišla jsem vás jedovat.
2: Ano, máme.
4: A to bude takový dáreček taky pro ty muzikanty z cymbálky. Jaruška už jich tam rozevele, od huslí až po cymbál. Všem děkuji vám, paní Jiřinko, přeji vám, ať se vám daří a já můžu dál poslouchat tento můj oblíbený pořad. Přeji vám všem ještě zbytek, hezký zbytek tohoto dne.
2: Krásného, krásný večer, pane Joško. Naschledanou.
4: Naschle.
2: No a tady prosím o písničku vaší věrné posluchačce, paní Tereze Splávkové, k jejím krásným 31. narozeninám. Hodně štěstí, lásky a životní spokojenosti jí přejí strejda Míra a teta Dituška. No a jsou tady i písničky, tak já jsem si to napsala jako písničky ze srdce. Teď to bude jiná písnička a bude to právě ta třetí písnička ze srdce a patří paní Aničce z Miroslavy. Je to árie z operety Rosemary a je to známá indiánská píseň lásky.

0: Tak to byla indiánská píseň lásky pro paní Aničku z Miroslavy. Ještě jednou vás, paní Aničko, zdravím, už jsme spolu hovořili, takže určitě jste si tuto nádheru vychutnala. No a mezi tím, co jsme poslouchali indiánskou píseň lásky podání Lácaranky, tak se dovolal k nám pan Milan Masár. Ano, to byl právě pan Milan Masár, pro kterého zněla dnes písnička Lojza v podání Tufaranky, takže jsem ráda, že poslouchal. Ale pan Milan Masár děkuje Jardovi Wolfovi, Markovi Verbíkovi a ještě jednou pánovi, a to už si nepamatuji, matujeme to jméno, právě oni mě poradili, o jakou písničku se jedná, protože pan Milan mě řekl jenom pár slov, já jsem trošku váhala, tápala, ale Jarda s Markem hned věděli a ještě jeden pán. Takže patří vám veliký díl. Dík od pana Milana Masára. No ale hudební dárek životnímu jubileu patří i panu Josefovi Hrušákovi z Počenic. Ze srdce mu především pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, rodinné pohody a spokojenosti do dalších let, ať ho každý den provázejí radost, úsměv, dobrá nálada a lidé, které má rád, tak toto přeje a písničku s láskou posílá Zdeněk s rodinou. No a Broněk jako kamarád blahopřeje k dnešnímu svátku paní Monice Daňkové z Dolního Němčí, dále kamarádce paní Monice Kadlčkové, ta žije přímo v Americe, a také paní Monice Strakové z Dolního Němčí. Takže Broněk i s rodinnými příslušníky a dalšími kamarády přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky. Vše je prostě jen vše dobré. No a písnička ta také nechybí, to je jasné. A je to dokonce směs písní Jaromíra Vejvody.
1: Český rozhlas

Tak tyto známé písničky jsme z písní Jaromíra Vejvody zahrála Straňanka. A já se ještě vrátím k telefonátu od paní Chrástkové, která mě říkala, že jsem snad něco chybně přečetla. Tak já jsem si pro ten dopis tedy skočila nahoru, abych vše uvedla na správnou míru. Takže teď to předám, to přání, skutečně tak, jak je zde napsáno a stejně bylo předáno i v poledne. Takže dnes má narozeniny pan František Chrástek z Mařatic. Franti, přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ti dobře daří. Pozdrav s přáním zdraví a štěstí posílám i jeho paní Jarce. Stále vzpomíná vaše kamarádka. Tak je zde psáno, tak doufám, že pan František Chrástek si rád vyslechne další pěknou písničku. No a teď tady mám velké poděkování pro paní Helču, která mě poslala sladkosti. Samozřejmě paní Helčo, nenechala jsem si je pro sebe. Dala jsem také svému manželovi a tady na produkci jsem věnovala, takže jsem se rozdělila s přáteli a známými, ale paní Helča tady dál píše. Milá Jiřinko, já i Fanek děkujeme za přání od paní Pokorné z kanceláře. Já jí moc děkuji i Anice Zapletalové a všem, kdo zavolal i Fankovi Urbánkovi a jeho manželce. Moc je všechny pozdravuji a všechny, kteří mě přáli, děkuje Fanek i já. Moc, moc děkuji za všechno. Dokonce i píše paní Helča, že Broněk napsal, tak tomu také děkuje. No a další paní Helčo, co tady píšete, tak to už si nechám pro sebe, ale vězte, že na vás myslím a mám vás opravdu ráda. A prozatím takové myšlenky, které tady zmiňujete v dopise, nejsou zapotřebí. Vím, že to máte, paní Helčo, moc těžké, ale určitě jste v životě prožila mnoho pěkného, tak nyní právě na to pěkné vzpomínejte. Tak ještě jednou moc děkuji. No a tady dobrý večer, paní Ostrá, děkuji vám za opravu mého blahopřání pro manžele Pošvecovi a posílám vám písničku, kterou si zahrajete a pro všechny známé, kteří mě znají. Moc děkuji, stálý posluchač, já prozradím, že je to pan Jaroslav. A tady ještě zahrajte moji milovanou sestřice Monice Koudelíkové z Uherského Brodu. Zlato, jsi pro mě ta nejdůležitější. Mám tě ráda. Přeji ti jen to nejlepší, sestra Jana. A úplně poslední, myslím, prosíme o

vzpomínku pro mého tatínka Vladislava Tlacha, pocházejícího ze Šumic. Tatínku, děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělal. Vzpomíná syn Martin s rodinou. A ještě tady zdraví Jarda Milana Masára ze Smolinského, ale teď už je opravdu čas na písničku a bude opravdu krásná a myslím, že si ji všichni společně s Janem Míšou zaspíváme.

0: Tak to byla Lidová ze Strážnicka. Jana Míšu doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku. A budou polozapomenutí zpěváci z Podluží. Pořad připravil Jan Kosík. Mějte se pěkně, přátelé, děkuji za vaši přízeň. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra už Karel Hegner. Na závěr je to Babulka Antonína Žváčka, podání žadovjáků.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Od července nebudou ženy na mamografické vyšetření potřebovat žádanku. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm se daří z ulic odstraňovat autovraky. Poslední obviněný ve fotbalové korupční kauze bude stíhaný na svobodě. Soud ho zprostil z vazby. Zítra bude jasno s teplotami až 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Návštěva mamografického screeningu bude od poloviny letošního roku možná i bez žádanky gynekologa nebo praktického lékaře. Na rozvolnění pravidel se dohodla Všeobecná zdravotní pojišťovna s Ministerstvem zdravotnictví. Vedoucí lékařka mamografického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Ivana Vávrová to vnímá jako vstřícný krok vůči pacientkám.
2: Myslím si, že to zjednodušení přístupu k péči pro ženy, že ne každá žena má čas nebo energii běhat jako si jenom pro žádanky k obvodním lékařům nebo ke gynekologům. Takže doufám, že samozřejmě to přivede více žen do screeningu.
0: Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v odstraňování autovraků. V loňském roce vyřešila 26 z 30 evidovaných případů, letos zatím 12 ze 14. V ulicích tak aktuálně zůstává 6 vozidel, většinou s propadlou technickou kontrolou. Podle mluvčí města Adély Kousalové mohou obyvatelé radnici upozorňovat na další problematická vozidla.
3: Budeme rádi, když se do řešení zapojí i obyvatelé. Pokud ve svém okolí vědí o dlouhodobě odstaveném vozidle a znají jeho majitele, mohou nám dát vědět, a to buď přímo na radnici nebo prostřednictvím aplikace Munipolis. Každý podnět nám pomůže situaci řešit rychleji.
0: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Pachatele, který útočil nožem, na místě zadržela policie. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté evakuovali a uzavřeno je i okolí školy. Po napadení převezli záchranáři zraněného člověka do nemocnice. Zranění ale podlehl.
1: Sport.
0: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného podle Dragouna už nehrozí, že by mohlo ovlivňovat svědky. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasu a podvodu při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíháni na svobodě. Etická komise fotbalové asociace zahájila kvůli kauze 47 disciplinárních řízení.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno až polojasno s nejnižšími teplotami mezi 6 až 9 stupni. Ráno skoro jasno, přes den teploty 21 až 24 stupňů a vítr povane v noci i ráno slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zborovicích na Kroměřížsku v ulici Hlavní se srazilo osobní auto s cyklistou. Nehoda je se zraněním. Jezděte opatrně. Šťastnou cestu při poslechu následujícího pořadu Na pěknou notečku vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku. Dnes vás zdraví Jan Kosík. Při výběru dnešního tématu jsem si uvědomil důležitost hudebního archívu, který tady v Brně máme. Mnozí z vás dříve narození si možná sami vybavujete známé zpěváky z vašeho dětství, mládí, kteří chodili do vám blízkých folklorních souborů, ale dnes už se pomalu z povědomí třeba vytrácejí. Proto je třeba čas od času zamířit do oblasti historických nahrávek a tyto kdysi fenomenální zpěváky si připomenout. Hned na úvod si poslechneme hlavní solistky původního slováckého krůžku v Mikulčicích pod vedením samotného Fanoše Mikuleckého, a to paní Marii Uhrovičovou, zvanou Mikulena, a Marii Dřevěnou. Obě tyto zpěvačky byly ve své době neodmyslitelnou součástí krůžku a také hlavní postavy v Mikuleckého zpěvohrách Cesta zarůbaná a Prechovský buřič. Pustíme si písničku v tej našej zahrádce, která je uváděna jako úplně první složená píseň Fanoše Mikuleckého, pravděpodobně z roku 1932.

Ve stejném slováckém krúžku Fanoše Mikuleckého byli svého času výraznými zpěváky také manželé Jaroslava a Jaroslav Vavrisovi. Tito manželé byli také hlavní herci a zpěváci v Mikuleckého zpěvohrách a po autorově smrti také organizátory Mikuleckého odkazu. Díky folkloru se oba seznámili a prožili spolu celý život. Fanoš Mikulecký pro ně napsal krásný duet, který měl být použitý v Mikuleckého čtvrté zpěvohře s názvem Dědictví, ale toto dílo už nikdy nedokončil. Přesto tento duet je napsaný v notách a manželé Vavrisovi jej rádi zpívali. Jmenuje se Před lety kdys a na svoji první studiovou nahrávku teprve čeká. Třeba se to někdy někomu podaří nahrát. My si ale pustíme jiné. Číto husky na tej vodě je ikonická píseň v podání právě manželů Vavrisových. A na to uslyšíme Zakukala kukulenka. Hezký poslech.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Milí posluchači, je tu s vámi pořád Na pěknou notečku a Jan Kosík. Dnes spolu vzpomínáme na významné zpěváky, zatím převážně ze slováckého kroužku v Mikulčicích, který založil a dlouhá léta vedl Fanoš Mikulecký. Tento slovácký krůžek patřil k nejlepším nejen na Podluží. Vždyť osobnost Fanoše Mikuleckého vzbuzovala pozornost při každém vystoupení. A tak se stalo, že při vystoupení v různých kombinovaných pořadech, sestavených právě Mikuleckým, účinkovalo klidně najednou i na 350 vystupujících. Stálými členy a taktéž výbornými zpěváky byli Vojtěch Dřevěný a Naďa Herníková. Právě oni vtiskli nezapomenutelnou tvář Mikuleckého písni Darmo na mňa milý, darmo na mňa myslíš. Stejným způsobem se do Mikuleckého tvorby zapsal také František Fatěna. V jeho podání si vychutnejme polečko Zorana.

Na závěr pořadu bych chtěl vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, který byť přímo s Fanošem Mikuleckým nespolupracoval, ale celý život byl velkým milovníkem jeho písní. Pan doktor Vladimír Žarovský se vepsal do jihomoravské historie hlavně jako průkopník Lázní Hodonín, ve kterých byl dlouholetým ředitelem, ale také si vždy rád udělal čas na mnohá folklorní vystoupení. Já osobně mám v jeho podání nejraději písničku Hory, hory, hory černé. Tak si pojďme spolu užít.

Milí přátelé, já doufám, že jste si dnešní výběr písní pochuti užili. A abychom dnes jenom nevzpomínali na časy dávno minulé, tak pořad dnes ukončíme mladou generací dvou výborných zpěvaček, které také z našeho vysílání znáte. Jana Osičková a Kateřina Bartoňová naspívali v roce 2012 písničku V srdenku mě mamičko, co si bolí. Doprovází je cymbálová muzika Slovácko mladší s primášem Petrem Maradou. Kdybyste si chtěli tento pořad poslechnout ještě jednou ze záznamu, navštivte aplikaci Můj rozhlas či webové stránky Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tady najdete i všechny ostatní pořady na pěknou notečku. Já už pro dnešek poděkuji zvukovému mistru Michalu Zelínkovi a těším se na příště. Hezký večer vám přeje Jan Kosík.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači ratešu karšu niben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno tým zapsaný spolek tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Daniele, vy jste zakladatel Brno týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky na Bratislavské 69. Máme dveře otevřené pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si nevybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno týmu, který tady je a který bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže 3.
1: Když se zakládal Brno tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoct lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy, dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akci, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky, ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaké organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stěpeň. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
3: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
0: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a
1: severu. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o O2 Arenu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to byl jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: těžký.
1: Dá
0: se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodali lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí, nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jakože dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje, a říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel, ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, v Tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže to musí být
1: tak.
0: A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 22. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radostí a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty
1: je
0: tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřebovala všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, a jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju.
1: Neexistuju, prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej

Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka, blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená?
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. No, vím.

0: jim, no, prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
1: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
0: Jo,
1: bude to
0: určitě,
1: fajn.
0: To určitě budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
1: ještě,
0: to fajn.
1: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
0: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
1: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
0: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
1: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
0: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
1: Gratuluju.
0: Tak,
1: zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
0: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle se jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle se jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
1: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
0: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
1: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
0: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
1: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
0: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo. Ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc. To opravdu si to tam jako procestovat a podívat se. To by mě zajímalo.
1: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
0: možná
1: příští rok.
0: Těch 10 let ještě počkám.
1: To navýšíte potom.
0: Ano, ano.
1: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
0: Ano.
1: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku
0: ano.
1: vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
0: ano, ano, já jsem
1: přeložit?
0: Vlastně, ano, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
1: To vidíte, její text umíte a ten váš vám občas vypadne.
0: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
1: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
0: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřelí se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu jdem zpátky do lesu.
1: Sedíme na kole.

mi tón, možná spíš budu spát s písní, kterou mám rád, vždycky líp.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalmana spol a jedna z nejznámějších písniček Krise Kristoffersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitone, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984 a o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

neobjevil. Tichý lesní Jakubov. Lesní Jakubov.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

straně, kdo střílel u kojotích hor. A pak pes tklivě věl, kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Ryze Trymská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a

Pavlem Lohonkou, Michailou Hálkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prina, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočistanové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnáni z ráje. Najdete tady

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle, a to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno, a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
6: Vánek zlaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6x10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zde sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která obra to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve Znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme.
0: Jistě.
2: Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se

0: Richelieu D'Artagnan ani neznal, za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
1: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
0: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
2: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
0: Jen tenkrát?
1: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
2: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
1: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
0: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
1: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
2: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
0: Valštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
2: V našem roce X se Valštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
1: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
2: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
1: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými

0: hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předků pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
2: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
0: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
2: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když?
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel. Byl tam celou dobu sám? Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený, a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bifet?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: No a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to Noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě... Měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vaříček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem jako na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě a z těch poduchen jsem se vyhrabala. A oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to. Jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené? Taky se může stát. Spala jste
2: někdy? Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kamoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pouzně do toho, měl favorita, říkám, pouzně do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaní jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No vzpomínky to máte skoro jako živé, jako by to bylo včera, no, a přitom 25. No,
2: No, 25 let, no, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam vzdáli, pozorovala vždycky jako a...
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám a raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapeště do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety. Jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak to je v sobotu z mojí Octavii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapalíte si to cigáro.
0: Jasušmara, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ty ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: No jo, ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás mají, my jedeme na svatbu, ale svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čas jízdu, a už jsem to vymyslel. No, velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, my jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jede manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé road tripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: koza mladá. Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně, no auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlím, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy, jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z Pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, no, případně je jestli ho ještě máte.
2: Auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starý, jako mám starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec to nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak je tenkrát to se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli jsme se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme to přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhletím způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilach a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu

0: že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
1: Určitě je to lepší jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25 nebo myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodnit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
1: Tak mě taky poslouchává na vysílači Cukrák.
0: Ano.
1: Hotelík 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy.
1: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
1: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: Lekker wat een chunis. Dat kon ik om chukichu.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahoře, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, veď si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čuká mi ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky, čuk, čuká mi ten čudný zvuk. Čuky, čuky, zvláštní zvuk, krásný zvuk. Čuky, čuk, a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láka má ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Čuky, čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer, já Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych vypovídat taky něco?
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta. Byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt. Ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, dost v autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou ostudy, že musíme spát v autě.
1: To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam je ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já ona mě ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přestala.

0: zase jsem musela noci teda jít a prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ano, ale potom ano. Existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídlišti nebo ano. Tam, kde lidi bydlí a tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale no. Ale takhle ne.
0: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s toho mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad
1: hlavou. Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně před dveřmi svého bytu, je. Svého domu, tak to si s dítětem ano. Už vůbec neumím ano. Představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
0: Ano, ano, já vstala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku, zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
0: Ne, neměla jsem potřebu jináš v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
0: Prosím,
1: není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil, Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potká. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysák, velký přerostlý králík. Skutečně neuvěřitelný.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc a zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nasledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici. No, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost. 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana, Poděbradská.
0: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty, od prostě ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvalu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy víc, ale zase...
2: Ne,
0: na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci. To prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky
2: naschledanou.
0: Dobrou noc, těšilo mě. To byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda i za ty Palandy.
3: Noční link.

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny, nadané téma. Kdo jste se připojili později, když auto supluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 a nebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal, zdravím vás Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, kdy jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensko se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal, dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto, doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé, do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on the Hudson.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká. Jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi, tak i vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy, 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na něj to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti
0: ano.
1: Do rana, ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no, tak kluci naštvání byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Já si myslel, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Fritkem vyhodili. Ani nás nevzali do města. A my jsme se takový kus museli jít pěšky do Fritku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, to, já to nechápu tohle, co, kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
1: Ne,
0: Ne. To by bylo asi sekec.
1: Možná, že třeba časem potom, už jak už jsem byla vdaná, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo, teď. Oni nás mohli klidně z násilnicu zaudět.
0: No jasně. No.
1: Takže nakonec byli ti kluci ještě fakt všecká.
0: To je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
1: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme byli velké kamarádky. My jsme od 5. třídy jsme pořád spolu jako kamarádili. Až jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
0: Jo, to jako to.
1: No tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
0: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
1: No, já jsem tě smívat nohavice a říkám, tak musíme teď a dovolám se. Já jsem volala asi 10krát dneska už.
0: No, vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
1: No, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
0: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
1: to je škoda,
0: o rodině.
1: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
0: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, jim se vůbec nezlobím.
1: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
0: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
1: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem já takový zajímavý příběh. To zase bylo téma jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
0: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál, kapela Olympic hrál, písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: Jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když no, se supluje takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli. No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A no. Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že? Mm-hmm. A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli, tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: A to snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjazdě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To zvyženil.
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabanta by si směl pořídit. Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Vando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
9: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
10: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník. Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška Kokr Španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch bouřku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Haló, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Maruško.
2: Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt. A soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to taxikář, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma a se tam pro mě jako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem ji viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě.
2: Ne, ani nebylo, já na to nejsem.
0: Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže, jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda. Protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli předem odpadli nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty stupni do ulice,
0: Haló, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano,
1: vám
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam čet.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nedaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vářit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů.

0: Ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo. No a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli, a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. No. Kdybychom se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistbyra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska, a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště, takový lesní, a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. Že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a no, tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parku, ještě samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemoh na
1: toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže už mě to
0: no, děkuju,
1: tankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě
0: s domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodou a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v Noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Výjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžam. Ale prosím, v pořádku, proti gustu. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, s jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a Noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý
0: ráno. A klidně, klidně, a jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo, jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory, to bylo pole ohromný. No my jsme měli strach, my s tím naším Moskvičem, jsme tam stáli na kraji, no bylo to strašný, teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říkal německy, tak jsme trochu rozuměli, že my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme to.
0: Takže během oni žní dostat se takhle do Německa, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty žací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice, teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Jsme tam jezdili třeba i
0: jen tak
1: na výlety, nakupovat, různě takhle. No. Jo, ale tohle, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: Tak jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli takový hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: A to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme si to hodně užili teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme dost daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti. To byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkal, Ježišmarja, teď je tady ještě stát zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskal k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta a ty tam viděli tyhle se 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žigulíku a 2 až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ouvej. Ono, když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzo a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty Neteři mám Neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jak i nová majitelka Neteř udržuje, nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat. Jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma a pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písa říká, s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ač s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako šašek prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistův sedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude asi rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou asi velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne, špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cink.

lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvíce držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvízdnutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl podruhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rozenava. Rozenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Rousseau. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle se boutrl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj, oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

kroutí, kde jsem.